0: Svýho tátu jsem viděl naposled, když mi bylo tak nějak kolem 5 let. Neznal prej kostel a málo kdy pil džus. Jak ráno vstal, hned si nalil džin, když se optali voleně mej křtina, řekl Zuzanka a nevytáhl láhev z úst. Snad to myslel jen jako dobrý fór, jenže tohle jméno jako černý fór teď nosím já a jen s ním můžu růst. Z mých dívek všech ten mi pění krev a mužský řev zas provouzí hněv. Chlap Zuzanka, no to je prostě hrůza růst. Přišla fůra let, přišla fůra dní, mám pěst jak rom, že strach nezní, ale svýho jména dál se musím bát. Znám každý bar, všude jsem byl, najít tátu byl můj jediný cíl a za Zuzanku se s ní vyrovnat. Jednou na večer, kolik mohlo být, asi tak 5, do města jsem vlít a lokál mi do voka rovnou pad. Byl to hrozný bar, jen hráčů pár, hrálo pokr ten boží dár, koukám na ně a v tom mě ovanul chlad. Bál jsem se, aby to snad nebyl sen, takovou jizvu totiž mohl mít jen ten chlap, který mi léta nedal spát. Šel jsem ke stolu s bejstou, mě vstal a po těhle se usmíval. Já řval, jsem Zuzanka, tak ahoj, že mě vidíš rád, že mě vidíš rád a víš, co tě teď čeká. Chytil pravý jak, tak až líbal zem, ale rychle vstal, zadval, pojď sem, vytáh z kapsy nůž a z mý ucha zbyl jen cár. Řádil jak běs, když ho praštil stůl, ten den měl smůl, že neuhnul, kopal a kousal a škrábal jak jaguár. Nebyl zrovna nejhorší rváč, síly měl dost, ale zbyl mu jen pláč. Brečel jak želva, funěl jak krokodýl. Pak náhle mu tváří prolec, mý pobouchač se sách, ale já jí měl dřív, stál jak solnej sloup a pak promluvil. Víš, chlapče, život je pes a jen celý chlap ho může nést. Já musel tenkrát pryč a nemohl ti říct, co bys měl znát. A jen proto jsem tenkrát chtěl, abys právě tohleto jméno měl. Vždyť jméno může mužům sílu dát. Máš hroznou chuť skončit už tenhle boj, se mnou pohřbít svůj věčnej nepokoj, tak střílej, když chceš, tvůj táta ti to dovolí. Ale než se kohoutek otočí, jdej bych tě rád a přímo do očí, Zuzanko, seš chlap a proto mě smrt nebolí. Co jsem měl dělat? Schoval jsem kolt a přes mokrej stín řekl jsem poprvé táto a on, chlapče, já vím, a světlý chvíli jinak vypadal. Vzpomínám na něj teď každý den, ať skvěle se mám nebo na dně jsem. A jestli budu mít někdy syna, tak to nebude ani Honza, ani Petr nebo Pavel. Tonda, Ivan, Bohouš, Vlasta, Karel, Láďa, Patrik, Simon, Luděk, Vašek, Jirka, Jarda, Konrád, Luboš, Tomáš, Standa, Roman, Charlie, Zdeněk, Milan, ani Ringo, ale Zuzanka, stejně jako já.
1: Country Radio. Klidné rádio. Do neklidné doby. Tam.

0: Dvora na country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

maminka zavolala a oznámila mi, že mě nechala zapsat do kurzů tance a společenské výchovy. Po počátečním ohromení jsem nesměle namítl, že je mnoho jiných způsobů, kterými ze sebe mohou dělat blázna. Ale maminka trvala na svém, zřejmě proto, že kurzy jí zaplatila. Potřebuješ kurzů jako soli, přidal se otec. Rosteš jako dříví v lese. Já na tebe nemám čas a maminka zase nemá tu správnou sílu v ruce. Zeptal jsem se otce, zda si myslí, že mistr tance je zápasník. To nevím, ale on už si najde způsob, jak ti tvoje skotačinky zarazit. A tak tedy nastal den mého nástupu do tanečních kurzů, které vedl mistr Leoš Játro. Silně škrobená košile, kterou mi vnutila maminka, mě dřela do krku, takže jsem téměř nemohl otáčet hlavou. V černých šatech s bílým proužkem, které byly snad tvrdší než prkno, jsem si připadal jako dokonalý blb. Pokoušel jsem se sice šaty odmítnout, ale otec pravil, že je to anglická látka po dědovi, že tomu nerozumím a abych bral, dokud dává. Boty mě také příšerně tlačily, ale když jsem otci řekl, že jsou mi malé, zmlátil mě, že mám velkou nohu. Konečně jsem vešel do Slovanského domu. Odložil jsem hubertus a začal se červenat. Po řadě trapných okamžiků jsem se náhle ocitl v sále. Jakýsi muž nás hned u dveří třídil. Kdo byl holka, letěl vlevo, kdo kluk vpravo. Jeden chlapec s delším vlasem byl omylem vstrčen mezi holky, proti čemuž se ohradil slovy. Nevidíš kvádro, vole, jsem uzké. Dostal pohlavek a vytřídili ho ze dveří. Naše společnost bledých hochů, která se tlačila v jednom koutě, mi připadala jako skupina odsouzených na smrt. Snažil jsem se dívat do země, dělat jako, že v sále nejsem, ale v tom to začalo. Mistrovi přisluhovači nás vehnali do středu místnosti. Poznal jsem, že je konec. Nebylo uniknutí. Dívky nás obklopily ze všech stran. Po těle mi začaly stékat krůpěje potu. Napětí vrcholilo. Do sálu vešel mistr Játro s paní Játrovou. Všiml jsem si, zahájil mistr, že do sálu vešlo na počátku hodiny i několik chuligánů. Ale vím a věřím, že odejdou jenom samí slušní chlapci. Můj soused zbledl jako stěna a pošeptal kamarádovi. Vidíš, já ti říkal, abychom sem nelezli, bude zátah. V tom na mě Játro zaměřil zrak. Přikrčil jsem se, ale bylo pozdě. Mistr pro mě poslal jednoho ze svých náhončí. Otočil mě několikrát kolem dokola a chválil můj oděv. Nejste sice žádný manekýn, řekl, ale jste oblečen čistě a dívky s vámi budou jistě rády tančit. A já měl chuť ho začít škrtit. Paní Játrová mě mateřsky pohladila po hlavě a špitla mi. Zapněte si kalhoty, hochu, a bude vše v pořádku. Pochopil jsem, proč se mnou dělali tu výstavu. Nuceně pomalým krokem jsem vyšel na chodbu. Upravil jsem se a snažil se ukrýt ve výtahu na uhlí. Ale to už mě další náhončí vzal tvrdě za rameno a vstrčil zpět do sálu, kde se ke mně vrhly dívky, na které nevyšel tanečník. Dělal jsem jako, že je nevidím a šel jsem stále vpřed. Jedna mi natrhla sako. Náhončí pak ke mně vpěchoval dámu, která byla asi o hlavu větší než já, a široká tak, že jsem ani nedohlédl. Se mnou se vám bude jistě dobře tančit, řekla hlasem, který mi připomínal strýce Otu. Já se jenom vznáším a zasmála se, až se jí knír třásl. To jsem chytil kus, pomyslel jsem si. Říkejte mi Jóža, pravila mi má tanečnice a stiskla mi ruku silou dělníka z pily. Mistr Játro dal znovu pokyn k promenování. Vlekl jsem svůj kolosálem a zabýval se myšlenkami na nehlučnou vraždu. Náhle mě Jóža chytla za loket a vrhla vlevo. Ocitl jsem se před starší paní, která seděla na dvou židlích a stále jí to bylo málo. Matko, to je můj tanečník, řekla Jóža a zazubila se. Takovej střízlík, opáčila matka a začala mi ohmatávat svaly.
Vytrhl jsem se a prchal sálem na druhou stranu. Uprostřed jsem porazil paní Játrovou. Dávejte pozor, vy dřevo, utrousil mistr. Rozhlédl jsem se zoufale kolem sebe. Matky začaly pošupovat dcery, buď víc vpravo nebo vlevo, podle toho, jaký, který nebo čí chudák se blížil. V tom jsem spatřil celkem zachovalou dívku. Sebral jsem odvahu a požádal její matinku o dovolení k tanci. Byl jsem šťastný, že to takhle dopadlo, ale neradoval jsem se dlouho. Sotva jsme se začali procházet a já rozvinul slibnou konverzaci, přitočila se k nám zezadu Jóža. Ostatní hoši před ní utíkali a varovně volali. Pozor, blíží se satelit, pozor! Ani náhončí pro ní nemohli sehnat tanečníka, přestože Játro neustále vysílal rozvědky všemi směry. Neboť je Jožina matka o přestávce škrtila v rohu, skonc, že za těchto podmínek chce vrátit zápisné. Ale milostivá chlapců je tu přeci dost, chrčel mistr. Chcete snad říci, že o moji dceru nestojí? Ba ne, ale jsou to samí hubeňouři. Měli jste dělat nábor na jatkách, mistr. Jakmile jsem spatřil, že se k nám Jóža sune, začaly se mi dělat červené kroužky před očima. Jóža dvěma prsty odstrčila mou partnerku. Takový vyžle si troufne tě obletovat. Jestli přijde ještě jednou, tak ji zašlápnu. A abych ji uvěřil, dupla si. Bohužel na mé noze. Zaupil jsem a ani nevím, jestli jsem skákal dál po jedné, nebo jestli mě Jóža nesla. Co je ti? Šeptla mi do ucha tak něžně, až mi v něm začalo zvonit a mistr Játro zvedl telefon. Byl jsem téměř bez vlády. Jóža mnou pohupovala sálem. Asi dvakrát jsme upadli, ale mně to bylo jedno. Pak už jsem padal schválně. Věděl jsem, že mě Jóža stejně vždycky sebere a že to začne znovu. Konečně bylo po všem. Jóža mě zavedla k matce. Z posledních sil jsem ještě pronesl. Děkuji, paní. Nikdy na tento večer nezapomenu. A mluvil jsem pravdu.

0: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat i jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
0: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
0: Aha.

0: Každý první víkend v měsíci jsou tu pro vás písničky na přání. Já mám přání. Potěšte své blízké anebo i vzdálené jejich oblíbenou písničkou k narozeninám, k svátku, k výročí. Nebo jenom tak.
1: Tak všechno nejlepší, zdraví a tak, ať všechno ti jde tak, jak chceš.
0: Najdeme, zabalíme a odešleme po rozhlasových vlnách Country Rádia každý první víkend v měsíci.
2: A dejte mu zahrát, pane inspektore, dejte mu zahrát.
0: Víkend písniček na přání na

Stavovské rozdíly. Panský šafář Nikles s panským správcem Paserem byli velice dobří přátelé, sedávali pospolu den co den u tisků ve venkovské rozlehlé hospodě, kde platili za tak nerozlučnou dvojici, že bylo vždy jisto, že všechny kousky, které rozvířily tuto obec, provedli šafář Nikles a správce Paser. Šafář Nikles miloval velice správce Pasera, ale přece mezi nimi leželo něco hrozného, co občas tváři Niklesově dodávalo pochmurného výrazu. A ta věc byla taková neslýchaná, že uváděla šafáře Niklesa v největší rozčilení, jakého jen byla schopna jeho dobrá duše. Kdykoliv totiž oba v hospodě utisků pospolu popíjeli a přitom ku konci vyvedli jeden ze svých veselých kousků, který obyčejně záležel v tom, že chytili v noci obecního strážníka a hodili ho někam do strouhy, tu po celé vsi znělo jednomyslně, že včera byl šafář Nikles ožralej jako prase a pan správce byl trochu veselej. Jisto však bylo, že oba byli ve stejné veselé náladě, stejně toho vypili, stejně to působilo na jejich mozky, ale což platno, hlas lidu zněl, šafář Nikles byl ožralej jako prase a pan správce byl trochu veselej. Nemůžeme se proto divit, že si šafář Nikles vroucně přál, aby se poměry obrátili, a proto, když mu to vlezlo do hlavy, to, co se povídá ve vsi, stával se střídmým. A když měl správce Paser 3 sklenice, on měl 1. Takže ku konci dopadlo to tak, že měl správce 30 sklenic a on jen 10. Tedy ve správném poměru 1:3 a nevyvedli toho dne nic. Nikles podporoval pana správce, tichý, zádumčivý, pan správce hulákal přes celou vesnici, vynadal hostinskému tiskovi, zatímco Nikles tvářil se neobyčejně slušně, ale druhého dne dozvěděl se, co opět říká hostinský tiska na danou otázku, jak to tam včera dlouho drželi. Ale víte, šafář Nikles byl ožralý jako prase a pan správce byl trochu veselej. Nikles chápal, že zde v tomto případě jde o velké protivy stavovské. Že jsou zde velké sociální rozepře stavovské, jak by on, Nikles, mohl rovnat se panu správci, a poznenáhlu jeho velikou tužbou bylo, aby se o něm jednou řeklo. Jo, šafář byl trochu veselý a pan správce byl ožralý jako prase. Ale jeho přání se nevyplnilo nikdy. Jak to byli zvyklí říkat, tak to říkali stále z úctivosti k panu správci, ať si pil sebe míň. Když byli spolu s panem správcem a vraceli se půl hodiny domů do velkostatku, slyšíval dokonce Nikles od pana správce ono ukrutné slovo, které ho činilo vždy tak malomyslným. Veď, ta jsem zas dneska veselej. Tak konečně plul šafář Nikles s proudem a věděl, že byť i oba byli stejně namazaní, vždy bude on ožralej jako prase a pan správce trochu veselej. Pan správce sotva stal na nohou a on šel vedle něho zpříma. Ale pan správce byl trochu veselej a on byl pořád ožralej. Jednoho dne se stalo, že oba byli stejně, pan správce i Nikles, a jak se v té krajině říká, už je to podetínalo. Šafář pil s plným vědomím, že to není všechno nic platno, a správce zaspil s velkou lehkomyslností, s asi vědom své dobré pověsti. Pak vyšli do vsi a ve velkých mátohách strčili na návsi nějakého uniformovaného člověka do rybníka. To byl jeden z jejich obvyklých vtipů, za který pan správce platil obecnímu strážníkovi každého večera pivo a doutník. Říká se, že žádný svému osudu neujde. A neušli. To nebyl obecní strážník, to byl četník. Četník na obchůzce, který je chráněn paragrafem 81 trestního zákona, jenž jasně mluví o veřejném násilí, jehož se dopouští každý, kdo vztáhne ruku na úřední osobu. Od této chvíle nad hlavami obou vznášel se kriminál.
Na takové věci je krajský soud. Na to už není soud okresní. A tak odbývalo se líčení proti oběma násilníkům před krajským soudem v Jičíně. Oba dva vymlouvali se na opilost a za svědky vzali si hostinského starostu a ještě 3 sedláky z obce, kteří byli přítomni onoho večera, kdy každý z nich vypil svých 30 piv. První svědek byl hostinský Tiska. No tak, pane svědku, řekl předseda senátu, jak to bylo s panem Niklesem? V jakém stavu byl, když opouštěl vaši restauraci? Prosím, milost pane a slavný soude, řekl Tiska rozvážně. Tadyhle Nikles byl, milost pane, jak je pánbu nade mnou vožrale jako prase. A co tady, pan správce Paser, pane Tisko? Hospodský Tiska se podíval na pana správce a pronesl vřele. Milost pane, slavnej soude, pan správce byl tenkrát veselej. Bylo to zaznamenáno. Pak přišli ostatní svědkové a odpovídali totéž. Šafář, ten byl tenkrát vožralý jako prase, ale pan správce, ten byl veselej. Případ byl tedy velice jasný a podle toho taky dopadl rozsudek. Pan správce, poněvadž byl jen veselej, byl odsouzen na měsíc, ožralé prase Niklesa propustili na svobodu, poněvadž nebyl si vědom svých činů. A šafář Nikles měl ještě o jedno zadosti učinění víc. Neboť po ohlášení rozsudku zvolal pan správce zoufale. Ježíš Maria, pánové, dyť já byl taky jako prase. Ale to na věci nic nezměnilo.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

dva to viděli a oba dva říkaj, že vypadal jak já, ten chlap, co utíkal. Soudce se mě ptal,

já tam vždycky stál a pot se ze mne lil. Jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.

poprátku mi chystaj. Kněz mi s Bohem dal, dole stála žena, co jsem s ní tu noc spal.

pak trhli podlahou. Já byl k nebi blíž. A ona stála dole jen o 2 metry níž. Pozdě na večer, když kamarád šel spát, tak přišla na můj hrob mi s pláčem s Bohem dát.

0: Když Hank Williams 13. června roku 1952 natáčel svoji slavnou Jambalaju, sotva tušil, že se jí o 13 let později ujme jakýsi Karel Gott.
1: Odpověď den co den marně schání.
0: A nebo za dalších pár jar skupina Ren

Jaro, zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muziko ty hraj. Provedl mě domem, nikde kousek z diva, všude samej Pražec, jen Máňa byla živá, to je to jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a

Plakáty nás informují, připracovat dráze, pakliže ti vyhovují. Rychlost, šmír a saze, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muzikoty hraj.

ty hraj a naučíš se skákat tak, jak to umí vrabec, když na nohu si pustíš železniční pražec, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko, ty hraj.

0: šandy. Lítali vlaštovky a zelená se háj.
1: Já jsem byl obsazen, a teď prosím, abyste se zdrželi všech projevů nevole, já jsem byl obsazen v Národním divadle Doprodané nevěsty. Ano. Režisér a ředitel tehdy divadla Národního Ladislav Boháč si usmyslel, že prej s Lálou Peškem máme rádi klauny, protože jsme se vždycky o přestávce bavili o klaunech a líčili jsme si různá klaunská čísla navzájem. Tak řekl, víte co, vy budete dělat v Prodané nevěstě Pešek principála a vy Indiána a uděláte tam takový klaunský číslo. On si myslel, že tam je čas. Tam není čas, tam ten orchestr furt to jde dál. To, tam se nedá to zastavit a teď bude mít Pešek s někým číslo. Marně se mu to rozmlouval, on říkal, ne, to vy budete dělat, to není tak těžké, to nejsou těžký party žádný, to uspíváte, to ani nemusí být zpěv. Tak říká přítel Svitáček, že co nedospíváme, domrkáme a dohrajem. Čili obsadil nás a já jsem šel na korepetitora, tam je korepetitor, pan úředník, člověk tak fantastický trpělivosti, že by naučil zpívat i vovci. A on si mě vzal k pianu a zahrál mě ten běh, jak přibíhá ten Indián, že jo? A pětkrát mě to předspíval, tam je to pane principál, Franta se opil, vstal se velké neštěstí, pardon. Franta se opil v dolejší hospodě a za nic nechce dělat ti medvěda. Jsem to pětkrát si od něj odposlech a on to rozehrál zase a já jsem zařval no tím svým těma šupinama jsem ze sebe vydal výkřik pane principál, stalo se velké neštěstí, tam mě zarazil a zadíval se do stropu a já jsem si říkal, co je, infarkt nebo co to je. A on se dlouho díval do stropu a pak povídá, no tak máme listopad, premiéra je v březnu, to půjde. Já jsem říkal, moment člověče, já jdu za váma jako za odborníkem, protože Boháč je sice výborný herec a režisér, ale činoherní. Tomu nevysvětlím, že já nemůžu do Prodané nevěsty. A on říkal, ne, to půjde, to uděláme, to nacvičíme, to půjde. A střídal jsem se s Peškem, já vždycky odcházel z korepetice a přicházel Pešek, taky to nechtěl dělat. Bránili jsme se tomu, zoufalí a oni nás nutili. A kolem nás chodili operáci, že jo, tedy lidé sonorních hlasů. A posmívali se nám, říkali stínoherci a tyhle ty věci. A hlavně tedy Ivo Žídek, který vždycky, jakmile mě potká, tak říkal, tak co, kolego? Jen vás nebude slyšet ani na rampě. Jo? A pokřikoval na mě svým takovým humorem. A já jsem říkal, ale klid, mistře, já to, už prej to jde a to já všecko ze sebe dostanu. A tak. A zoufale jsem bojoval, abych z toho Indiána vypadl. A když už se blížil, už byl asi leden nebo tak, tak jsem říkal, co já budu dělat? A už jsem zapřísahal toho Boháče a jsem říkal, pane řediteli, uvědomte si, bude premiéra, v lóži bude sedět doktor Zdeněk Nejedlý. Veliký znalec Smetanova díla. Víte vy, co se mu může stát při mým prvním tónu? Když vy ho budete mít na svědomí, když je to vaše práce, do čeho mě tady cpete. A on říkal, ne, mám zprávy, že to bude dobrý, ale pořád jsme neskoušeli dohromady s operou. Ti už na jevišti chodili a měli i gesta některý a tak. A my pořád ještě jsme v té korepetitorně, jenom u toho piana. Tak když bylo nejhůř, tak jsem říkal, no já musím přece něco z toho se dostat. A tenkrát mi jeden kolega, nebudu jmenovat, poradil, abych šel přímo za Krombholcem, který to má dirigovat a řekl mu jasně, o co jde. Říkal, ovšem, připrav se na to, že dirigent Krombholc je sice výborný muzikant, ale veliký diplomat a bude ti říkat, že je to skvělý, ale zbaví tě toho. Tak jsem šel za panem dirigentem Krombholcem a říkal jsem, pane dirigente, v téhle kaši jsem, prosím vás, znovu jsem mu to opakoval s tím panem ministrem kultury a on říkal, tak pojďte k piano, zaspívejte mi to. Tak rozběh ten lauf taky. Já zařval, pane principál, a on jako ten korepetitor už v listopadu se zadíval do stropu takhle, chvilku přemýšlel a pak říkal, poslyšte, to je skvělý. To je skvělý, vy to děláte výborně. Výborně to je výrazově tak výborný, ale bohužel vy jste vysoko, příteli. Ten Indián to je basbariton a vy máte tenor. Vy to nedostanete do týho, přece kvůli vám to nebudeme transponovat, pochopitelně. Já jsem říkal, vy to nedělejte, prosím vás. To ne, to žádný transpozice do toho. A letěl jsem, říkal jsem, tak to nemůžu dělat. Říkal, nemůžete, samozřejmě, že ne. Bohužel, výrazově skvělej. Tak jsem letěl z toho schodiště a nahoru do zkušebny, kde už tady sbory a Mařenka, Jeník a Vašek, tam už to tady naplno rozespívávali a stáli venku, za mě pauzu, kouřili a já tam vletěl, říkal jsem, nedělám to. A Židek říkal, no, teď jsem to říkal. Samozřejmě, že to nemůžete dělat, přece byla legrace snad, ne? A já jsem říkal, ale ne, pane Židek, výrazově prý, to je výborný. Já jsem vysoko, to je ten indián basbariton a já jsem šíleně vysoko. Říkal, to je jedno, jaký důvod, ale prostě vás vyrazil, že? A já jsem mu řekl, no ne, nevyrazil, dal mi Jeníka.

I ranní vstávání může být příjemné s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Každý všední den od 6 do 10.

0: Čarodějka chvějka, která se touhou po vdávání chvěje, dosud prý nepotkala čaroděje koloděje. Ten žije v lesním podzemí, sám jako krtek. A dokonce ho neobjevil ani Václav Čtvrtek. A protože znám čarodějku chvějku i její spády, řekl jsem si, byl by pokoj, kdybych je dal dohromady. Možná, že o ní neví a mé rady si bude cenit. Konečně, každý chlap se dřív či později chce ženit. Potkal jsem ho v lese, právě si nesl hřib. Zasmál se, ha, čarodějka chvějka, to není můj typ. Ta řeč, kterou užívá, když zaklíná, mým uším divně zní, vždyť je to čarodějština. Jsem taky čaroděj a vyznám se ve všech krajích, jenomže dobře vím, že žiju v českých krajích. Tak místo hadů sbírám v lese dříví před zimou a potom u kamen se bavím kouzly s češtinou. Například, jestliže mladá žena je mladice, tak silná musí být silnice. Když se brání, bránice, a když je rovná, rovnice. A jestliže mnoho soch je sousoší, pak tedy mnoho žen je soužení. A to není všechno, znám toho více. Ženský rod vzniká třeba koncovkou ice. Od slova krab je do krabice, od slova had hadice, od berana beranice, z čepu je čepice, ze slepce slepice, z jalovce jalovice, z palce palice, ze slunečníku slunečnice, rovník rovnice, poledník polednice, ručník ručnice, oběžník oběžnice a zimník zimnice. Jo, jo, málo kdo se v tom vyzná jako já. Ženský rod vzniká i koncovkou a. Kos kosa, patron patrona, rým rýma, váh váha, nor nora, lup lupa, kýl kýla, vír víra. Když člověk přemýšlí, hned všechno jde. I třeba pohrát si s příponou E. Mandl mandle, bůl bůle, brusel brusle, datel datle. Řekl jsem, mluvíš jako učebnice, jenomže koncovky nejsou jen E, A a I, C. Co takhle rošťák a roštěnka? Chvíli přemýšlel, nabral sila, pak mě lavinou slov zavalil. Kopr kopretina, mandarin mandarinka, herec herka, růženec růženka, jedlík jedle, orient orientace, duch duchna, stud studna, pes psina. Vdova ponorový je ponorka, početníkovi početnice, manželka Kata je Katka a jejich děti Kaťata. A potom málo kdo má zdání o časování a skloňování. Jablko, tyblko, onblko, myblko, vyblko, oniblko. Fibich, fibis, fiby, fibichom, fibiste, fiby. Země koule, z tebe koule, z něho koule, z nás koule, z vás koule, z nich koule. Město, tobě sto, jemu sto, nám sto, vám sto, jim sto. A pokud ti to něco říká, v češtině je i matematika. Například netopír je brutopír minus starapír. 100 žár je 200 žár dělený dvěma, nebo 30 žár krát 2 plus 40 žár. 100 dola je 20 dola na druhou minus 300 dola. Třinec je osminec bez pětince a sedmi kráska polovina 14 krásky. No, tak to by snad stačilo. Víc už ti pro dnešek nepovím a s těmi slovy se chystal zmizet za křovým. V té chvíli zaslechl jsem z hlouby lesa cupy cupy dub a čarodějka chvějka stála tam, co starý dub. Povídá, čaroděj koloděj, tak já nejsem tvůj typ. Čaruj si jak chceš, já to stejně umím líp. Marně se pokoušíš schovávat za tou houštinou. Teď si nepomůžeš ani kouzly s češtinou. Udělám a další do sbírky. Další do sbírky. Kantry
1: Radio. Nade všechno je mu jeho klavír.
2: Vždyť je to moje černobílá láska.
1: 87 kláves a pak teprv já.
2: 88, Naděl, pozor.
1: Když se večer začne stmívat, hrát ho nejvíc baví je.
2: To je přece ta nejpříhodnější doba, ne?

0: it's Jim Beam.
1: Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát? Řekni,

se klid. Zdá se bohužel. Náš rod větů toulá se po vlacích a zpívá náprava.

0: přátelé, vyslechněte hrůzy plný příběh, který se udál snad rok a půl. Možná, že to bylo o něco dříve, možná později. Potom, co se dvě obzvláště vyhledávané osoby, jistý Čeky a Joe, vypravili na cestu pro ně svým způsobem poslední. Zůstává faktem, že se tenkrát hodně střílelo. Dá se říci, že teprve v okamžiku, kdy se oba zlotřilí a zavržení hodní i bídní bratříci váleli v příslušných kalužích krve, bylo učiněno spravedlnosti zadost. Říká sledacos. Prý od těch dob se zjevují v půlnoční čas, jednou tady, jinde onde zas. Kde spatřil prý?
1: No co? To? Jo? Ne, tak to teda ne.
2: O půlnoci vyjel jsem já na obhlídku stát.

tak vlastně krásně psal jsem jenom básně, že už nikdo nevydá, je to teď vidím jasně. Já jen celý léta dlouhý byl jsem plný touhy,

dělají šílí a rozum nemají. A v rozčilení soudí, jsou samej vztek a stres a berou haly prášku, kde léčí český.

jen slzavý údolí. A pak jsou ti, co zpívaj, že život nebolí. Ti druzí jsou mi blízcí, ty můžu vážně brát. Ty potkám v českých lesích, kam

Jsem starý Tom Shure z pobřeží, pamětník slavných dob. A sekáč, jak se říkalo, teď už jsem ale trop. Teď jako starý vagabund obcházím tenhle svět. Já tom, co pamatuje rok 49. Teď jako starý vagabund obcházím tenhle svět.

až jedenkrát ho při blafu jeden hráč řácky zved. A tak skončil byl, když psal se rok 49. Až jedenkrát ho při blafu jeden hráč řácky zved. A tak skončil byl, když psal se rok 49. Náš řezník Jacky z New Yorku mýval zlý opice. A vždycky, když byl pod parou, strhla se pranice. Až jednou nalít na kudlu, co vytáh starý red.

a všichni ti mý parťáci bývali frajeři. Teď už jsem sám a jako stín postávám u dveří. Teď jako starý vagabund obcházím ten

co stránka, kousek víkend, vystřiženej aparátem s měchem. Pár fotek party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně

0: Country Radio. Zprávy pro pohodovou neděli.
1: Zprávy začneme trochou historie. I po víc než 100 letech existuje v Česku zájem o tramping. Například Česká tábornická unie eviduje okolo 6 000 členů. Tradice vandrování do přírody jen se základní výbavou pro přežití se navíc v jednotlivých skupinách často předává z generace na generaci. Historie trampingu v Česku sahá do roku 1918, kdy podle dostupných zdrojů vznikla u Vltavy první osada. Postupně pak po celé zemi přibylo dalších více než 5 000 trampských míst, osad a tábořišť. Dávejte si pozor, protože Českem se šíří velká vlna podvodných telefonátů. Šmejdi se vydávají například za policisty nebo bankéře, snaží se získat přístup k účtům a často volají opakovaně z různých čísel, údajně i 30krát za hodinu. Odborníci doporučují hovory ihned ukončit, nic neinstalovat a všechny informace ověřit u banky nebo policie. Na dosah je záchrana života v podobě přístroje, kde to zjistil kolega Savana.
2: Znojmo pořídilo dva nové automatizované externí defibrilátory, které rozšíří stávající síť veřejně dostupných zařízení ve městě. Lidé je najdou na vodárně Udie a na plovárně Louka. Přístroje budou volně dostupné a bude je možné použít jak u dospělých, tak i u dětí. Cílem je zvýšit bezpečnost obyvatel i návštěvníků města a zajistit rychlejší dostupnost první pomoci. Luděk Savana, Urbánek, Znojmo.
1: To byly víkendové zprávy. Hezkou neděli vám přeje Tomáš Adamec.
0: Je 35 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.

0: Nedělní ráno začínáme pěkně, pozvolně, prostě žádný spěch, tak jak se na nedělní ráno sluší a patří. Máme 2. srpna, takže první srpnová neděle. Prázdniny jsou ve své druhé polovině, tak vás vítám u našeho vysílání, které začínáme písničkami na přání. Ostatně celý tento víkend je naplněn jenom hudební nadílkou, kterou si vybíráte vy na Country Rádiu. Tak třeba dneska budeme přát určitě Gustavům a všem, co mají dneska narozeniny. Nezapomeňte na ně a vzpomeňte si na ně třeba nějakou pěknou písní. Hnedka z kraje našeho vysílání už tady nějaké písně mám, hned 2. A jestli i vy si u nás chcete nechat zahrát, tak není nic jednoduššího, než zvednout telefon a zavolat na 210 323 333, nebo prostě pokud s nikým nechcete takhle po ránu mluvit, tak klidně nemluvte. Vezměte si k ruce taktéž mobilní telefony a napište SMSku na 720 00 11 11, nebo i vlastně z mobilu můžete napsat e-mail studio@countryradio.cz, no a nebo využijte aplikaci Country Radio, protože tam můžete jednak namluvit vzkaz a jednak tam samozřejmě můžete i nějakou tu zprávičku poslat. Tak se těším na všechny z nich a jdeme na první hudební přání. Pro Andrejku od Tomáše budeme hrát Čarodějku Chvějku, Má kouzelná princezno. I dnešek si spolu užijeme, ať už bude pršet nebo slunce žhnout. Hoho. I k počasí se dneska dostaneme, abyste věděli, jaký den nás čeká. No a další písnička bude od Jirky Malíka, Nejmilejší rádio. Prosím o zahrání písničky od Jindry Malíka. Moc a moc děkuji, vaše stálá posluchačka Petra ze Stodůlek. Tak pomaličku to rozjíždíme s Čarodějkou Chvějkou, takovou tajemnou písní. Krásné nedělní ráno vám přeje Katka Čepelíková.
1: Uprostřed nekonečných lesů v černých jeskyních.

večerech sbírá lidské životy, udělá a další do sbírky. Patří k ní jednooký had a třínohý pes, pár snilých pařezů a hluboký les. Jejím koníčkem je černá mágie a na dno propastí si chodí s taškou na zmije. Vlky má ráda, ani šakalů se neděsí. A jak se někdo někdy octne v jejím polesí, udělá a další do sbírky. Až jedné noci černý měsíc plál, tu z ničeho nic Honza před jeskyní stál. Měl duši černou jako věčný hřích a hledal

čarodějka Chvějka vzala pytlík s pískem a vyrobila zlato vzadu za skaliskem. Podala ho Honzovi a utřela si nos a začala se těšit na svatební noc. Jenomže Honza schoval zlato v šusech kabátu a řekl, co si myslíš, boháč mého formátu může mít spoustu krásných dívek, stačí vztáhnout prst a ty máš žluté zuby, křivé nohy a na zádek srst. Na to čarodějce Chvějce splály v očích blesky a začala mu mlad divnou řečí a nebylo to česky, povídá a další do sbírky.

tchá jako list, ať rychle přemýšlí, než začne nohy na ramena brát. Protože čarodějka chvíka řekne, chci se vdát, a nikdy neříká nic dvakrát. Jednou prý je dost. Je lepší čarodějce chvějce dělat společnost, než

0: je taková nevyvážená píseň. Muži mládnou a ženy. Ženy. I je nějaká píseň o ženách. Myslím si, že by se to mělo nějakým způsobem brzy vyrovnat. Tak možná, že mi sem zavoláte a necháte se zahrát písničku, která bude vyloženě zase jenom pro ženy. Teď si ale dáme pátý kafe, protože Michal Horák nám o něm bude minimálně zpívat. Takhle ono takhle před půl devátou dávat si páté kafe. To leda, že jste na noční a ponoční a ještě se vám nechce spát a říkáte si, ten dnešek nějak zvládnu. Tak pak si myslím, že to páté kafe je jako odpovídající. Takže Michal Horák, pátý kafe pro krásnou odpočinkovou neděli pro všechny posluchače Country Rádia nechává zahrát Lenka z Kopřivnice. No a budeme si hrát i nějakou další muziku, protože někdo už je na telefonu. Tak hezké ráno.
1: No, tady Vladka Vaničková Třebič, dobré ráno. Dovolala jsem se do Country, dobrý den.
0: Dovolala jste se do Country Rádia a tím pádem máte šanci si u nás nechat zahrát píseň.
1: No, já bych chtěla zahrát písničku pro vás, pro výborný rádio a pro všechny lidi, kteří ho dneska ráno poslouchají. A na rozdíl ode mě, která pracuje na zahrádce, tak nepracují, užívají, ale já jsem si dala kafičko, máme tady bazén, je tady pěkně Praha, matka měst, jestli by bylo možné. Od Valdemara Matušky a Petr Haníčinec, myslím, do toho mluví.
0: Přesně tak, to je ta správná píseň, tak tu tady máme a tu vám zahrajeme, aby vám ta práce na zahrádce pěkně šla od ruky.
1: Tak vám moc krát děkuju, mějte se hezky, krásné dny, strašně ráda vás každý den poslouchám a jsem ráda, když tam jste s Vláďou Vlachem.
0: Jste moc milá, tak hezké ráno, mějte se krásně.
1: Já jsem si říkala, že tam dneska určitě budete, protože někdy býváte v sobotu a někdy v neděli.
0: Někdy
1: tak
0: v sobotu.
1: Tak ráda, že vás slyším. Taky děkuju moc krát, mějte
0: papa,
1: se hezky.
0: Papá, nashledanou.
1: Nashle.
0: Takhle jednoduché je nechat si u nás zahrát písničku na přání, tak třeba ta další bude právě od vás. Teď ale Michal Horák a pátý kafe.
2: Přistěj jsem se, jak si dávám pátý kafe, v jeden den to nemůže být zdravý.

Od nepaměti tu žili lidé. U rybnatého meandru řeky, na kopcích a stráních, které znamenaly bezpečí a dostatek. A jak šel čas, při brodech, kudy procházely obchodní stezky, vznikaly osady, chráněné na pravém břehu hradištěm, jemuž bylo jméno Vyšehrad. Na břehu levém pak Hradčany. A mezi nimi v temné spleti pěšin a vyšlapaných cest, z bájí a mýtů za staletí vyrostla Praha, matka měst.

Žili v ní králové a preláti a kati, šílení císaři a jejich frauci mor. Hlavně ale ti, jimž tohle město patří po srdci, řemeslníci, mistři, tovarši, neokázali bezejmení. To oni dali Praze její duši a stáli při ní v časech míru i těžkých zkoušek. Dali jí fortel svého díla a byli její záštitou. A ona se jim proměnila v kamennou růži rozvitou.

Barok a gotika, věže a továrny, moderní paláce, parky a sídliště, to všechno je prach. A navíc hudba, život jenž kypí a dere se kupředu, protože rozvitá růže je v kameních živá, dýchá a košatí, hrdá na svoje půvaby, kouzla a tajemství, ve kterých minulost se pojí s přítomností. Čas pro ní vrší v každém domě bez počet činů, slov a gest. Ona jak dřív tu stojí skromně.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Pěknou neděli všem, co nás ladí zejména za volantem a nebo se chystají někam vyrazit vlakem. Vězte, že vlakové trasy Brno, Ivančice, Branice, Tábor a nebo Nymburk, Rožďalovice stále jsou nesjízdné vlakem, takže probíhají tam nějaké opravy, úpravy a pojedete autobusovou dopravou. Chtělo by to i nějaký pohled na silnice, abyste věděli, jak to v tuto chvíli vypadá. Při neděli mohlo by to být klidné a vypadá to, že ano. Ovšem pozor si dávejte tedy v Brně v ulici Tábor, protože tam máme komplikaci v podobě dopravní nehody dvou osobních vozidel. Jinak všude klid, tak to je ideál. Pěknou neděli.
2: Country Radio.
0: Víkend písniček na přání na Country Radio.

Pěkné ráno vám všem, co posloucháte při neděli 2. srpna Country Radio. Máme tady víkend písniček na přání a i v neděli v něm pokračujeme. Takže hrajeme tak, jak vy nám píšete a nebo voláte. Dobrý den, moje nejmilejší rádio. Mohli byste zahrát písničku Volací znak naděje pro všechny, kteří si tak jako já užívají volných dnů? Napsala Jitka od Bochova. Co bysme nemohli? Určitě můžeme, tak za chvilku. Ahoj Katko, dobré nedělní ráno. Chci všem přát, že pro radost nám bude Country Radio hrát. Prosím o píseň Bílá pláž od Jitky Vrbové, píše nám Iva. Tak to bylo i pěkně zrýmované, co by jsme nezahráli určitě a rádi. Dobrý den, prosím o písničku od Simona and Garfunkla pro hezkou neděli, napsala nám Věra ze Žďáru nad Sázavou. To je fajn, když takhle napíšete, odkud přímo jste a odkud nás posloucháte. Já si tady budu dávat do mapy špendlíky, abych věděla, odkud všude jste nám volali za dnešní dopoledne. Tak se těším na další zprávy od vás.

Rotoru nad krajinou, volací zde Krištof 6. Minuty jak týdny plynou, když se k zemi musí snést. Každý život na rozcestí druhou šanci mnohdy má, když se k času přidá štěstí a vrtulník do

0: To je taková legenda, to je klasika, každý z nás Cecílii od Paula Simona a Arta Garfunkla. A jestli neznáte všechna slova, tak tu Cecílii, to jste si určitě všichni zaspívali, alespoň v hlavě, takový to Cecília. Myslím, že jste se hodně snažili to zpívat vysoko. Tak teď už je 8:45, s vámi je Country Radio, kde máme písničky na vaše přání a budeme si hrát třeba Pavla Dobeše, Pecky v čokoládě, protože si chce nechat zahrát u nás Hanička. Prosím, mohli byste nám všem posluchačům zahrát právě Pecky v čokoládě. Přeji krásný den a pohodu. Haničko, mohli bysme zahrát určitě, co by ne. A taky si budeme hrát další píseň, protože teď už je někdo na telefonu, tak hezké ráno.
1: Hezké dobré ráno, tady Vela. Tak já bych chtěla zahrát všem, co vás poslouchají, aby měli hezké nedělní ráno a aby, jestli tam teda nesvítí, tak svítívalo do teďka, aby si ten trošku chládek všichni užili. Že já jsem strašně trpěla těma vedrama.
0: Vy jste trpěla, všichni jsme trpěli.
1: Všichni trpěli,
0: přesně. Všichni trpěli, ale myslím si, že se
1: nejenom
0: blízká lidi, na lepší
1: časy. I zvířátka, i rostlinky. Zkusme si zahrát od Marien Zrcadla, to je taková hezká písnička.
0: No to je nádherná písnička, tak si hezky užijte a užijme si i ten chládek při neděli 2. srpna. Mějte se hezky.
1: Děkuju moc, vy se taky mějte všichni v rádiu hezky, naschvál.
0: Naslyšenou. Tady je Pavel Dobeš, Pecky v čokoládě, písnička, která se rozezní a do té 9. určitě stihneme i Marien a Zrcadla. Na další vaše vzkazy čekám na SMS-kovém čísle, na e-mailu a nebo klidně i na telefonu.
2: Člověk jde cestou, aby potkával lidi, a když je potká, tak musí zas jít, a když je pozná, tak dělá, že nevidí, neboť kdyby se zastavil, tak nemohl vidět. Tak se to v životě střídá, vzestup, úpadek, bída, ohlédneš se za štěstím

Člověk jde cestovat, aby potkávala lidi. Když je potká, tak musí zasnít. A když je poznává,

0: Country počasí.
1: Blíží se 9. dopolední, tak se podíváme, jaké nás dneska čeká počasí. Bude oblačno až polojasno, ráno a dopoledne místy až zataženo. Ojediněle se vyskytnou přehánky hlavně na horách. Nejvyšší denní teploty 25 až 30 stupňů Celsia. Na jihu Moravy počítejte až se stupně 32. Za chvilku si dáme nějaké zprávy na Country rádiu. Tak hezkou neděli.

0: recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí.
1: Když cítím ve svých zádech tvého muže
0: a jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
2: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní. Věrní Country Rádiu. A jsme úplně v pohodě. Country Rádio.
3: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač Country Rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
0: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny country rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz.
4: Country rádio.
0: Country Radio. Naladíte i v den.

0: Country Radio. Zprávy pro pohodovou neděli.
1: Zprávy začneme na vodě. V minulých letech stovky, letos zatím jen desítky vodáků navštívili vodácké kempy u řeky Lužnice na Třeboňsku. Chybí v ní totiž voda a řeka je sjízdná jen na některých úsecích. To některé milovníky vodáckého sportu odrazuje. Bude se stavět heliport, ovšem nebude jen tak obyčejný. Podrobnosti má Honza Navrátil.
2: O vybudování plovoucího heliportu pro Všeobecnou fakultní nemocnici se v Praze hovoří už od roku 2022. Nyní se ale blíží realizace. Stavba za 60 milionů korun by měla být hotova v srpnu příštího roku. Pro plovoucí variantu se město rozhodlo, protože Všeobecná fakultní nemocnice, Ústav pro péči a o matku a dítě v Podolí a nebo porodnice u Apolináře vhodné prostory pro přistávání vrtulníků nemají. Honza Navrátil, Praha.
1: Tip na výlet s karavanem má pro nás Luboš Dvořák.
3: Nejistá mezinárodní situace mění plány nás Čechů suchozemců na dovolené. Mnozí zvažují zůstat doma a tak se touláme jako Němci, Holanďané i Francouzi karavany. Nemusíte být ani vlastníkem domečku na kolečkách, je spousta firem, které tento typ obydlí pronajímá. Já osobně si už 2 desetiletí tahám bydlík za autem, nejen pro zábavu, ale i pro práci a o kempech mám docela přehled. Letos jsem okusil nově rozšířený kemp u Karlových Varů. Je vysoko nad Lázeňským městem s nádherným výhledem. Je součástí hotelu Vítkova hora v sousedství letiště. Na kolonádu je to z kopce sotva 4 kilometry, ale otáčí se zde i městský autobus. Recepce kempu je spojena s hotelovou a místo pro obytňák, přívěs nebo jen dodávku vygenerují sektoru u sloupku a pečlivě srovnaném terénu. Cenová hladina je tu sice vyšší, ale co byste nedali za ta panoramata? Luboš Dvořák, Karlovy Vary.
0: Už 35 let má Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

0: Slyšeli jste tam tu píštělku, tak prosím vás, jestli vás to nalákalo, řekli jste si, ty jo, na píštělku, já už jsem nehrál ani nepamatuju, tak musíte najít někde vrbu, jo, a pomocí čerstvého vrbového proutku a ostrého nožíku vyrobíte píštělku. Pokud nevíte, jak na to, tak třeba na internetu je spoustu návodů. Já jsem na to zrovna teďka koukala, protože mě tahle ta písnička úplně inspirovala. Říkala jsem si, to bych taky zvládla. Takhle pískat bych už na to nezvládla, ale myslím, že vyrobit bych to mohla. Tak možná, že se ke mně přidáte. Dneska máme docela příjemný den na nějakou procházku, tak třeba najdete nějakou vrbu, jo. A možná, že vyrobíte nějakou píštělku. A jestli se tak stane, tak budu ráda, když mi dáte vědět a třeba pošlete nějakou fotku, nebo která na to pískáte, jak vám to pěkně vyšlo. Pokračujeme v písničkách na naše přání, na vaše přání, protože po 9. hodině nás čeká třeba Petr Kůs a Zlatá rybka. Přišel nám totiž vzkaz, který přišel skrze aplikaci Country Rádia. A když jí namluvíte, tak to může znít třeba takhle.
1: Dobrý den. Chtěl bych dát zahrát písničku od Petra Kůse Zlatá rybka nebo Kouř voní senem pro všechny účastníky krásného hraní, které se pravidelně pořádá na Open Houseu ve Slavětíně. Moc děkuji.
0: No to vidíte, tak jsme to měli i s pozvánkou. A máme tady ještě na lince Zdeňka, tak hezké ráno, Zdeňku. Country Radio, dobré ráno.
2: Dobrý ráno, ahoj Kačko, tady Zdeněk ze Smežovky.
0: Tak Zdeňku, co si budeme hrát?
2: Jestli takhle po ránu by se mohli dát pro nás starší, který jsme vyrůstali v 50. letech na rock'n'rollu, jestli tam nemáš Jerry Lee Lewiseho a jeho klavír nádherný.
0: Jerry Lee Lewis tady samozřejmě je. A máš nějakou konkrétní píseň, kterou bys
2: chtěl?
0: Je
2: to úplně jedno, co tam vybereš.
0: Dobře.
2: Něco nádherného.
0: Bude to náhodný výběr.
2: Výborně.
0: Tak hezkou neděli.
2: Přeju taky tak. Hezké neděli a hezký zítra vysílání a pozdravuji Láďu zítra. Ahoj.
0: Vyřídím, ahoj, ahoj. A zahrajeme si i Petru Černockou, protože tu by si přála slyšet Helenka, prosila o písničku K těm vzdáleným horám. Tak i ta je připravena vysílání Country Rádia a na tu vaši oblíbenou, na tu pořád čekám.

0: Country Radio si teď budeme hrát a hovořit po slovensky. I když vlastně slovenská písnička to nebude, bude česká, ale na to zvládnu slovensky přečíst. Tak ahoj Katko, cestujeme z Bratislavy až do francouzského Valence autom. Celou cestu nám bude robiť společnost Country Radio. Je to pecka, nezahráli byste nám, prosím, od Texmenou bitvu o Guadalcanal. Ďakujeme za spriejemnení dlhej cesty. Martin a Katarína. Čiže tu je pieseň len pre vás. Ja som si úplne oddychla, to som slovensky nemluvila 100 let, tak vás moc zdravíme do auta, tak ať vám cesta dobře utíká, je to teda opravdu velká štrka, ale snad se vám tam bude líbit. Další písnička bude od Ivo Jahelky. Krásné ráno, milá Kačko, prosím o písničku všem, co jsme v práci i vám do studia. Napsal nám Petr, tak Petře, já jsem vybrala písničku, která tady není jenom od Ivo Jahelky, ale je to vlastně duet s Mirkem Palečkem, jmenuje se Tenisová akademie a je strašně legrační, tak snad to nevadí, že je to duet. Dobrý den, prosím o zahrání písničky od Karla Zicha, Kovbojův nářek. Děkuji, posluchačka Iva z Prahy, i tuhle píseň zahrajeme ve vysílání Country Rádia, protože máme písničky na přání při neděli 2. srpna. Tak si hezky užívejte a klidně si u nás taky nechte zahrát.
1: Po prohrané bitvě u Midway soustředila se část japonské armády v oblasti Šalamounových ostrovů. Podle strategického plánu generála MacArthura měla americká invazní armáda obsazovat jeden ostrov za druhým. 7. srpna 1942, krátce po 6. hodině, připlulo k ostrovu Guadalcanal mohutné operační uskupení armády Spojených států. Za podpory letadel, pod plamenou clonou dělostřelecké palby bitevních lodí se začali vyloďovat muži americké námořní pěchoty. Byl to začátek 6 měsíců trvajících těžkých bojů v husté ostrovní džungli.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Je 9:30, tak se podíváme na dopravu, protože ta je vždycky součástí našeho vysílání, vždycky o půl a někdy i ve 3/4 a ve 4/4, ale to spíš od pondělí do pátku. Tak se vrhneme na vlakové výluky, ty jsou platné na trasách Rybník, Linz, Humpolec, Havlíčkův Brod, Přerov, Hranice na Moravě, tam se to týká pouze osobních vlaků, anebo Dolní Poustevna, Bad Schandau. Jak to vypadá na silnicích? V Praze máme kolizi v ulici Legerova, takže to je docela zásadní informace, to je hnedka centrum Prahy, máme tam v sobě osobní automobil a motorku, tak tam dávejte pozor, trošku se tam zdržíte. No a bouralo se ještě v Modřici, což je na Brněnsku, v ulici Chrlické. I tam máme kolizi dvou osobáků. Tak na sebe dávejte pozor, přeju šťastnou cestu a hezký poslech Country Rádia.
2: Country Rádio.
0: Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
1: Na pondělí si připravte kufírky, zbalte si spodní prádlo, ponožky a trošku těch lehkých svršků.
3: Vyrazíme totiž na výpravu s Krištofem Kolumbem.
1: Právě tento mořeplavec v pondělí vyplouvá z jeho španělského přístavu Palos de la Frontera na svoji první objevitelskou výpravu.
3: Vraťte se s námi v čase a vydejte se na strasti plnou výpravu plnou dobrodružství. Vyplouváme v pondělí ráno v 6.
1: Těší se na vás hlavní kapitánka Kačka.
3: A plavčík Vláďa.
1: Ahoj!
2: Country Radio.
4: Víkend písniček na přání na Country Radio.

nástrah tíhčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně snít. Ve stínu pod víky poslouchat slavíky, zpívat si svět.

0: Slavíci z Madridu v našem vysílání krátce po půl desáté a my se podíváme na další hudební přání. Co pak si asi budeme hrát? Vidím tady Jarka Nohavicu, Zuzku Navarovou, Josefa Zocha. Tak tohle všechno si zahrajeme za chvilku, teď ještě k tomu ta přání. Prosím, zahrajte Ladovskou zimu od Jarka Nohavici. Já jsem věděla, že to dneska přijde. Pro všechny, co se chtějí ochladit, ale hlavně pro vás, Vláďu, a pro přátelé na Facebooku, co píšou každé ráno do vašeho super otazníku. Děkuji, Eva z Holoubkova. Tak Evičko, to jste udělala pěknou věc. Tak jste pozdravila všechny, co nám píšou na Facebook Country Rádia. Za to jsme moc rádi. Je vás tam opravdu hodně. A pokud ještě nejste na Facebooku našimi přáteli, který přáteli Country Rádia, tak se jimi honem rychle staňte, ať vám neuniknou žádné ranní otazníky, ani žádné další informace, které tam pro vás chystáme. Třeba spoustu různých fotografií našich hostů a nějaké pěkné povídání. Ahoj, Kačko, když se vejdu, mohla bys zahrát Orlici od Zuzky Navarové, tak Jarine, vešel jsi se, mám prý pozdravovat plavčíka Vláďu a mám být na něj hodná. Jsem na něj hodná úplně pořád. Ahoj, super rádio. Moc prosím o zahrání písničky pro úžasnou kamarádku Annu Vostřelovou v Dolní rovni. Předpokládám, Aničko, že jsi v práci zavřela na petlici a jako každý den posloucháš Country rádio. Pro zpříjemnění zbytku neděle ti Pepa Zoch zaspívá Lásku číslo 1. Děkuji za zahrání, napsal nám Mirek. Tak tohle to je sestava třech písní, které nás v tuto chvíli čekají. A co budeme hrát dál, už je zase čistě ve vaší režii. Takže 210 323 333 a nebo třeba SMSka 720 00 11 11.
1: Za vločkou vločka z oblohy padá, chvilinku počká a potom ta je. Na staré sesli sedí pan Lada, obrázky kreslí zimního kraje. Ladovská zima za okny je a srdce jí má bílá nostalgie. Ladovská zima, děti.

mokré bílé svinstvo padá mi za límec. Čtvrtý měsíc v jedním kuse, furt prosinec. Večer to odhážu, namážu záda, ráno se zbudím a zas kurva padá. Děcka mají zmrzlé kosti, saňkuju už jenom z povinnosti. Mrzne jak svině, 30 pod nulu, auto ani neškytne, hrudky se dělají v mogulu. Kolony aut, krok, sun, krok, bo silničaři tak jak každý rok, jsou překvapení velice, že s nich zasypal jim silnice. Pendolino stojí kde si gupolomy, zamrzli mu všecky cederomy. A policajti, ti to jistí z dálky, zalezli do arálky. Vladovská zima za okny je, a srdce jí má bílá nostalgie. Vladovská

Na Vysočině zavřeli do jedničku. Kamiony hrali na honičku. Takzvané rally letní gumy. V tým kopcu u Meziříči spěchali s Melou nama a teď jsou však víte kde. Na ČT1 studio sníh. Voldanová sedí na saních. A v Praze kalamita jak na Sibiři. 3 centimetry sněhu. A u muzea 4. Jak v dálce vidím zasnížený říp, říkám si, pralče Čechu, ty jsi byl strašný cip. Kdyby si popošel ještě o pár kilometrů dále, tak jsem se teďka mohl kdesi v teple v plavkách valet. Místo toho, abych se člověk bál zajít do Teska na nakupy, jak jsou tam na těch rovných střechách sněhu kupy. Do toho všeho, jak mám zmrzlý nos a líca, tak ještě z rady a provokatér nohavica. Mladovská zima zákliná a srdce jí má bílá nostalgie. Mladovská

Ahoj Kačko, zahraj prosím Richmond od Bessonu. Děkuji, Lenka ze Studenky. Pěkný, příjemný den. Mohli byste našim posluchačům, nebo vašim posluchačům i našim posluchačům zahrát pro radost písničku od lokálky. Děkujeme kamarádky Sonja a Dana. A budeme hrát taky kamarády Táborových ohňů pro všechny milovníky historie a vynálezů a tvoření vůbec. Ricatado si prosím píše Michal. No Michale, tak to si myslím, že bychom měli pozdravit i do Liberce. Konkrétně do vědce z Liberecké univerzity, protože co já vím, tak tam zrovna nedávno vymysleli zubní nanonit, která může být novou zbraní proti parodontóze. To znamená, že tedy možná už konečně bude konec vyvyklání zubů, krvácení dásní a taky ústupu dásní. Tak tohle to je prostě velký vynález. K dostání by měl být už příští rok tahle ta zubní nanonit, tak si to někam poznamenejte, pokud máte tyto potíže. Zdravíme skvělé vědce z Liberecké univerzity. A zdravíme všechny vlastně jako vědce a všechny výzkumníky a vynálezce a taky milovníky historie, jak píše Michal. Písničky jsou připravené, tak jdeme na ně. Tady jsou Bessoni, Richmond, to bude lokálka a kamarádi Táborových ňovnů.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country
1: Radio. Pane můj, já povím ti příběh o tom, jak děda zasáhl.

0: Antri počasí.
1: Dnešek bude oblačný až polojasný, ráno a dopoledne místy i zatažený. Teploty 25 až 30 stupňů Celsia, na jihu Moravy nás čeká až stupňů 32. A jak to bude vypadat při prvním pracovním dni? Čekají nás teploty, které se budou pohybovat mezi 31 až 630 stupni Celsia. Na jihu Moravy tam očekáváme až 39. Bude jasno až polojasno a hlavně odpoledne se bude tvořit kupovitá oblačnost a ojediněle se vyskytnou přeháňky.
0: Je to fajn vyrazit si jen tak s kamarádama. Třeba k řece.
2: Hned ráno namočíme splátky, dokud je klídek nad řekou. Do fousu píchnu redko, já svoji dýmku pravěkou.
0: Nebo za nějakým tím dobrodružstvím.
3: Hraní blíze mraky pádí jako stádo splašený. Každou chvíli se tu bouře rozječí.
0: Případně provětrat starý maskáče.
4: Když

takové příjemné posazení v nějaké zapadlé hospůdce? Dáme si ještě jedno. A když si k tomu pustíme country rádio, nemá to prostě chybu.

0: Country Radio. Zprávy pro pohodovou neděli.
1: Hezkou neděli. Správci Krkonošského národního parku vyzývají návštěvníky Krkonoš, aby ihned hlásili jakýkoliv zárodek možného požáru. Varovali také před zapalováním svíček u pomníků nebo před používáním přenosných vařičů v přírodě. Riziko vzniku požáru v příštích dnech poroste. Teplo bude i na horách a pršet nemá. Lidé si před koupáním ve vodě, kterou nemonitorují hygienici na Synice, mohou otestovat přítomnost těchto zdraví škodlivých organismů s pomocí PET lahve. Můžeme si vzít prázdnou průhlednou PET lahev, nabrat si do ní vodu a nechat jí stát 20 minut na sluníčku. Po 20 minutách lze v případě výskytu Synic u ústí lahve pozorovat zelený prstenec. Pokud zůstane voda zakalená v celém objemu, tak jsou to spíše řasy. Teď jedna rada, pokud pojedete do Itálie třeba na dovolenou. Při cestě si dejte pozor na dva typy stojanů u čerpacích stanic. U stojanů typu Servito totiž zaplatíte přirážku za obsluhu, a to i v případě, kdy odmítnete její služby a natankujete si sami. Výběru stojanů, kde budete tankovat, tedy vždy věnujte zvýšenou pozornost. To byly víkendové zprávy a Tomáš Adamec. Přeji vám hezkou neděli.
0: Je 35 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.

0: Posloucháte Country Radio, je 10 hodin a 6 minut a my pokračujeme v písničkách na vaše přání, protože je vždycky ten první víkend v měsíci a teď to padlo zrovna na 1. a 2. srpna, což se obvykle nestává, že to jsou první dva dny v měsíci, to vychází právě na teď. Takže pokud máte v plánu nechat si u nás zahrát písničku na přání, máte dneska čas vlastně až do 18 hodin, no takže myslím si, že před námi je dalších 8 hodin, ne úplně společných, ale myslím si, že plných písniček na vaše přání. A teď už máme na lince našeho posluchače Country Radio. Hezké dopoledne. Haló?
1: Ahoj, Kačko, tady Jirka Klatovi.
0: Tak je, Jiříku, povídej, co pak by ses nechal rád zahrát?
1: Já bych se nechal hrát od Babiho Daňka Kříž z plastiku.
0: Ano. A pro koho?
1: Moc to nehraje, to je tak.
0: Nějak se nám ztrácíš, Jirko, slyšíme se?
1: Jo, já tě slyším.
0: Jo, dobře, tak nějak se nám ztrácíš, zase tě slyšíme, takže to je dobře. Pro koho tuhle písničku zahrajeme?
1: No, pro všechny posluchače a taky pro tebe za krásný vysílání.
0: Dobře, děkuju. Tady je Babi Daněk, Kříž z plastiku. Měj se hezky, pěknou neděli.
1: Díky, ahoj.
0: Ahoj, tak budeme si taky hrát od Kamelotu. Prý máme zahrát něco právě u této kapely, něco, co moc nehrajeme. A teď je tady výčet mnoha písní. No a ten důvod, proč tyto písně většinou nehrajeme, je velmi prozaický, milá Evo. My je tady v archivu nemáme, ano. Ale jednu jsem našla, která z těch vyjmenovaných tu je, jmenuje se Amulet a tu si za maličký okamžik taky zahrajeme. A docela určitě uslyšíte i Willieho Nelsona písničku The Border, kterou si chce nechat někdo zahrát, někdo, kdo se nepodepsal, ale moc po této písničce touží, tak za malý okamžik v našem vysílání taktéž zazní. A možná, že jste neslyšeli ještě nějakou tu vaši oblíbenou, třeba od kapely Rangers, nebo třeba od Babiho Daňka, Hoptropáku, Kamarádů táborových ohňů, Karla Kryla, nevím, možná ten výčet je opravdu veliký a široký a máme tady spoustu písniček, které jste možná třeba taky dlouho neslyšeli, anebo naopak je slyšíte třeba každý den, ale patří mezi velmi vaše oblíbené. Tak mi o nich dejte vědět. 720 00 11 11, to je SMS-kové číslo studiové 210 323 333, e-mail je studio@countryradio.cz a samozřejmě nesmím zapomenout ani na možnost nechat si zahrát díky aplikaci.

0: Tak to byl Willie Nelson až do posledních tónů a my už někoho máme na lince. Někdo, kdo by si chtěl nechat u nás zahrát písničku na přání, tak přeju krásné dopoledne.
1: No, dobrý den. Mohli byste nám zahrát s manželkou Vimra a Černocha ve dvou se to lépe táhne?
0: Určitě bychom mohli. Jak pak trávíte nedělní dopoledne?
1: To děláme, tady se společíme, teďkon odpočíváme po snídani.
0: Tak my vám pěkně zahrajeme, tak jak vy si přejete. Mějte se moc pěkně, zdravíme, ano, naslyšenou.
1: Děkuju vám pěkně, díky, na viděnou.
0: No tak, společíme jsem úplně nečekala, musím říct, že, no ale co by ne. Tak 10 hodin, 23 minut, dáme si Karla Černocha, ale čeká nás i Míra Paleček, protože to je písnička, kterou vy byste si taky chtěli nechat zahrát u nás na Country Rádiu. Konkrétně si to přeje Marta z Letohradu, budeme si hrát Fialku pro všechny posluchače Country Rádia i mě za mikrofonem. Tak děkuju Martičko, tohle to mě určitě udělá radost. Moc pěkná písnička a zahrajeme si i píseň Když se kola točí pro bezvadnou partu motorkářů z Dolní Radechové u Náchoda. Za to, jak minulý týden opět skvěle zvládli motosraz, děkuji posluchač Petr od Náchoda. Tak to byl Letohrad, Náchod. Tak děkuji za to, že takhle dáváte vědět, odkud přesně vlastně posloucháte Country Radio a odkud jste, máme lepší přehled. Tak Karel Černoch připraven, jdeme si hrát na vaše přání, protože i v neděli 2. srpna hrajeme přesně tak, jak vy si přejete. No a další přání před námi, těšte se na další skvělou muziku.
2: Sám jsem po cestách se svým autem táh, v tom na mě stopař zamával. Na brzdu hned jsem šláp a že jsem správnej chlap, tu stopařku za ním jsem vzal. Pak z party to šli mi a zrovna v kouři mi čekala v autě, já do tabáku šel. Když jsem přišel zpět s horou cigaret, už jsem jí ani auto nenašel.
3: To mě zas naopak v Kolíně ujel vlak, tak jsem na silnici stopnul Cadillac.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Tak se mrkneme na dopravu, jestli pak se tam něco zásadního stalo, něco, co by vás mohlo na vašich cestách zbrzdit, tak třeba možná nějaká vlaková výluka. Tak vězte, že mezi Humpolcem a Havlíčkovým Brodem vlaky nejezdí, a to až do 20. srpna. Do 3. srpna se nesvezete na trase Přerov, Hranice na Moravě nebo Nymburk, Rožďalovice, jsou tady naplánované dlouhodobější výluky, takže pojedete náhradní autobusovou dopravou. No a co se děje na silnicích? Nemáme tady žádné výrazné kolize, které by vás někde zbrzdily. Jenom počítejte s tím, že na D2 ve směru z Brna do Bratislavy mezi 40. a 43. kilometrem je omezení, pracují tam silničáři, takže se jezdí pouze levým pruhem, ale výraznější zpoždění byste nabrat neměli. Za chviličku Žalman a spol, hodina usmíření a potom už něco, co si necháte u nás zahrát právě vy.
2: Country Radio.
0: Víkend písniček na přání na Country Rádiu.

0: Žalmana Spol, hodina usmíření v našem vysílání na Country Rádiu a na lince už je Mirek, který by si u nás chtěl nechat zahrát nějakou pěknou píseň, tak přeju hezké dopoledne.
1: Dobré dopoledne vám i všem posluchačům.
0: Děkujeme. Povídejte, Mirku, co si budeme hrát?
1: Tak dáme třeba Je to tak krásný od Slávka Janouška.
0: Proč jste vybral tuhletu písničku?
1: Vybral bych ji pro sebe a pro všechny, které jí zrovna bolí záda.
0: Jo, jste na tom podobně? Bolí vás záda? Halo? No. Mirku?
1: A taky, ano.
0: Bolí vás záda, je to i písnička pro vás?
1: Je to i pro mě, no. Bolí mě záda od pátku, udělal jsem blbej pohyb.
0: Jo, to je špatný. To je špatný, to chce odpočívat. Máte čas odpočívat?
1: Mám.
0: No tak vidíte, to bude brzy dobrý. Přejeme vám, ať se brzy uzdravíte. Posíláme písničku Je to tak krásný, aby to zase krásný bylo. Mějte se pěkně, zdravíme vás.
1: Děkuji.
0: Naslyšenou. Tak, to je Slávek Janoušek, Je to tak krásný a budeme si hrát i Hobousa Kapitána Kidda, písničku Robinson Black, tak to je píseň, kterou jsme tady hodně dlouho nehráli a bude pro všechny, co mají rádi rybolovky. Snad tuhle písničku máte, napsal nám Honza z Prahy. Tak. Honzo, podívala jsem se do archivu, pořádně jsem ho probrala a našla jsem ji. Chce se pořádně koukat, takže to se nám splnilo. Zdeněk píše, no a teď to je taková jako malinkatá provokace teda. Dobrý den, ležím na pláži na Krétě a poslouchám vaše úžasné rádio do sluchátek, abych nerušil. No, já myslím teda, Zdeňku, že byste to měl teďka pustit na hlas, jo. Chtěl bych nechat zahrát pro všechny nějakou od Michala Tučného. Moc děkuji, s pozdravem Zdeněk. Tak Zdeňku, teď bych teda chtěla vidět i video, jak to pěkně na té Krétě pěkně dáte na hlas, jo, ať všichni slyší, že hrajeme jenom pro vás a pro všechny, co jsou kolem vás, Michala Tučného, Starej se o svý, jsem vybrala tuhletu krásnou písničku. Tak za chvilku. Starej, zdravej.

0: Michal Tučný ve společnosti dalších, a že jich nebylo málo. Pavel Bobek, Milena Soukupová, Vaby Rivolo, Zdeněk Rytíř. No, byla to celá řada interpretů, které znáte z našeho vysílání, i když zpívají samostatně. Teď si dáme Mirka Hofmana a Zelenáče, dáme si Modrou růži, která poletí pro babičku Blanku, píše nám Roman. A taky Zbyněk z Humpolce napsal: prosím o zahrání písně Little Bitty od Alana Jacksona, ať zazní opravdická country. Přeji všem hodně sil a hlavně zdraví. Tak to napsal tedy zmiňovaný Zbyněk z Humpolce. Tak, byl to trošku jazykolam, ale ve finále jsme to dali. No a na další přání se dostane už v další hodině ve vysílání Country Rádia.
1: Jmenuji se George. Budu vám vyprávět příběh, který je pro mě do dneška nevysvětlitelnou záhadou. Právě jsem si balil zavazadla na dlouhou cestu, když mě volali z nemocnice. Moje N měla dopravní nehodu. Nechal jsem všeho a uháněl ke špitálu jako o závod. V květinářství u brány neměli fialky, které měla N tak ráda. A tak jsem vybral tu nejkrásnější růži, jakou jsem kdy viděl. Byla modrá jako nebe, protkaná bílými žilkami a žluté okraje květních lístků se třpitily ve slunci jako zlatá koruna.

Zažádal jsem květinářku, aby růži opatřila stužkou, na které bude napsáno: drahé N z lásky George. Pak už jsem na nic nečekal a vřítil se do nemocnice. Na oddělení, kde N ležela, měli všichni kamenné tváře a odvraceli pohled. Pochopil jsem strašnou pravdu. Přišel jsem pozdě. N ležela na lůžku a na prsou měla skřížené ruce, které mě už nikdy nepohladí. Jak jsem se nad ní naklonil, cítil jsem, že voní jako vždy fialkami, které tak zbožňovala. Vsunul jsem jí do dlaně tu růži orosenou vlastními slzami a pomodlil se za její duši.

jsem se po roce vrátil z cesty domů, první kroky mě vedly za N. A tam jsem to uviděl, ačkoliv byl horký letní den, přeběhl mě mráz po zádech. Uprostřed jejího hrobu kvetla růže modrá jako nebe, protkaná bílými žilkami,

nejbližším výhonku byla stužka s nápisem Drahému Georgeovi z lásky N. Neodolal jsem a přičichl k tomu vzácnému keříku a zažil další šok svého života. Květy nevoněly po růžích, ale měly silné aroma kvetoucích fialek. Proč tak voní?

0: Antri počasí.
1: Dnešek bude oblačný až polojasný, ráno a dopoledne místy i zatažený. Teploty 25 až 30 stupňů Celsia, na jihu Moravy nás čeká až stupňů 32. A jak to bude vypadat při prvním pracovním dni? Čekají nás teploty, které se budou pohybovat mezi 31 až 36 stupni Celsia. Na jihu Moravy tam očekáváme až 39. Bude jasno až polojasno a hlavně odpoledne se bude tvořit kupovitá oblačnost a ojediněle se vyskytnou přehánky.

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Festival Dobře utajená country se chystá na sobotu 8. srpna od 11 hodin ve Slapcích u Rakovníka. Letos tam vystoupí Jindra Kejak, Pacific St. Johnny, Malina Brothers, Petr Kocman, Poutníci a další skvělé kapely. Tak přijďte, je to léty osvědčená akce, kterou si rozhodně užijete. Country festival Starý dobrý western se koná od pátku 7. do neděle 9. srpna u přehrady Bystřička v okrese Vsetín. Vystoupí tam Tomáš Linka, Jakub Smolík, Cop, Gimpleři, Lokálka, Pouta, Žamboši a mnoho dalších. Opět to bude festival plný hvězd a milých setkání. Texmeni hrají v Mladé Boleslavi v sobotu 8. srpna od 19 hodin na Michalovické Putně. Jako host tam vystoupí Nové struny. A ještě nás čeká chřibské country léto. A to v sobotu 8. srpna od 17 hodin na koupališti Chřibská v okrese Děčín. Na tradičním letním hudebním setkání letos vystoupí Klidňánko, Žab Band, Blackout Bluegrass Band a Grey Smoke. Podrobnější informace a další akce najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz pod odkazem Kultura.
0: Už 35 let má Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: Ivan Mládek je nejenom skvělý hudebník, jeden vlastně z nejlepších humoristů v Česku, ale je to taky osobitý malíř. Aktuálně má ten vůbec nejnovější obrázek, kdy nakreslil Viktorku, která skáče kufr do splavu. To prostě musíte vidět. Ta inspirace v babičce je naprosto zřejmá, že jo? Podívejte se na facebookové stránky Ivana Mládka. Myslím si, že kdo viděl výstavu Máš tlustý sklo, která před pár dny skončila, tak si taky musel přijít na své. Prostě Ivan Mládek je legenda navždycky. Tak teď už před námi další hudební přání a zdravím Soňu, krásné dopoledne přeju.
1: Zdravím do Country Rádia, Soňa z Pořice.
0: Tak Soničko, co budeme hrát a komu to pošleme?
1: Tak budeme hrát pro mého manžela do nebíčka a bude to písnička jeho oblíbená a jmenuje se Bourák značky Doč.
0: Tak věřím, že to je i vaše oblíbená písnička. Je to tak?
1: Bych chtěla poslat všem, kteří vzpomínají na své blízké.
0: Dobře, tak tohleto je písnička, která zazní od kapitána Kida jenom pro vás. Přeju vám příjemnou a pohodovou neděli.
1: Ano, mějte se hezky.
0: Naslyšenou, tak dáme si i písničku od Roberta Křesťana, Tažný koně pro všechny posluchače Country Rádia, napsal nám věrný posluchač bez jména ovšem. No a krásný slunečný pozdrav z Chorvatska nám posílá Aleš a Helena. Taky díky vašemu rádiu jsme už čtvrtý týden právě tady a krásně nám to s vámi ubíhá. No a kdybyste nám ještě mohli zahrát Skálu od Folk týmu, tak by to bylo dokonale. No tak... Dokonalost je připravena, za chvilku i Folk Team provází vysílání Country Rádia, protože tu máme písničky na vaše přání po celý tento víkend. Času dost, myslím si, že pokud se na vás ještě nedostalo, tak není prostě čas váhat. Zavolejte, napište, pokud už jste psali a nedostalo se na vás, napište znovu, těch přání chodí opravdu hodně, ale čím častěji napíšete, tím vyšší šance je, že se i na vás dostane. Krásné dopoledne vám přeje Katka Čeplíková, moc vás všechny zdravím, přeju krásnou neděli.
2: Kolik je druhů různých smrti trestů, všechny mám slíben. Až mi stáhnou neprůstřelnou vestu, budu to mít spočtený. S paní už taky nemám klidný, mám se čeho bát. A poldové na mě nejsou vlídní, hledám mě lec, který stát. Vlastně mám, co jsem jako kluk chtěl, stal jsem se šoférem, tak co na tom, že to jednou skončím malérem. Až budu jednou viset a ty se, mámo, zeptáš proč, můžu říct jenom jediný, za to může Bourák značky Doč. Tak kam to bude dneska, šéfe?
3: First National Bank.
2: Oh, yes. Pancéřová dočka je můj vysněnej vůz. Šest vejfuků za mnou zpívá svý gangsterský blues. Když naplno zmáčknu tyhle svý varhany, můžu si bejt jistej, poldové jsou nahraný. Jo, pancéřová dočka, marnivá ženská.

Pancéřová dočka je můj vysněný vůz, mistr Kat se dočká a pak bude šluz. 12 poldů na Harlejích bude můj doprovod, než pod černým trámem podrazej mi schod. Pancéřová dočka je pro mě pravej vůz, i když z mýho života ufikla pěknej kus. Táhnu ke všem čertům, vždyť nejsem posera, ať si loď za kápo hledá novýho.

Já najdu ti klesničku z pradávných dob, kdy nežili staří a chromí.

myslím, že tady v archivu nemáme delší píseň. Schválně, zkuste si typnout, jak dlouhá byla píseň, která se jmenuje Tažní koně od Roberta Křesťana. Měli jste pocit, že trošku jako je dlouhá, anebo se vám líbila, říkali jste si, ale to je dobře, že je tak dlouhá, protože je tak pěkná. Měla 9 minut, přesně 8:55. Skutečně, jako řekla bych, že delší píseň jsem nikdy nehrála v našem éteru. Tak teď budeme hrát výrazně kratší píseň, 2:31, to si myslím, že je docela pěkné, takže potom krásně stihneme dopravu, která bude o 11:30. Dáme si Hoptropáky, Obchodníka s deštěm. Zahrajte mi Hoptropáky pro ty, kteří dnes budou trávit nedělní odpoledne u vody, ale ne na koupališti ani u bazénu, ale u nějakého přírodního toku, v lese, v biotopu, u řeky, nebo tam, kde vám o nohu zavadí rybka, nebo kde vám ze břehu zakuňká žába. Krásnou neděli všem, co milují přírodu, napsal Libor. Ale vy jste takový poeta, Libore. Tak my vám zahrajeme Hoptropáky, Obchodníka s deštěm, ať se vám písnička líbí, a po dopravě, což bude hned, jak dozní Hoptropáci, si dáme další písničku, která bude čistě na vaše přání.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Posloucháte Country Radio, teď přesně v 11.27 se mrkneme na dopravu, protože to je ten správný čas, kdy se na ní vždycky koukáme a vy už jste tak na to zvyklí, předpokládám. Tak začneme vlakovými výlukami, ty dneska platí na trasách Humpolec, Havlíčkův Brod, Nymburk, Mladá Boleslav, Brno, Ivančice, Branice, Tábor, pak tady máme ještě nějaké polodenní, Strakonice, Čejetice, to znamená, že zhruba do 16. hodiny dnešního dne tady vlaky nepojedou, ale zítra už by mělo být všechno v pořádku. Další informace jsou ze silnic D1 57. kilometr ve směru na Prahu, tak právě tam máme dopravní nehodu. Bourali tam, jestli se nepletu, dva osobáky. Ano, aktuálně tam probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému, tak tady vás to určitě trošičku vzbrzdí. Tolik doprava na Country Radio, přeju pěknou neděli.
2: Country Radio.
3: Prý to lidem nejvíc pálit ráno. No, tak na to bychom se podívali.
4: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
5: Jo.
4: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
3: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
6: Škoda lásky.
1: No to já super. Myslím, že na bylo nejlepší.
6: Pívat si s nima a s ní.
3: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
2: Country Rádio.
7: Víkend písniček na přání na Country Rádiu.

0: Medvědi a jejich jablko v našem vysílání a teď už bychom si mohli zahrát nějakou další píseň, tak jak vy zavelíte. Někdo nám volá, hezké dopoledne přeju. Haló?
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, tak kdo pak je na lince?
1: Pan Robert Lomouce.
0: Tak Roberte, povídejte, co si budeme hrát?
1: Já jsem chtěl od Fešáku, tak dá se kola toč. Tennessee Road.
0: Ano, tak tu tady nemáme, to jsme se domluvili teda, že vyberete nějakou jinou, tak zkuste vybrat nějakou jinou, já budu dělat všechno, co bude v mých silách.
1: Tak zahrajte Dilema, kousek zádech, Dilema zahrajte, to je taky pěkný. Hrajou to taky Fešáci.
0: Fešáci, a písnička se jmenuje teda?
1: Dilema.
0: Dilema se jmenuje. No tak zkusíme najít, když tak vybereme jinou, uvidíme, pro koho bude každopádně tahle ta písnička.
1: No pro vás Tičku do Krnova.
0: Ano.
1: Pak by to bylo pro paní Uchytilovo, pro vás do rádio. Mm-hmm. Pak by to bylo pro Jardu Žezbáře, pro Včelaře, by to bylo ještě pro Jirku, pak pro pana Zestupkové, teď si nespomenu na jméno, to je jedno. Mhm. Tak by to bylo na bazén do Mohelnice, no a pro všechny, co poslouchají, co jim nikdo nezahraje, držte mě palce v Českým rozhlase v Žebíku, vůbec mě to nejde, 2 měsíce jsem nic nevyhrál, nevzdávám to, tak vám přeji hezký den a moc děkuju za písničku.
0: Tady je Michal Tučný a Dilema, mějte se pěkně naslyšenou.
1: Jo, děkuji.
0: Tak to je Michal Tučný a Dilema a jakou budeme hrát dál, budou to Rangers 20 minut, 25 minut a dost.

řek, kat tě naučí. Máš 20 bez jedný a dost. Já jsem nevinej, křičí mu do očí. 18 minut a dost. Pak jsem volal na strážce, pusměvé. Mám jen 17 minut a dost. On řekl, případ se ukončil, zkus to za týden. Máš jen 16 minut a dost.

0: a dost.
1: Rangers 25 minut a dost, tak tahle ta písnička byla pro všechny od Gauča toho času v Hamburku, tak to jsem ráda, že nás takhle posloucháte i mimo vlastně Českou republiku, to je hezké, můžete si nás s sebou vzít třeba díky aplikaci Country Rádia, protože to si můžete zadarmo stáhnout do svých mobilů a pak nás můžete poslouchat kdekoliv na světě jste a úplně v čistém zvuku, prostě tak, jako kdybyste byli tady u nás v Čechách a měli perfektní signál. Zdravím a prosila bych zahrát všem dobrým lidem Elišku Kotlínovou se Sluncem v duši, jste skvělé rádio a vy taky, tak moc děkujeme. Zdravíme, budeme hrát i písničku, která je od Chrisa Christophersna a tu bychom měli zahrát pro všechny lidi, kteří aktuálně poslouchají Country Rádio a chystají oběd, třeba svíčkovou, jako já, napsala nám Alenka, teda svíčkovou, tak to bych si nechala líbit, protože to je takový ten ideální nedělní oběd. I když v tomto celkem teplém počasí připravovat takovou náročnou krmi, je tedy vcelku náročné, tak doufám, že to dobře dopadne, že bude perfektně vychucená.

Chris Christopherson v našem vysílání je jedna z těch posledních písniček během dnešního dopoledne. Bude pro Elišku, protože ta se chystá se svými koňáky plavit koně, jestli jsem to dobře pochopila. Tak zdravíme i Alenku, která by si přála písničku Odcházím a bude od kapely Richtáři. Tak tahle ta písnička bude taky pro všechny posluchače Country Rádia, co v tuto chvíli poslouchají naše rádio. Za malý okamžik si řekneme, jaké nás dneska čeká počasí. No a po 12. už tady bude fantastická siesta, tentokrát na téma železnice. Teď ale Věra Martinová v našem vysílání. Krásnou neděli vám přeje Katka Čepelíková.

0: Antri počasí.
1: Dnešní den bude oblačný až polojasný s nejvyššími denními teplotami 25 až 30 stupňů Celsia. Na jihu Moravy očekáváme až stupňů 32. A jak to bude vypadat zítra, to znamená při pondělku 3. srpna. Tak ty teploty budou opět poměrně vysoko. Počítáme s tím, že se budou pohybovat mezi 31 až 36 stupni. Bude jasno až polojasno. Na jihu Moravy počítejte až s 39 stupně Celsia.
0: Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku Bobeš Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
2: Stařičký šerif u Šlíně, prdlku poláhlý vztah.
0: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.

0: Country Radio. Zprávy pro pohodovou neděli.
1: Zprávy začneme trochou historie. I po víc než 100 letech existuje v Česku zájem o tramping. Například Česká tábornická unie eviduje okolo 6 000 členů. Tradice vandrování do přírody jen se základní výbavou pro přežití se navíc v jednotlivých skupinách často předává z generace na generaci. Historie trampingu v Česku sahá do roku 1918, kdy podle dostupných zdrojů vznikla u Vltavy první osada. Postupně pak po celé zemi přibylo dalších více než 5 000 trampských míst, osad a tábořišť. Dávejte si pozor, protože Českem se šíří velká vlna podvodných telefonátů. Šmejdi se vydávají například za policisty nebo bankéře, snaží se získat přístup k účtům a často volají opakovaně z různých čísel, údajně i 30krát za hodinu. Odborníci doporučují hovory i hned ukončit, nic neinstalovat a všechny informace ověřit u banky nebo policie. Na dosah je záchrana života v podobě přístroje, kde to zjistil kolega Savana.
2: Znojmo pořídilo dva nové automatizované externí defibrilátory, které rozšíří stávající síť veřejně dostupných zařízení ve městě. Lidé je najdou na vodárně Udie a na plovárně Louka. Přístroje budou volně dostupné a bude je možné použít jak u dospělých, tak i u dětí. Cílem je zvýšit bezpečnost obyvatel i návštěvníků města a zajistit rychlejší dostupnost první pomoci. Luděk Savana, Urbánek, Znojmo.
1: To byly víkendové zprávy. Hezkou neděli vám přeje Tomáš Adamec.
3: Polední siesta, tentokrát v rytmu kolejí a mírně zahalená v kouři vlaků.

hostina skončila. Den potemněl a měsíc začal kvést. Poslední host už dávno řekl s Bohem a nebyl jediný, kdo dárek nepřines. Pokoj v téhle chvíli vyhlížel, jako by právě sem snes hračky celý svět. Jen stůl byl prázdný, uhaslo pět svíček u jediného dortu před židlí, na kterou nikdo neusedl. Já vím, že jsi smutný, řekla máma, ale tak velký kluk by měl jistě pochopit, že vlak jezdí stále, dnem i nocí. Někdo je musí vést a kotle roztopit. Teď už je čas, abys šel spát. Ať se ti zdají dnes ty nejkrásnější sny. Zhasila světlo, však za kratičkou chvíli sklouzl stín z okna a slédl

0: Najednou na nás se dopadl muž a zůstal ležet na zádech. Za chvíli vstal, zvedl svůj vak, jen krátce dokola rozhlédl se. Přitom, jak sklepával z kabátu sníh, zavolal: Hej, chlapče, kde pak to jsem? A když mu chlapec odvětil, tu neznámý se rozesmál, jako by to byl žert. Ech, co ty víš, já v téhle díře žil, může to být tak 5, možná 6 let. A když jsem odcházel, řekl jsem svojí ženě: Až přijdu zpátky, budeme bohatí. Tak nebo tak zdá se, že jsem se vrátil. A to, co v kapse mám, to jistě nestratím. Ještě mi ukaž, kudy se jde k mlýnu. To víš, člověk to po létech už těžko poznává. Ale pane, v celém okolí je tu mlýn jenom jeden. Ten, kde žije můj táta, máma a já. Náš táta je ale už dlouho pryč. I když já vím dobře, že dávno domů chce, ale má prostě důležitou práci. Víte, on jezdí vlakem. On je strojvůdce. K narozeninám dostávám od něj dárky. Dopisy mi čte máma. Mně totiž není ještě 6. Posledně táta psal, že je možné, že se k nám dostane. Ten den je právě dnes. Tak si honem domů, přikázal neznámý. Už ať si v posteli přikrytý peřinou. Kdyby tě táta nenašel, pak jistě by se zlobil. A já mám tušení, že přijde každou vteřinou.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

Polední siesta, tentokrát v rytmu kolejí a mírně zahalená v kouři vlaků. Kantirádio.

0: co, kluci? Budem se taky smočit?
1: No, já bych ještě počkal.
0: Tak za chvíli.
1: Možná zítra.
2: Nikam nespěchejte a vychutnejte si ho. Léto s Country rádiem.

0: Country Radio. Zprávy pro pohodovou neděli.
1: Zprávy začneme na vodě. V minulých letech stovky, letos zatím jen desítky vodáků navštívili vodácké kempy u řeky Lužnice na Třeboňsku. Chybí v ní totiž voda a řeka je sjízdná jen na některých úsecích. To některé milovníky vodáckého sportu odrazuje. Bude se stavět heliport, ovšem nebude jen tak obyčejný. Podrobnosti má Honza Navrátil.
2: O vybudování plovoucího heliportu pro Všeobecnou fakultní nemocnici se v Praze hovoří už od roku 2022. Nyní se ale blíží realizace. Stavba za 60 milionů korun by měla být hotova v srpnu příštího roku. Pro plovoucí variantu se město rozhodlo, protože Všeobecná fakultní nemocnice, Ústav pro péči a o matku a dítě v Podolí a nebo porodnice u Apolináře vhodné prostory pro přistávání vrtulníků nemají. Honza Navrátil, Praha.
1: Tip na výlet s karavanem má pro nás Luboš Dvořák.
3: Nejistá mezinárodní situace mění plány nás Čechů suchozemců na dovolené. Mnozí zvažují zůstat doma a tak se touláme jako Němci, Holanďané i Francouzi karavany. Nemusíte být ani vlastníkem domečku na kolečkách, je spousta firm, které tento typ obydlí pronajímá. Já osobně si už 2 desetiletí tahám bydlík za autem, nejen pro zábavu, ale i pro práci a o kempech mám docela přehled. Letos jsem okusil nově rozšířený kemp u Karlových Varů. Je vysoko nad lázeňským městem s nádherným výhledem. Je součástí hotelu Vítkova hora v sousedství letiště. Na kolonádu je to z kopce sotva 4 kilometry, ale otáčí se zde i městský autobus. Recepce kempu je spojena s hotelovou a místo pro obytňák, přívěs nebo jen dodávku vygenerují sektoru u sloupku a pečlivě na ném terénu. Cenová hladina je tu sice vyšší, ale co byste nedali za ta panoramata? Luboš Dvořák, Karlovy Vary.
0: Už 35 let má Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

z vajec divokých. Všechno řeší náš Franky pěstí útokem. Stejný je to celý léta,

0: Každý první víkend v měsíci jsou tu pro vás písničky na přání.
1: Já mám přání.
0: Potěšte své blízké a nebo i vzdálené jejich oblíbenou písničkou k narozeninám, k svátku, k výročí. Nebo jenom tak.
2: Tak všechno nejlepší, zdraví a tak, ať všechno ti jde tak, jak chceš.
0: Najdeme, zabalíme a odešleme po rozhlasových vlnách Country Rádia každý první víkend v měsíci.
3: A dejte mu zahrát, pane inspektore, dejte mu zahrát.
0: Víkend písniček na přání na Country Rádiu.

2. srpna, první víkend v měsíci, a tedy víkend písniček na přání, jak už je tady tradicí tady u nás na Country Rádiu. Zdraví vás Jitka. No a už včera díky vašemu výběru zaznívaly hudební skvosty. Určitě to bude tak i dnes. Můžete si o písničku zavolat 210 323 333, takové je telefonní číslo do studia Country Rádia. A nebo se vrhněte na SMS bránu. Číslo je 720 00 11 11. Napište tam jakou písničku, pokud možno přímo název té písničky, případně interpreta, a nebo pokud sedíte u počítače, máme pro vás adresu studio@countryradio.cz. Je 13 hodin 11 minut, já už tady mám v předstihu několik objednávek. Prosím o písničku Yesterday od Beatles pro radost všem. Moc děkuju, Eva.

0: Yesterday od Beatles, jeden z jejich největších hitů. Na vaše přání o víkendu, písniček na přání na Country Rádiu. Zvedám telefon, přeju hezkou neděli, dobrý den.
1: Dobrý den, vypínám rádio. Tak, já bych prosila, jo, Rita Baroun.
0: Dobrý den, Leduško, ano.
1: Já bych prosila, původně jsem chtěla Ocean Dow, jenomže to jste před chvilkou hráli.
0: Ano.
1: Ačkoliv jsem si to nestihla ani přát, tak já bych prosila ze stejné desky od Rangers Neplač malá.
0: Bude pro někoho, Leduško?
1: Bude to pro vás třeba z Country Radio, kteří tam dneska pracujete.
0: Jsem tady one woman. Všechno tak tady čaruju sama, ano.
1: Tak pro vás, která tam jste sama. Tak.
0: Samozřejmě, že za přispění, že o všech techniků, všech kolegů, kteří to tady všechno
1: ano,
0: nachystali,
1: to jsem písničky, myslela právě.
0: Aby to právě nevyznělo, jaksi, že Country Radio je moje, že?
1: Ne, já jsem si myslela, že tam prostě někdo je, kdo se stará o tu techniku.
0: No ne, to já tady šoupu šavlem a vším možným, ale hlavně už hraju. Hezký den, Luduško,
1: díky za objednávku. Hezký den, taky krásný den.
0: Naslyšenou. Dobrý den, prosila bych som zahrať pesničku Čerstvý vítr od Spiritual Quintetu. Preradosť a pekný deň. Všem ďakujem. Ňoňa, za chvilinku.

Tak takhle šlapato může jít něco pákům. Stopy call na Country Rádiu. No a samozřejmě pokračujeme v písničkách na přání. Mám tady spoustu nové pošty. Ahoj, tady Jirka. Jitko, prosím, zahraj písničku Najednou od Mirka Černého. Je to písnička k zamyšlení, myslím, a proto ji posílám všem posluchačům a taky tobě. Moc děkuju. Hezký zbytek víkendu přeje všem Jirka. Tak díky za objednávku, za chvilinku. Milé Country Rádiu, zahrajte pre nejlepší maminu Majku Borůvkovou od rodinky. Děkujem. Zdravíme maminku.

0: malýho sneku. Barmanka prach utírá, jen v koutě dva řidiči svačí. Dva kluci otevírají. Co stojí ty bombony, daj se. A kolik máš, ona se ptá. No máme jen korunu pade. Tak právě tolik stojí dva. Ten den byl vzduch nasáklej bouřkou a voněl po krupu bití. A najednou stal se ten zázrak, najednou slunce svítí. A když byli ti kluci venku, jeden šofér stál a šel k ní. Ty bombóny jsou přece dražší. A ona, starej se o svý. Tak v tichu dopili svý kafe. Zvedli se, odcházeli. Hej, počkejte, musím vám vrátit. Starej se o svý. Zamručili. Ten den byl vzduch nasáklej bouřkou a voněl po krupobití. A najednou stal se ten zázrak. Najednou slunce svítí. A najednou stal se ten zázrak. Najednou slunce svítí.
1: Country rádiem na cestách.
2: Příjemnou jízdu a dobrý dojezd přejeme z Country rádia, za chvilku další muzika, taky písnička na vaše přání. Jedno upozornění, pozor na silnici 194 u obce Valeč, okres Karlovy Vary, došlo k nehodě s únikem oleje, tvoří překážku na vozovce a je tam průjezd se zvýšenou opatrností. Krapčice 246, okres Litoměřice, tam došlo k nehodě, jeďte se zvýšenou opatrností, dobře dojďte.
3: Country Radio.
1: Vstávat a cvičit, anebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Vláďou na Country Radio.
4: Na pondělí si připravte kufírky, zbalte si spodní prádlo, ponožky a trošku těch lehkých sršků.
5: Vyrazíme totiž na výpravu s Krištofem Kolumbem.
4: Právě tento mořeplavec v pondělí vyplouvá z jeho španělského přístavu Palos de la Frontera na svoji první objevitelskou výpravu.
5: Vraťte se s námi v čase a vydejte se na strastiplnou výpravu plnou dobrodružství. Vyplouváme v pondělí ráno v 6.
4: Těší se na vás hlavní kapitánka Kačka
5: a plavčík Vláďa.
4: Ahoj!

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Ano, o písničku na přání do Country Rádia si můžete i zavolat, což je možná taky dobrý recept, jak zpívali KTO před chvilinkou na třeba pěkné nedělní odpoledne s námi, s Country Rádiem. Zvedám telefon, přeju hezkou neděli, dobrý den, Country Rádio.
2: Dobrý den, Nituško, tady Stáně, já už jsem se na vás těšila, vy se jediná, který se dovolám.
1: No tak vítejte.
2: No tak děkuji vám.
1: Je to hezká náhoda, co zahrajeme?
2: No, já mám na vás prosbičku, my jsme měli letos s manželem v červenci 60 let a už ho nemám. Jestli byste mu mohla, já na něho myslím každý den, nahoru poslat Můj Otče náš. Šlo by to?
1: Už se dívám, vy myslíte Můj Otče náš?
2: Můj Otče náš, Karel Hála. On mi to zpíval, když jsme byli mladí. Tak mi to zpíval. Jo?
1: Tak stane, Jiduško,
2: děkuju
1: za
2: moc, vy jste moje zlato. Vy jste moje zlato.
1: Celé
2: moc děkuju.
1: Celé rádio stáně, hezkou neděl, opatrujte se. Jo.
2: No děkuju moc, vy taky, vy se taky opatrujte, musíme všichni, děkuju, nashledanou.
1: A hodně zdraví, ještě dodám.
2: Taky.
1: Tak, zatím Stáňo, nashledanou. Ahoj, zdravím z Havířova do Prahy a prosím o písničku Bitva o Karlův most, děkuju Hanka. Milé Country Rádo, je možné zahrát Boží ráno od Honzy Vyčítala pro Libora? Píše Libor. Libore, Boží ráno, mělo by to být zřejmě Krásný ráno. Bůh mi seslal Krásný ráno, to bude ona. Tak za chvilinku. Tak teď pro Stáňu.

hledej oca s kocouří, se ke mně mást do očí, to jižic měl. Pás nedopitých piv a vajků se jako par lehce za ním chladem chvěl. Jo, pocítil zas bolest, co přepíjel jsem s nějakou krabem. Která dává to, co nemá, pak vypaří úsvit, tak jak dým.

dal první cíko do bolavých úst. A zas ta bolest kurevská mi začal jak kaktus srdcem růst. Tak rozeval jsem okno a svět bacil do mě jak barevnej míč. A já měl hopnou náruč a nějak cítil, že mám všechno,

mocnou sílu boží. Mír, jež mojí duši dal. Tak opustil jsem doupě, tak z města a můj úšklad už se smál. Travou cesta, ne cesta, a smutek odojet ránem, tak jak cár.

konců města zvoní. Já udýchal tvůj odchod, popřál štěstí a měl v duši opět mír.

0: Tři rádio.
1: Další muzika z vašich řad, protože máme víkend písniček na vaše přání. Ahoj Jitko, prosím o písničku Pstruh od Karla Zicha, díky Jarek, díky za hezký výběr, za chvilinku. Ahoj Jitko, prosím zahraj Hospodu u Taterů od Nových strun, všem pro dobrou náladu, co poslouchají, ať jsou doma v práci nebo na cestách. Mě tahle písnička vždycky vykouzlí úsměv na tváři, děkuju, Anna Linda. Skvělý výběr, Aničko, za chvilku. Ahoj Jitko, zahraj nám Please Love Somebody od Morgana Wallena, díky Honza. Dost dobrý výběr.

0: a s pivem.
1: Country počasí.
2: Pokud budete v noci venku, tak má být kolem 19 až 14 stupňů, na horách kolem 17, občas sprchne. Zítra je pondělí 3. srpna, čeká nás převážně slunečno a opravdu horko, jsem tam s bouřkami. Má být jasno až polojasno, odpoledne se bude tvořit kupovitá oblačnost, ojediněle se vyskytnou přeháňky nebo bouřky, teploty zítra extrémní 36, na jihu Moravy až 39. Na horách kolem 27. Povane slabý východní, na Moravě jižní vítr, v přeháňkách a bouřkách přechodně zesílí a meteorologové vzkazují, že předpokládají zítra silnou až velmi silnou zátěž teplem na jižní Moravě až extrémní.
1: Country Radio. Už za chvilku budou zpět vaše oblíbené melodie.

0: 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Festival Dobře utajená country se chystá na sobotu 8. srpna od 11 hodin ve Slapcích u Rakovníka. Letos tam vystoupí Jindra Kejak, Pacific St. Johnny, Malina Brothers, Petr Kocman, Poutníci a další skvělé kapely. Tak přijďte, je to léty osvědčená akce, kterou si rozhodně užijete. Country festival Starý dobrý Western se koná od pátku 7. do neděle 9. srpna u přehrady Bystřička v okrese Vsetín. Vystoupí tam Tomáš Linka, Jakub Smolík, Cop, Gimpleři, Lokálka, Pouta, Žamboši a mnoho dalších. Opět to bude festival plný hvězd a milých setkání. Texmeni hrají v Mladé Boleslavi v sobotu 8. srpna od 19. hodin na Michalovické Putně. Jako host tam vystoupí Nové struny. A ještě nás čeká chřibské country léto. A to v sobotu 8. srpna od 17 hodin na koupališti Chřibská v okrese Děčín. Na tradičním letním hudebním setkání letos vystoupí Kliďánko, Žab Band, Blackout Bluegrass Band a Grey Smoke. Podrobnější informace a další akce najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz pod odkazem Kultura.
0: Je 35 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.

Valdemar Matuška, buď pořád se mnou, tak to byla písnička vlastně už v předstihu na vaše přání pro posluchače Láďu, který vyhrožoval, že po 14. hodině už nebude na signálu. Tak jestli to stihneme. Tak jsme to snad stihli, ale už další vyhrožování neberu teda. A hraju přesně tak, jak si píšete, víceméně v tom pořadí. Přeju krásné odpoledne, ahoj Jitko, chtěl bych poslat písničku Hotel California na Karlštejn panu Václavovi. Děkuji, kámoši Bolek a Lolek. Prosím, zahrajte chajdu malou pro všechny, kteří na takovou chajdu jezdili anebo třeba ve vyšším věku stále ještě jezdí. Moc děkuju, Květa. Tady je.

0: Každý první víkend v měsíci jsou tu pro vás písničky na přání. Já mám přání. Potěšte své blízké anebo i vzdálené jejich oblíbenou písničkou k narozeninám, k svátku, k výročí. Nebo jenom tak.
1: Tak všechno nejlepší, zdraví a tak, ať všechno ti jde tak, jak chceš.
0: Najdeme, zabalíme a odešleme po rozhlasových vlnách Country Rádia každý první víkend v měsíci.
2: A dejte mu zahrát, pane inspektore, dejte mu zahrát.
0: Víkend písniček na přání na Country Rádiu.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Ano, o písničku na přání si můžete i zavolat. Ahoj, Jitko, do kolotoče písní chci svůj nápad dát a od Ládi Vodičky vůni růží všem nosíkům přát. I vás, Arbesáku. Za chvilinku. Ahoj, Jitko, prosím, zahrajte Javorový list. Moc vám děkuju, Marie. A do třetice bereme někoho do party na telefonu. Dobrý den.
2: Ahoj, Jitko, tady Jarin z Ládví.
1: Ahoj, co to bude? Moc tě zdravím.
2: Ahoj, ahoj, no, jestli bys si mohla pustit od Roberta Křesťana Vílu, občas si hrajete, určitě ji tam máte.
1: Určitě ji máme, Víla už tančí a už se dostává na kraj paseky a už tančí, ahoj.
2: Díky, ahoj.

0: Radio.
1: Když se muži loučí, ruce si podají,

žlucým listí žloutne pod klembou javorů. Mlha se krajem táhne od paskvy jezerů.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Hezkou neděli, bezpečnou jízdu. Pozor na D1 popůvky, 183. kilometr směr Brno, nehoda. Jeďte tam se zvýšenou opatrností. Komunikace číslo 432 u obce Chvalnov, Lístky, okres Kroměříž, nehoda. Probíhají záchranné a vyprošťovací práce, stojí tam dvě havarovaná vozidla. D4 Mirotice, směr Praha, 77. kilometr, tam stojí vozidlo pro poruchu, má mechanický problém, defekt pneumatiky a žádné palivo, tak moc zdravíme.

0: to bylo furt ťuťuňuňu a nakonec mě utekla s profesorem chemie.
1: Měl ve ramenou víc, než se zdá.
0: Dneska se spolu někde louhujou a já, abych se staral o děti.
2: Kdybych já byl kovářem a měl jeho sílu.
0: No tak to bych šel a tomu draslíkovi pěkně upravil ciferník. Ale takhle...
2: Zůstanu sám.
0: Láska vás může zklamat. Country rádio nikdy. Prý to lidem nejvíc pálí ráno. No, tak na to bychom se podívali.
3: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
4: Jo.
3: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
0: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
5: Škoda lásky.
6: No to já je myslím, že na bylo nejlepší.
5: Pívat si s nima a s ní.
0: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
7: Country Rádio.
8: Víkend písniček na přání na Country Rádiu.

0: veselý.
1: A veselé pokračujeme dál ve víkendu písniček na vaše přání. Pěkné odpoledne i nadále s písničkami, které si voláte, píšete, přeje Jitka. Je 5:30, 6 minut, to je jen tak pro orientaci. Ahoj Jitko, prosím, našla bys tam Take Me Home od Bellamy Brothers pro hezké odpoledne, Slávka. Hledám, nacházím, za chvilinku hraju. Dobrý den, prosil bych písničku Slavíci z Madridu. Všem skautům z Humpolce moc děkuju, je Střáb. Za chvilku, zdravím.

nástrah tívčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Žízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně snít. Ve stínu pod výky poslouchat slavíky,

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Dobré odpoledne, hezkou neděli, máte-li chuť, můžete si právě teď o písničku na přání zavolat. Ropak Sodoval, vítejte, Country Radio. Haló? Dobrý den, Country Radio, ještě jednou.
2: Dobrý den, tady Milan Urban.
1: Milane, vítejte, jakou písničku mám vybrat?
2: Já bych musel zahrát písničku od kapitána Sida, Nezralé maliny.
1: Dobře, bude pro někoho?
2: No, my jsme včera měli takový hrad po mnoha letech, že jsme se mládí odstávali na trampu, tak jsme zazpomínali a tato písnička.
1: To krásně doplní, jo? Tak jo, Milene, za chvilku Nezralé maliny pro vás. Hezkou neděli i nadále. Pro Věrušku je tady písnička Běž spát vzhůru do skal. Má tu písničku moc ráda, tak pro hezké, klidné odpoledne, taky pro vás, pro všechny za chvilku.
3: Těch našich her a malin nezralých, těch by nám líto mělo být. Všech orlých per tras na sever a jih a dívek, co jsme mohli mít. I prvních ňader, prvních polipků, všech zatím nepoznaných cest. Lézt ještě jednou přes plot pro kytku a odpovědnost za to nést.

našich her a malin nezralých, těch by nám líto mělo být. Všech orlých per tras na sever a jich a dívek, co jsme mohli mít. I prvních ňader, prvních polibků, všech zatím nepoznaných cest, lézt ještě jednou přes plot prokytku,

našich her a malin nezralých, těch by nám líto mělo být. Všech orlých pertras na sever a jich a dívek, co jsme

lézt ještě jednou přes plot pro kytku a odpovědnost za to nést. Rozeznat jsme neuměli povinnost a právo, s kytarou jsme často bděli,

0: splot pro kytku a odpovědnost za to nést. A odpovědnost za to nést.
1: Víkend písniček na přání na Country Rádiu.

0: Country počasí.
1: V noci na zítřek mají být občasné přehánky a teploty mezi 19 a 14 stupni. Zítra je pondělí 3. srpna, má být převážně slunečno a horko, výjimečně taky bouřky. Bude jasno až polojasno, odpoledne se budou místy tvořit, nebo se bude tvořit kopovitá oblačnost. Vyskytnou se ojedinělé přehánky anebo bouřky. Teploty zítra extrémní 31 až 36, na jihu Moravy 39, na horách kolem 27. Povane slabý východní, na Moravě během dne jižní vítr, v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí.
2: Vzpomínám si jasně, jak jsem zpíval svojí první lásce. Jenom si nemůžu vzpomenout, jak se jmenovala. Jako dneska to vidím. Šli jsme spolu takovým úvozem, kolem květů kroužili čmeláci a v dálce tiše bublal sousedův traktor Bulldog s jednoválcovým pomaloběžným motorem. Jenom, jak se jmenovala? Měla na sobě jenom takovou lehonkou bluzičku a pak ve vrbičkách, no, už ani tu ne. Ale jak se jenom jmenovala?
3: Zuzano, Zuzano, mám tě rád.
2: A mám to. Díky Country rádiu jsem si vzpomněl, jmenovala se přece Havránková.
3: Zuzano.
2: Country rádio, vzpomínky, které nevyblednou.
0: DAB+, to je i Country Radio.

0: nezapomenutelné hity bratrů Nedvědů, zejména Hráz, jako otvírací písnička další hodiny víkendu písniček na přání. Tak, co bychom si dali dál? Prosím, ahojitko, zahraj pro dobrou náladu všem vracecího kocoura. Děkuju Romana, vyberu, zahraju. Dobrý deň. Chcel by som dať zahrať pre svoju dcerku Katku do gréckého ostrova Santoríny a kamaráta Šaďa a Ivetku nejakú veselú pesničku. Ďakujem, Emil z Borčian. Co bych tak zahrála? Znáte? Hezké odpoledne.
1: Medvědi nevědí, že turisti nemají zbraně, až jednou procitnou, počíhají si někde na ně. Výpravě v Doubravě malý grizzly ukáže se, turisté zajisté rozutíkají se po lese.

0: Rádio.
1: Starej farmář Johnson měl velký trápení s tím kocourem žluťákem, co chodil k stavení. Od rána až do večera samý trampoty a moc ho žralo, že mu kocour chcával na boty. Nejdřív doufal, že se kocour časem zatoulá, dal ho paní, co má ráda v troubě kocoura. Věřil, že snad konečně

se splet. Strašní hrůze, co zaskočou, ještě natropí. Dal Kukovi dolar, ať ho v pytli utopí. Byl z toho však nakonec jen převrženej čun. Za dva týdny kluka teprv vylovili z vln.

soused nabídžel picne, tak jak zajíce. Dynamita štěr kládoval do brokovnice, děsná pecka rozlehla se krajem do dály. Kousky ovce po lesích, pak dva dny

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Hezkou neděli, máte-li chuť, můžete si o písničku zavolat. Country Radio Jitka, dobrý den. Haló? Tady je Country Radio, dobrý den.
2: Haló?
1: No, tady je Country Radio, dobrý den.
2: Prosím pěkně, od Pepy Fouska, důchodce.
1: Zpověď důchodce, myslíte, že jo?
2: Jo, jo.
1: Dobře, za chvilinku, hezkou neděli.
2: Taky, no, děkuju, nashledanou. Mějte se.
1: Ahoj, zůstali jsme na Srubu do pondělí, vy nám krásně děláte společnost, zahrajte nám Texmeny, písničku Hrát, protože nás vystihuje Mary Betty Hřib. Za chvilku prosím o písničku kapely Kliďánko pro všechny, co zrovna nemají náladu. Jirko Brouka nemám, takže dáme kytaru a Cadillac.

Country Radio. Po týdnu jsem unaven a skříň zas otvírám. Maskáč, boty, opasek a helmu taky mám. Na ní stará síťka ještě z války světový.

0: Víkend písniček na přání na Country Rádiu.
1: Já žen si všímám stále méně, je na něj juknu po straně, oholi kráčím unaveně a klouby hřeju ve vaně.

tváři navždy zakouslé. Do údu bolest ze zad střílí, artroza chřupe v rameni, narozen v rybách ztrácím síly, mozek mi měkne vážení, koňskou mast vtírám.

na pihu hledím s nedůvěrou. Na slunce pozor, je to tak, mou nízkou penzi neseberou. To, co mi stoupá, je můj tlak.

0: děložere a sanace, jak velká lžíce od bagru. Láska to byla těžká práce, je marné schánět Viagru. Důchod ten mizí jako voda, i Balgin tramál prostenál. Do sklinky hnusná jedlá soda, ze žáhy abych nestonal. Kingo mi dává žena k jídlu, abych prý paměť lepší měl. Kočárek s vnukem zůstal v Lidlu, kde jsem ho včera zapomněl. Až děti řeknou, čas už není, v domově starých budu snít, jak byly ženský všechny hezký, a já jsem bez nich nemohl žít. Život je krásný a džohaněj, je krátký jak not od svíčky, byl občas zlej, však díky za něj, tak na zhledanou lidičky.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

Nádherná kráska, tak se narodila v roce 1975. Pavel Bobek. Pěkné odpoledne, pokračujeme v písničkách na vaše přání. Ahoj Jitko, prosím o zahraní písničky Nezapomeň na mě od Kamelotu, díky Saša od Brna. Ahoj Jitko, přála bych si zahrát Trempe kamaráde, bude pro tebe, děkuju, a zároveň pro všechny, kteří tu písničku mají rádi, děkuju Jarka, rádi vás posloucháme. To jsme moc rádi. Trempe kamaráde.

láskou, ryzí kapkou lásky, jen šplachostí a něhou, rovnala mu vrásky u pramenů vod.

kůže a každé ráno cítil vání ze Sibiře do čelistí vlka. Dal by vlastní hlavu za jediný pohled i nepatrnou zprávu, až spálil všechny mosty.

0: Country rádiem na cestách.
1: Příjemnou jízdu. Pozor, pokud jste na D1, 269. kilometr Žalkovice směr Brno, tam došlo k nehodě. Probíhá vyšetřování, hrozí tam ještě stále nebezpečí, stojí tam dvě havarovaná vozidla, na místo jede policie České republiky. Praha, tramvaje. Z důvodu údržby dochází dnes mezi 9. a 18. hodinou přerušení provozu tramvají v úseku Jiráskoho náměstí, Staroměstská.

0: Maj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivej manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní, věrní Country Rádiu a jsme úplně v pohodě. Country Rádio. Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu. Country
2: Rádio. Víkend písniček na přání na Country Rádiu.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Pěkné odpoledne. Tak dnešní neděli si vylepšujete písničkami, které máte rádi. Já myslím, že se naprosto skvěle poslouchají. Dobrý den, milé Country Radio, tady Ludvík z Pardubic. Prosím, zahrajte písničku Teddy Bear k mým zítřejším narozeninám a zejména všem, kteří mi už přáli, případně budou teprve psát. Děkuju. Tak Ludvíku, přejeme všechno nejlepší, písnička za chvilinku. Teď zvedám telefon, přeju hezkou neděli. Dobrý den, Country Radio. Country Radio, dobrý den.
2: Haló?
1: No, já vás slyším, povídejte.
2: Haló, tady Jana.
1: Jenčko, jakou písničku?
2: A já bych prosila písničku od St. Johnnyho.
1: Ano.
2: Čistič bod.
1: Mrknu, jestli máme zrovna tuto, čistič bod. Tak tu ne, ale od St. Johnny máme spoustu písniček jiných.
2: Tak jo, tak to je jedno. Vyberu, tak, jo? Tak nějakou vyber, zlatíčko si. Díky moc.
1: Dobře.
2: Tak ahoj, pro ahoj, všechny ahoj. Jeho fanoušky. Ahoj,
1: dobře,
2: ahoj.
1: Za chvilku.

0: 8 hodin já na dálnici byl a v dohlednu se začal zdát můj cíl. Dízel řval a já měl dobrý čas. V tom z vysílačky uslyšel jsem ten klukovský hlas. Reprák praskal jako při bouři. Já snad už z té cigárovy kouřil a cítil jsem, jak slunce do skla pere. Když ozval se tady kanál 1.4, slyšíš, mluv s tedy Bérem. Vzal jsem teda mikrák do ruky, dělám to tak vždycky, já nemám pověst náfuky. Tak povídám, halo, ahoj, volám tě tedy Bére. Zvopáknu dílku vlny a jakým jedeš směrem. Pak bylo ticho a já chtěl vypnout ten krám. Potom uslyšel jsem zas jeho halo a já, že poslouchám. Vzal jsem si cigáru a škrtnul benzínákem a kluk jménem Teddy Bear vyprávěl příběh nehledajaký o tom, že nechodí a žije v kolečkovém křesle. V tom hlase byl smutek, ale vůbec ne tón skleslej. Táta, že se zabil na traku a vlna 1.4 byla jeho značka a jediný, co po něm zbylo, je tahle vysílačka. O tom, že máma přes den pracuje a po nocích jim pláče, že ví, jak je to těžký nedat se neuvláčet, že je přes den sám, tak vlny trakerů mačká a jeho jediný spoj se světem je tahle vysílačka. Že když takhle mluví s chlapama, jako by mluvil s tátou a zdá se mu, jako by tátu zachránil před dámou s kosou, před zubatou. Ví, že už na slíbenou trasu s tátou nepojede, chtěl jí prej daleko jet. A trasa s vozejčkem od okna ke dveří je teď jeho celý svět. Tak jeho smutek za mě můj trak zastavil a nezačít brečet mě stálo spoustu sil. Řekl jsem si kašlu na trasu, já cítil jsem, že to nesnesu. Tak jsem se zeptal tedy Bera na jeho adresu. Pak jsem hned tím směrem svůj trak hnal a když jsem dojel, zdálo se, že se zázrak stál. Šňůra traků stála v řadě v ulici. Ujce hrála všema barvama a já byl snad tisíc. A tak autáky vozili tedy Béra sem a tam. Ta jeho vysílačka byl snad božský telegram. Já jako poslední jsem ho do kabiny vynes. A když na mě svítila jeho šťastná tvář, já byl nějaký jiný. On si hrál s houkačkou, já se mazil s plynem. Lezli na mě myšlenky o věčný pravdě a o věčný vině. Držel mě za ruku a řekl mi, že mě pozná podle hlasu. Já mu řekl, že je dobře a oni měl jsem pod úžasu. Když jsem ho odnes do domu a štval auták, abych nahnal čas, tak z rádia se ozval ženský hlas. Já myslel na to, jak osud všechno zamutá, když říkala Teddy Bear měl dneska nejvyšší den. Přála mi, aby na cestách byl se mnou Bůh, že jsme dnes prorazili ten její bludný kruh. A já už vím, že ať pojedu, který chci směrem, budu v duchu vždycky sedět v kabině s tím malým Teddy Bearem.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Haló?
2: Co budeme hrát dál, tak to už se ptám do telefonu. Dobrý den.
1: Dobrý den, je to Country Radio.
2: Country Radio, Jitka, písničky na přání.
1: Dobrý den, já bych si přála, abyste zahráli Tam u nebeských bran
2: ano.
1: Od Michala Tučného pro mýho bráchu, který dneska v noci prohrál svůj boj. Je to možný?
2: Písničku už mám připravenou, upřímnou soustrast.
1: A bylo by to, prosím vás, od rodiny Bradáčových, Ryšavých a Baronů. Děkuji.
2: Tady je, nashledanou.

0: Víkend písniček na přání na Country Rádiu.
1: Ahojitko, já Pavel z Vysočiny mám jedno veliké přání, a sice zahrát kamarádce z Dance ze Stříteže u Jihlavy písničku Co se dál bude dít od Mirka Hofmana. Přešívá mi mikinu, tak alespoň jí to půjde lépe od ruky. Moc děkuju.

0: Antri počasí.
1: Teploty v noci 19 až 14 a občasné přehánky. Zítra přes den slunečno a horko, výjimečně i bouřky. Jasno až polojasno čekejte, odpoledne se bude tvořit kupovitá oblačnost. Vyskytnou se ojedinělé přehánky nebo bouřky, ve kterých vítr zesílí. Teploty zítra extrémní 31 až 36, na jihu Moravy 39, na horách 27, povane slabý východní vítr, během dne mírný jižní na Moravě a meteorologové vzkazují, že nás čeká zítra silná zátěž teplem, zejména na jižní Moravě.
2: Co je, panečku, provoz a těch aut kolem, kdo se v tom má dneska vyznat?
0: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz. Country Radio. Už za chvilku budou zpět vaše oblíbené melodie.
3: Prej řidič třikrát nepřipoután bezpečnostním pásem.
4: Povstaňte a slyšte jménem republiky. Jako právník zpívající oprávněn jsem vám to říci. Než jen koukat na telku nebo dělat kliky, zkuste třeba Jahelku jménem republiky. Nové album Soudniček i ze spisu Perliček, CDčko i Flash a více najdeš na www.ivojahelka.cz.

0: Olympic, 60. léta, Hvězda na vrbě na Country Rádiu. Vítejte v další hodině, kde si budeme hrát to, co se vám obzvlášť líbí. Máme víkend písniček na přání. Ahoj Jitko, prosila bych o písničku Tennessee Waltz. Jen tak, všem pro nádherný den děkuju, Stáňa spod Krkonoší. Ahoj Jitko, moc tě zdravím a taky posluchače Bezva hudby. Můžeš zahrát Dívku z Chain. Bude pro tebe a pro všechny, kteří poslouchají Country Radio. Béďa Smíchov, moc děkuju a zdravím. Další písnička bude pro posluchačku Milenu, její kamarády Otužilce. Milena by ráda nějaký krásný duet.
1: Country Radio.

0: Country Radio.
1: Byl už podzim. Všude, kam oko pohlédlo, zlátlo javorový listí a já se vracel s sichravým ránem domů po 5 letech bojů pod vlajkou Spojených států. Po 5 letech válek, hrůzy a vraždění. Hlavou se mi honily děsivý vzpomínky a já přemýšlel o tom, jestli na to všechno budu moct jednou zapomenout. Jestli mám právo se ještě někdy smát. Najednou jsem zjistil, že stojím. Stojím uprostřed vypálený indiánský vesnice a přede mnou v šatech posetejch ranami šavlí leželo malý, ještě uvrečený indiánský děvčátko. Poprvé v životě jsem měl slzy v očích. Poprvé v životě jsem se styděl za svou zem, za lidi, kteří nosili její znak a mluvili její řečí. Ne kvůli tomu děvčátku, ale brečel jsem nad tím, nad čím vším musí vlád vlajka mý země, na který lpí i tvá krev, malý ubrečený děvčátko z kmene Cheyenne.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Ano, o písničku na přání si můžete i zavolat. A vy tak činíte. Přeju hezkou neděli. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jakou písničku byste si přála?
2: Dobrý den, jsem Lenka z Opavy a přála bych si písek od Pavlíny Jíšový.
1: No to je krásná, krásný výběr. Tak za chvilinku, děkujeme.
2: Děkuju.
1: Hezký den, nashledanou. Ahoj KT Radio, ahoj Jitko, prosím o písničku od Honzy Nedvěda, Odpusť. Moc děkuju, Honza z Vysočiny.

0: Každý první víkend v měsíci jsou tu pro vás písničky na přání. Já mám přání. Potěšte své blízké anebo i vzdálené jejich oblíbenou písničkou k narozeninám, k svátku, k výročí. Nebo jenom tak.
1: Tak všechno nejlepší, zdraví a tak, ať všechno ti jde tak, jak chceš.
0: Najdeme, zabalíme a odešleme po rozhlasových vlnách Country Rádia každý první víkend v měsíci.
2: A dejte mu zahrát, pane Inšpektore, dejte mu zahrát.
0: Víkend písniček na přání na Country.

0: Country rádiem na cestách.
1: Houste nám dopravajte opatrně, je neděle odpoledne, všichni se vrací od někud, někam, 4:30, 1 minuta, za chvilinku další muzika na Country rádiu. Teď trojí upozornění, pozor na D1, 39. kilometr směr Brno u Drahňovic, došlo k nehodě a je tam neprůjezdný levý jízdní pruh, srazila se tam dvě auta. Komunikace číslo 13, Málkov, okres Chomutov, nehoda s únikem oleje a je tam kyvadlový provoz pouze jedním jízdním pruhem. D1 Praskačka, směr Praha, D11, 84. kilometr, nehoda tvoří překážku na vozovce a je tam průjezd se zvýšenou opatrností. Na policii jede místo, na místo jede policie České republiky.
0: Country Radio. 50 let skupiny Asonance a 35 let folku na Country Rádiu. To už stojí za oslavu. Připravili jsme pro vás úžasný trojkoncert v amfiteátru na Konopišti. 12. září letošního roku vystoupí 50-letá Asonance, Marien a Isara. Jako hosté vystoupí i vaše Kroud se skotskými dudáky. V amfiteátru na Konopišti začínáme 12. září už v 16 hodin. Vstupenky se slevou najdete na stránkách Country Rádia a skupiny Asonance už nyní. Za pár vteřin jsme zpátky s vašimi oblíbenými písničkami. Vstávat a cvičit? A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country rádiu.
2: Na pondělí si připravte kufírky, zbalte si spodní prádlo, ponožky a trošku těch lehkých svršků.
3: Vyrazíme totiž na výpravu s Krištofem Kolumbem.
2: Právě tento mořeplavec v pondělí vyplouvá z jeho španělského přístavu Palos de la Frontera na svoji první objevitelskou výpravu.
3: Vraťte se s námi v čase a vydejte se na strasti plnou výpravu plnou dobrodružství. Vyplouváme v pondělí ráno v 6.
2: Těší se na vás hlavní kapitánka Kačka.
3: A plavčík Vláďa.
2: Ahoj!
0: Country Radio. Country Radio. Nově i v DAB+. Country Radio.
4: Víkend písniček na přání na Country Radio.

Tom Jones, ano, byl to on. Prosím, milé Country Radio, zahraj sestrám Hanusovým do Horní Lhoty, ať se míň hádají a mají se rády. Taky zdravíme babičku a dědu na Vltavu, ahoj máma, a posílám od Hoptropáku Amazonku. Ahojitko, zahraj prosím tě písničku 19 s Františkem Nedvědem pro všechny, kteří se i po letech mají pořád rádi. Děkuju, Lída.

si nechal za zády, zajíci dělají rošády a z křoví někdo tiše v lajku píská. Najednou připadáš si nějak prýma, svobodnej a tak, prostě tak, tak nějak, nějak tak. Pojď dál, s náma se nenudíš, pojď dál, ráno se probudíš a vedle sebe máš o šišku víc. Pojď dál, pod sebou pevnou zem, pojď dál, ač jí rozmelounem a meky, myky, vrt a dál už nic. Dál nic. Mlhavý ráno zatratí, u cesty roste kapratí, zbalíš si deku, spacák, celtu, pytel, pytel. A kdyby nějakej úředník začal ti říkat, co a jak, zbalíš si deku, spacák, celtu, pytel, pytel. Důležitý je to, co seš, odkud si přišel,

Marek Eben, bratři Ebeni, trampská písnička, tak trošku na motivy písniček Honzy Nedvědy. K tomu se váže taková historka, kterou už jsem říkala. Marek Eben vyprávěl, že kdysi, když tu písničku tedy zveřejnili a potkal úplně poprvé tedy od toho zveřejnění Honzu Nedvěda, tak Honza prý se už z dálky smál, mával a křičel: nezlobím se, nezlobím se. Dobrý den, milé Kant Radio. Zahrajte prosím pro babičku Simonu něco o Tomáše Klusa. Děkujeme. Ahoj, Jitko. Prosím o zahrání písničky Starý brouk od skupiny Volupsie. Všem pro radost a taky pro mě, ať mi jde natírání líp od ruky. Děkuju a srdečně zdravím, Jirka.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

ztratil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi bez nich gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: Country Radio.
1: Jako se země točí, jak barví svoje oči, tak jenom se mnou si hrej. Jako se podzim loučí, jak tvoje ústa mlčí, poslední tanec se mnou dej. A milujem se, válčíme, smíjeme se, tančíme, naše oči suchý nezůstanou. Kamením házíme, na slepý koně sázíme, žavým uhlím kráčíme, jedině spolu po rukou.

chodíme, žavým uhlím kráčíme, jedině spolu po rukou. A jedný ústa, dvoje uši, tak poslouchej jak buši, chvíli tomu tichu naslouchej. A nepletem si soucit s láskou, berem to s nadsázkou, jen o sobě mi povídej. A milujeme, válčíme, smějeme se, tančíme, naše oči suchý nezůstanou.

0: Country počasí.
1: V noci občasné přehánky a teploty 19 až 14. Zítra je pondělí 3. srpna, bude jasno až polojasno, odpoledne místy kupovitá oblačnost, ojedinělé přehánky nebo bouřky. Teploty extrémní zítra 31 až 36, na jihu Moravy až 39, na horách 27. Povane slabý východní vítr, na Moravě během dne mírný jižní, v přehánkách a bouřkách zesílí.

chvíle, kdy kluci v duchu si říkají, jak je to nádherný léto před sebou mít. Spolu si přejou, ať moc rychle dny neutíkají a trápení

0: na přání na Country Rádiu.
1: Pěkné odpoledne, vítejte. Začínají klasické písničky na vaše přání, to jenom zdůrazňuju, protože jsme měli celý víkend písniček na přání. Jsou tady tedy ty, které začínají každý den v 17 hodin na Country Rádiu a do kterých si můžete objednávat písničky v předstihu přes naše webové stránky. Milé Country Rádio, prosím, zahrajte písničku Všechno je OK od skupiny Fešáci pro pana Gustava Štětku z Plzně, věrného posluchače Country Rádia k dnešnímu svátku. Gusto, přejeme ti všechno nejlepší a doufám, že se někdy brzy uvidíme. Bratranec Áda s rodinou. Tak pane Gustave, všechno nejlepší. Dobrý den, milé Country Rádio. Chtěli bychom nechat zahrát nějakou pěknou, veselou písničku pro Jirku Filipa k jeho dnešním 70. narozeninám. Celá rodinka přeje hodně štěstí, hodně zdraví, hodně lásky a radosti do dalších let. A my, Jiří, taky. Všechno nej?

brečela, když slípky nám kosil mor. A víš, co jsem jí řekl? Milá May, vždyť dokud ještě žijem, je všechno okej. Okay.

Posloucháte písničky na přání. Prosím, zahrajte milé Country Radio Pejskovy skladna Dvě báby od Spiritual Quintetu. Moc děkuju. Zdravím poslucháčů Country Rádia a moderátorku Jitku. Děkujem. V pjatok som mal narodeniny, že už 57 a dnes budeme mať oslavu, tak počúvam prechystání Country Rádio. Nemohla by si mi prosím zahrať od Karla Děkuji, zřejmě Karla Kryla, lebo máme za čo ďakovať, keď som sa dožili toľko rokov, čo Karlovi nebolo umožnené dožiť. Ďakujem, Rasťo, krásne narozeniny, všechno nejlepší.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Pěkné odpoledne, posloucháte písničky na přání a ano, o písničku si můžete i zavolat. Milé Country Radio, zahrajte prosím pro moji osudovou lásku Zdeňka písničku Dopis od Františka Nedvěda anebo nějakou, jakoukoliv plnou lásky, které jsou ostatně téměř všechny. Miláčku můj, posílám dopis plný písmenek a věřím, že se jednou promění ve skutečnou přítomnost. Zatím jsme spojeni neviditelnou nití, ale to přijde, věřím, s láskou, tvoje Elinka. Dobrý den, milé Country Radio. Dnes má můj manžel Jarda narozeniny, country má rád a 30 let s kamarády hrál na plesech, na zábavách, na dětských dnech, na přehlídkách. Chtěla bych zahrát pro něho k narozeninám, ale i pro celou kapelu z Hajnice cokoliv od kapely Na pohodu z Jaroměře. Zdraví Naďa. A já ještě zdravím do třetice. Do telefonu, dobrý den.
2: Na pohodu z Jaroměře. Zdraví Naďa. A já ještě zdravím do třetice.
1: Prosím, zmírněte si rádio, prosím. Dobrý den. Country Radio písničky, dobrý den.
3: Dobrý den, Ježíš, to jsem ráda, že jsem se dovolala.
1: Vítejte, co to bude?
3: No, já bych si přála, prosím vás, od pana Bobka.
1: Ano.
3: Hejno padlejch andělů.
1: Dobře, bude to pro někoho?
3: No, tak pro všechny, kdo pro pohodu a pro všechny, kdo poslouchají.

0: Písničky na přání na Country Rádiu.
1: Šel jsem přes půl země koule,

0: S Country rádiem na cestách.
1: Pohodovou jízdu. Pozor, Ivančice, je to komunikace číslo 152 v ulici Krumlovská, okres Brno-Venkov. Tam stojí havarované vozidlo a je tam neprůjezdná zpevněná krajnice, probíhají záchranné a vyprošťovací práce. D1 Říčany, 177. kilometr směr Praha, došlo tam k nehodě a je tam velmi silný provoz, stojí tam dvě havarovaná vozidla. Je tam neprůjezdný levý jízdní pruh.
0: Country Radio. Tak jako mají dechovkáři svýho kmocha, my country meni máme svýho Henka Williamse.
2: Goodbye Joe, me gotta go, me oh my oh. Me gotta go, pull the P-roll down the bio.
0: A taky Michala Tučného.

0: nehledám.
1: A Rangers. Greenhorny.
2: Když jsem byl chlapec malej, tak metr nad zemí, scházeli se farmáři tam u nás v přízemí.
1: A Věru Martinovou.
0: Malý

dalších. Posloucháme je na Country Rádiu a je nám dobře. Bonanza. Pravidelná hitparáda Country Rádia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza. Každou neděli po 18. hodině na Country Rádiu. Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Posloucháte Country Radio.
1: A písničky na přání. Ahoj, Jitko, prosím, pro všechny, pro dobrou náladu Krokodýle od vlaku na Dobříš. A taky pro vás do studia moc děkuju, Mirek z Hradce Králového. Ahoj, rádio blízké našim srdcím, ahoj, Country Radio. Prosil bych zahrát nádhernou country písničku If Tomorrow Never Comes, moc děkuju. Máme vás rádi, Ivan Michálek z Havířova. Děkujeme. Hezký poslech.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Posloucháte písničky na přání tady u nás na Country Radio. Moc bych prosil písničku Naše máma od skupiny Gentlemani, Babi Lídě k 70. narozeninám. Zdraví, štěstí, radost do očí a lásku do srdíčka přeji Nikolas, Apolenka, Maty, Mája a všichni Šumaváci, zdraví Adam. Krásné narozeniny, všechno nejlepší. Dobrý den, prosím, zahrajte písničku od Karla Kryla, Morituri, te salutant. Moc děkuju, posluchačka Malinka, jsem u babičky na zahradě a posloucháme vás. Tak Malinko, to nás moc těší, babičku pozdravuj. Hezký den, prosím o zahrání písničky pro moji maminku Věrku a Vaška na zahrádku do Ústí nad Labem. Děkujeme Elí a Emí Kořánovi z Karlových Varů. A ještě zvedám telefon, Country Radio písničky, dobrý den.
2: Dobrý den, tady Marie z Brna.
1: Vítejte.
2: Prosila bych, jestli to půjde a je, písničku Mariňák od Valdemara Matušky.
1: Mariňák. Mám od KTO Šilhavý Mariňák. To bude ono.
2: Tak,
1: když je to od KTO...
2: No, to je jedno, ale ono je to i s Valdemarem Matuškou.
1: Tak když je to KTO, tak třeba tam bude. Třeba tam bude, necháme se překvapit.
2: Dobrý.
1: Chcete jí?
2: Dobře, ano, je to může... pro vás, pro všechny, kdo poslouchají.
1: A může být šilhavý, jo? Šilhavý Mariňák.
2: Ano, může KTO. Být šilhavý, přesně tak, to je ono.
1: Dobře, tak za chvilinku, hezký den.
2: Děkuji vám moc krát, hezký den, nashledanou.
1: Nashledanou.

kapitán, kterému vyská, jak slzy kapala na fousiska, dovedl vyprávět baladu, při které udělal nás.

A to je pro dnešek všechno, alespoň z písniček na přání na Country Radio. Ty další zase zítra úderem 17. hodiny. No a jak bude zítra? Jaké bude zítra počasí? Pokud dnes v noci někde stanujete, tak vězte, že v noci teploty mají být kolem 19 až kolem 14 stupňů, na horách kolem 17 a taky se přeženou nějaké přehánky. Zítra je pondělí 3. srpna, má být převážně slunečno a horko, výjimečně s bouřkami. Má být tedy jasno až polojasno, odpoledne se bude tvořit kupovitá oblačnost, ojediněle se vyskytnou přehánky anebo bouřky. Teploty zítra 31 až 36, na jihu Moravy 39 a na horách 27. Čekejte silnou a až velmi silnou zátěž teplem na jižní Moravě, až extrémní zátěž. Povane slabý východní vítr, na Moravě během dne mírný jižní, v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí. Tak takový bude zítřek, teď se blíží 18. hodina, s ní Miloš Keller, Bonanza a další muzika, kterou posloucháte v neděli večer, zeměna folková, tady u nás na Country Rádiu. Loučí se Jitka, díky za bezvadný víkend s písničkami na vaše přání a mějte se hezky. Ahoj.

0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio.
1: Bonanza. Hlasujte v Bonanze pro svého favorita. Bonanza. Hitparáda Country Rádia. Chcete slyšet svou písničku? Pošlete jí hlas.
2: Dobrý podvečer, já jsem Miloš Keller a tohle je Bonanza, nedělní písničková minihit paráda Country Rádia. Dnes super Bonanza, tedy jenom 40 písniček, ale za to těch, které dokázali už jednou zvítězit v základních kolech. Uvidíme, které se to povede podruhé. Pojďme tedy na to. Jednička, Gentlemani, Margaret.

Kis Countryové Bonanzy, Gentlemani a Margaret, písnička, která je na první startovní dráze dnešní Super Bonanzy. Všechno ostatní zůstává stejné po odvysílání soutěžní písní. Máte zhruba do 19. hodiny čas na hlasování, telefonické nebo SMS-kové. No a vítěznou písničku před tou 19. hodinou uslyšíte tu, které se povede zvítězit po druhé. Dvojka, Bonanza, Trumpská, František Nedvěd mladší a Na nádraží stává.

Trojka František Nedvěd mladší na nádraží stává. Ještě doplním, že i vítěznou písničku ze Super Bonanzy vám bude kolega Petr Kocman hrát ve svém večerním vysílání příští týden a že i tahle čtveřice bude na webu pro další hlasování. Teď vítěz americké Bonanzy. Novinka The Roadhammers Girl on the Billboard.

Tak to byl vítěz americké countryové bonanzy, 14 dnů starý The Roadhammers, Girl on the Billboard. No a před týdnem jsme měli něco takového trošku mimořádného retro bonanzu. A tam to vyhrál Petr Novák a Flamingo Povídej, startovní dráha číslo 4.

Bonanza. Hlasujte v Bonanze pro svého favorita. Bonanza, hitparáda country rádia. Chcete slyšet svou písničku? Pošlete jí hlas.

Telefonní číslo do studia je 210 323 333. Své SMSky posílejte na číslo 720 00 11 11. Country Radio.

0: Bonanza. Hlasujte v Bonanze pro svého favorita. Bonanza, hitparáda country rádia. Chcete slyšet svou písničku? Pošlete jí hlas.
1: Pohled na to, jak jste hlasovali na webu, docela zajímavá situace. Ve vysílání to vyhrál Petr Novák s písní Povídej, proto je také dneska na čtvrté startovní dráze, ale na webu to s velkým náskokem vyhrál Pavel Novák s písničkou Malinká. Vítěz je odlišný od vítěze ve vysílání a proto vám Pavla Nováka s Malinkou teď pustím.

zrovna domů vyřízená z práce a k tomu unavená z chlapů a jejich snah, protože jen jednoho mívám ve svých představách. Na dohled od svého domu zátraží vidím zvláštní dopis a to mě zaráží. Slunce už zapadá a vítr fouká vlahy, když pročítám slova, co psal mi můj drahý.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Máme tu poslední dnešní informace, problémy zejména na D1 na cestě do Prahy. První problém u odbočky na Kroměříž, to je ve směru z Ostravy do Brna, tam je dopravní nehoda. Dál počítejte s dlouhou kolonou před Šmejkalkou, tam je také dopravní nehoda. Kolona začíná už na 41. kilometru u Divišova. A v opačném směru Praha-Brno je dopravní nehoda u odbočky na Sázavu. Další dopravní nehoda je na 13. u Málkova, to je u Chomutova. Jezdí se tam kyvadlově a zdržíte se asi 20 minut. Počítejte také s dlouhou kolonou na trojce na dojezdu k D1. V podstatě od Benešova pojedete ve velmi pomalé koloně. Další doprava zítra po ránu, do té doby šťastnou cestu.
0: Country Radio Bonanza. Pravidelná hitparáda Country Radia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza. Každou neděli po 18. hodině na kanále.

0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.
1: Já musím, holka, uznat, že se mi fakt líbíš, zaujala si mě velice. Je tu ovšem jedna věc, co mě dost trápí, a to, jak jsi říkala, že jsi z vesnice.

legrace, ne srandu si nedělám. Víš, tomu se holka říká civilizace, snad jednou přijde i k vám. O tom však pochybnosti mám, tak haudy, jsem kluk z města, jsem kluk z města, jsem kluk z města, stáje mi nevoní, já jsem kluk z města, jsem kluk z města, chci chodit do kaváren a ne smrdět od koní. Jíha!

Bonanza. Hlasujte v Bonanze pro svého favorita. Bonanza, hitparáda country rádia. Chcete slyšet svou písničku? Pošlete jí hlas.

0: Tohle je dvojka, František, na dvě mladší na nádraží stává. Trojka do road, Hammers go on the billboard. Vídej, jestli se ti po mně stýská. A konečně čtyřka, Petr Novák a Flamingo, povídej.
1: Telefonní číslo do studia je 210 323 333. Své SMSky posílejte na číslo 720 00 11 11. Country Radio.

0: Bonanza. Hlasujte v Bonanze pro svého favorita. Bonanza, hitparáda country rádia. Chcete slyšet svou písničku? Pošlete jí hlas. Country
1: Radio. Je tu čas prozradit, kdo to tentokrát vyhrál, kdo dokázal v Bonanze zvítězit po druhé, tedy zvítězit v Super Bonanze. Dlouhou dobu to bylo velmi vyrovnané, je vidět, že ty písničky jednou už zvítězit dokázali, ale potom finish měli nejlepší gentlemani. Takže vítězná písnička Super Bonanzy, gentlemani Margaret, kolega Petr Kocmaný bude hrát ve svém večerním vysílání. No a ještě CDčko od nás dostane tentokrát Ludmila. Ludmilo, poprosím o SMSku na naši SMSkovou bránu s adresou, abychom mohli poslat CDčko. Ludmile, gratuluji, ostatním děkuji za to, že hlasovali v hojném počtu a gentlemani s Margaret jsou tady.

0: To je, panečku, provoz. A těch aut kolem, kdo se v tom má dneska vyznat?
1: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz.

0: recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivej manžel, když je trochu cholerik a má přístup

0: Zdravíčko, doktore. Váš domácí lékař na Country Rádiu.
1: Dobrý den, přeje Vladimír Mertlík a pořád Zdravíčko, doktore. V nové sérii se vracíme i k tématu mikrobiomu, který u vás vzbudil velký zájem. Další dva díly cyklu budeme tentokrát věnovat takzvanému ose střevo-mozek, tedy zaměření na vliv mikrobiomu a vzájemnou komunikaci mezi našimi střevy a nervovým systémem. Je to šokující. A proto je hostem mého pořadu, jak jinak, doktor Petr Ryšávka, excelentní specialista na lidský mikrobiom a držitel patentů na nové generace probiotik. Takže zdravíčko, doktore.
2: Dobrý den, zdravím vás i posluchače.
1: Pane doktore, když se řekne osa, střevo, mozek, co si pod tím má laik představit? Jak byste definoval tu hlavní myšlenku o této ose?
2: Tak pokud se to pokusíme hodně zjednodušit, tak si můžete představit, že vaše střevo, které je plné bakterií, velmi intenzivně komunikuje s vaším mozkem. Ta komunikace je velmi...
1: Je zajímavé, že znáte to jenom u někoho.
2: Ne, to zatím nejsou výjimky. Jako ta komunikace funguje u každého, ale u někoho méně, u někoho hůře. Ale ta komunikace je samozřejmě obousměrná. To znamená, není to jenom o tom, že by bakterie vysílaly signály směrem do mozku, ale také mozek vysílá signály směrem do našeho střeva i k našim bakteriím. Aha. Takže když nás třeba chytnou pracovní deprese nebo nějaký splín, který je daný prostředí, ve kterém žijeme, tak i vlastně ty signály z mozku mohou negativně působit na náš mikrobiom.
1: Aha. Proč se v poslední době, aspoň se mi to tak zdá, o propojení střev a mozku tolik mluví?
2: Vůbec se vám to nezdá, to je prostě vědecká realita. Díky tomu, že se molekulární metody posunuly neuvěřitelně dopředu, my jsme schopni velmi kvalitně právě analyzovat a sledovat, co se děje ve střevě, jaké signály střevo vysílá do našeho mozku. Takže dneska právě díky vlastně těmto metodám víme, že v podstatě naše střevo je taková biochemická laboratoř. Já to řeknu možná úplně natvrdo, ale jako každý z nás je trošku takový narkoman, závislý na tom, co ty naše bakterie ve střevě uvaří. Aha. Buď nám uvaří ty veselé molekuly a my jsme těmi bakteriemi uvedeni do dobré nálady, do takového jako konstantního rauše, anebo když se nám ve střevě přemnoží ty nezdravé patogenní bakterie, tak nás doslova do písmene zdrugují směrem k těm špatným náladám, k depresím a podobně.
1: Až tak? Jakou roli v této komunikaci hraje, rozeberte víc, ten střevní mikrobiom? Co vlastně tvoří zdravý základ mikrobiomu? A kde se měněj a proč ty nálady?
2: Je to hodně zajímavé, právě díky těm moderním metodám víme, a my už to třeba v laboratoři, když děláme analýzy mikrobiomu, jsme schopni krásně sledovat, že lidé, kteří třeba trpí depresí, mají narušený mikrobiom. Vidíme to tím, že se sníží rozmanitost mikrobiomu, protože platí takové základní pravidlo, čím je ten váš mikrobiom, ta vaše zoologická zahrada ve střevě pestřejší, tak tím jsme prostě šťastnější. Ale dneska zažíváme takové neúplně optimální období, je to jako beznadsázky období genocidy mikrobů, kdy my si ty mikroorganismy tím, co jíme, co pijeme, co dýcháme, tak si je ničíme, vybíjíme si je. A pak se děje něco, co je prostě skutečně pohroma pro naši psychiku, pro náš mozek, protože najednou ty bakterie vysílají špatné signály. A to vysílání signálů je několika cestami. My si to můžeme představit jako takovou Wi-Fi, kdy ty bakterie vysílají spoustu jakoby takových vzdálených signálů, anebo vyloženě přes takovou telefonní linku, to je v podstatě bludný nerv, se kterým pak vlastně komunikují s naším mozkem. Takže těch cest, jak střevo komunikuje s mozkem, je vícero.
1: Tady je Country Radio, Vladimír Mertlík a pořád Zdravíčko, do které mým dnešním hostem je doktor Petr Ryšávka, excelentní specialista na lidský mikrobiom a bude tady za chvíli.
0: Zdravíčko, doktore, váš domácí lékař na Country Radio.

0: Zdravíčko, doktore. Váš domácí lékař. Na Country Rádiu.
1: Dá se tedy, pane doktore, říci, že určitě s nadsázkou, že střeva jsou naším jakýmsi druhým mozkem? Nebo to přeháním?
2: Nepřeháníte. Určitě už naši předkové dávno věděli, že ta spojitost našeho mozku se střevama je velmi intenzivní. Tarčení, znáte, jsem něčeho nakrknutý, málem jsem se z toho podělal, mám sevřený žaludek, sevřené břicho, motýly v břiše. Toto všechno víceméně jasným signálem dává informaci, že v tom
1: lezeš našem... mi krkem.
2: Ano, přesně tak. Toto všechno dává jasnou informaci, že v tom našem střevě se skutečně skrývá kus našeho já, kus naší vlastně nálady a v podstatě funkčního mozku, protože kdo nemá v pořádku střevo, tak nikdy nebude mít v pořádku mozek. Prostě nebude.
1: Aha, to mnohé vysvětluje. Ještě mi řekněte, jakými cestami nebo jakým způsobem, jakou formou spolu mozek a střeva komunikují. Je to prostřednictvím nervů, hormonů nebo dobře, mikrobiomu, ale co to je v tu chvíli?
2: Tak vy jste to víceméně už jako teďka vykopl, tu informaci, ale já se vrátím k tomu předchozímu vstupu. My si skutečně můžeme představit, že náš střevní mikrobiom komunikuje s mozkem skrze několik cest. Aha. A když si to chceme představit trošku ličtěji, tak jedna z těch cest je skrze hormony nebo skrze imunitní systém, kdy vám váš mikrobiom skutečně si vytrénuje buňky imunitního systému a ty přechází do mozku a v mozku vám ovlivňují vaši náladu, vaši psychiku, chuť na jídlo a tak dál. Takže to si můžeme představit jako takovou komunikaci skrze vnitřní Wi-Finu. A pak je tady vlastně to pevné spojení skrze nervus vagus, to je bloudivý nerv. 80% vláken toho bloudivého nervu vede ze střeva do vašeho mozku. Takže ta reaktivita je velmi, velmi rychlá a ty bakterie jsou schopné skutečně v rámci milisekund vyslat do vašeho mozku signál jako pohoda, všechno je v pořádku, nebo mám hlad, nebo jsem najezený, jsem sytý. Až takhle vlastně ty bakterie.

0: když už se bavíme o sastřevo mozek, tak tady si neodpustím jednu důležitou poznámku. Vlastně do našeho vývoje, ještě když jsme byli v těle naší maminky, tak hodně mluvil mikrobiom naší maminky, protože střevní mikrobiom matky produkuje spoustu látek, které procházejí přes placentu a dostávají se až do mozku toho vyvíjejícího se plodu a rozhodují o tom, jak vlastně bude hustá ta nervová tkáň. Takže zase řeknu to s nadsázkou, to, jak nám to pálí nebo nepálí, tak do určité míry jako na tom mají tu zodpovědnost i střevní bakterie našich maminek. Samozřejmě tam genetika, výchova a tak dále, ale ty střevní bakterie maminky zasahují do osy střevo mozek v podstatě už v průběhu vývoje.
1: Říkáte, že se rodíme sterilní, ale z našich debat předešlých si zase pamatuji, že si občas něco pamatuji, že vlastně při narození člověk bere sebou, co to je? To není mikrobiom, když přirozený porod, pánví, orgány prostě porodními.
0: Děkuji tady za tu doplňující otázku, já jsem to neřekl úplně jasně, takže moc děkuji. Jde o to, že vlastně v těle matky my jsme v podstatě sterilní, ten plod by měl být sterilní. A při porodu, vlastně jak prochází porodními cestami ten novorozenec, tak je kolonizován. Maminka v podstatě to dítě inokuluje, předává mu svoje.
1: Kolonizován je krásný slovo, ano.
0: Přesně, takže osidlován. A nejsou to jenom ty vlastně poševní bakterie, ale jsou to i fekální bakterie. Takže skutečně my, když jsme se rodili, tak do našeho vlastně těla se dostávaly i střevní bakterie našich maminek. A takhle to funguje vlastně 100 000 let, nebo když se podíváme na evoluci člověka, tak miliony let, kdy matka předává svůj mikrobiom dítěti. Dítěti je to jakási forma jako dědičnosti.
1: Takhle skvěle to vykládá doktor Petr Ryšávka, excelentní specialista lidský mikrobiom, který je hostem dnešního Zdravíčko doktore Vladimíra Mertlíka na Country Rádiu.
2: Zdravíčko doktore, váš domácí lékař na Country Rádiu.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Na dlaní jednu z tvých řas.

0: Zdravíčko, doktore. Váš domácí lékař. Na Country Rádiu.
1: Ještě se vrátím k tomu předešlému vstupu. Také si pamatuji, a to bych považoval za důležité, kdybyste vysvětlil znovu, že je asi tím pádem rozdíl při porodu císařským řezem, kdy vlastně jsou ty cesty jiné a jsou
2: přesně
1: sakra jiné.
2: Přesně tak. Tady se ukazuje, že právě porod císařským řezem znamená pomyslně takové jako přestřihnutí té dědičné pupeční šňůry, kdy maminka předává mikroorganismy svému dítěti, takže to, co tady je skutečně ty miliony let osvědčené, tak najednou je prostě jedním prostě úkonem se to všechno zruší. To, co vlastně příroda vymyslela, vyvinula, co se osvědčilo, tak najednou je zrušeno. A ukazuje se, že právě děti, které jsou narozené císařským řezem, a ten počet se neustále zvyšuje. V Německu je to zhruba třetina všech porodů. V České republice se ten počet také zvyšuje. Tak se právě zvyšuje i vlastně zvyšují ty navazující problémy, které pak na to nacházejí, no, které pokračují. Co tím myslím? To dítě vlastně už od malička nemá tu správnou startovací vsádku mikroorganismů. A právě ty první týdny života jsou naprosto klíčové pro to, aby jak ten mozek, tak i imunitní systém dostával správné impulzy. A ukazuje se, že dítě, které se narodí císařským řezem, má mnohem vyšší riziko autoimunitních onemocnění, alergií, astmatu, atopické dermatitidy. A možná, je to zatím hypotéza, tam bude i spojitost právě s tou osou střevo mozek a právě třeba ta vyšší predispozice třeba ke vzniku depresí a tady těch vlastně psychických problémů.
1: V svoji roli určitě hraje asi strava, ne? Při formování těch střevních bakterií?
2: Přesně tak. Ta genocida mikrobů, kterou zažíváme, to je hlavně strava. Jako část odpovídají antibiotika, ale říkám, antibiotika potřebujeme a Pán Bůh zaplať za to, že je máme, ale z 90% si vlastně tu genocidu ve střevě děláme tím, co jíme. Ty trvanlivé potraviny plné konzervantů, chemikálií, které vlastně už jenom ta, že ta potravina je trvanlivá, v podstatě jako na ní nic nevyroste, tak jak na tom pak má růst ta naše ušlechtilá přátelská mikrobiota, že jo? Když to, řeknu to vulgárně, když to nežerou ty divoké typy bakterií a plísní kolem nás, tak jak si s tím má poradit ta naše přátelská mikrobiota.
1: Jsou tedy, zase, jestli jsem správně pochopil, některé druhy těch bakterií jsou spojovány s lepším fungováním mozku a psychiky? Jakože to je kmen nějaký nebo
2: Určité vlastně druhy bakterií jako skutečně jsou spojené s lepším stavem ve vztahu k celkové psychické pohodě, ke kognitivním funkcím, to znamená, jak nám to pálí. To je třeba u seniorů hodně dobře jako vidět, ale je potřeba se na to dívat velmi opatrně, protože když ty bakterie ustřelí, ty přátelské, zase do nějaké nesmyslné vysoké koncentrace v našem střevě, tak se to paradoxně může otočit a může to být kontraproduktivní a může to být spojeno třeba s některými onemocněními, kde bychom to vůbec nečekali. Takže vždycky je potřeba určitá vyváženost. Prostě příroda to všechno vyladila do naprosté dokonalosti a my se nesmíme snažit to ustřelit do jednoho nebo druhého extrému.
1: Jaké látky, nebo to možná není pro laika důležité, ale je to na vás, jestli na to odpovíte, produkují střevní mikroorganismy, ale hlavně oni ovlivňují tedy i nervový systém člověka?
2: Přesně tak. Jak už jsem vlastně řekl, naše střevo je prostě chemická továrna, farmaceutická továrna, představte si to, jak chcete, nebo varna drog. Skutečně bez nadsázky my jsme v područí těch látek, které nám střevní bakterie produkují. Všichni znají třeba kanabinoidy z konopí, které se používají třeba i v medicíně. Používají se různá léčiva na bázi serotoninu, což je hormon štěstí. Tyto látky, vlastně tyto drobné molekuly, produkují naše střevní bakterie. Takže když máte ve střevě ty správné bakterie, produkují vám molekuly, které vám nastaví tu správnou náladu. Když máte ve střevě ty bakterie, skutečně jako ty prozánětlivé, ty nebezpečné, tak oni vám místo těchto jako dobronáladových molekul vytvoří molekuly, které vás budou uvádět do depresí a nějakých splínových stavů. Takže skutečně ta chemická továrna, ta varna drog, rozhoduje o tom, jak se budeme cítit. A jsou to ty bakterie, které to všechno vaří. Kde to, jako, to, že nám to v těch střevěch bublá, tak to je dáno těmi našimi bakteriemi.
1: říká před posledním vstupem dnešního Zdravíčko doktore s Vladimírem Mertlíkem na Country Rádiu doktor Petr Ryšávka. A poslední vstup bude po poslední přestávce.
0: Zdravíčko doktore, váš domácí lékař na Country Rádiu.

0: Zdravíčko, doktore. Váš domácí lékař. Na Country Rádiu.
1: Jak souvisí stres? To je vnější vlastně, by to měla být, podle mého názoru, jaksi vnější impuls. A jak stres potom souvisí s fungováním střeva mikrobiomu? Proč někteří lidé při stresu pociťují bolesti břicha, průjem nebo jiné zažívací obtíže?
2: Nebo
1: je to naopak?
2: Bude to oboustranné. A nemusí to být ale vždycky způsobeno tím okolním prostředím. Já vám řeknu jeden nádherný experiment, který to všechno vysvětlí. Vědci si vytipovali dvě skupiny myší, kdy jedna skupina myší krásně odolávala stresu a druhá skupina myší byla naopak vlastně na stres velmi citlivá. Ten stres se dá laboratorně dobře vlastně změřit, dá se dobře vyvolávat nebo korigovat. Co udělali u těchto myší? Prohodili jejich vlastně střevní mikrobiomy. To znamená, ty vystresované myšky dostali mikrobiom od těch klidných myšek a najednou se z těch stres myšek staly prostě myšky klidné. A naopak u těch myšek, které byly klidné a dostali mikrobiom, čili v podstatě stolici, od těch myšek vystresovaných, tak najednou ty klidné myšky se staly totálně vystresované, byly permanentně jako v nějakém stresu, hledali potravu, nemohli najít východ z budiště a tak dál. Takže skutečně ten střevní mikrobiom hodně mluví do toho, jak budeme zvládat stres, ale tím nechci říkat, že to prostředí, ve kterém žijeme, nevysílá přes mozek spoustu signálů do mozku, do střeva, kdy to vnímají naše střevní bakterie a reagují na to. Reagují často na to tím, že zase jdou do ústupu ty přátelské bakterie, které nás drží v pohodě.
1: To znamená, že vlastně to složení mikrobiomu ovlivňuje naše nálady a odolnost vůči stresu.
2: Určitě ano.
1: Dá se tušit třeba v budoucnosti, že by se tohle, nějaká výměna mikrobiomu, asi farmaceutickou cestou, dala používat i u lidí?
2: Jo, tak jako taková ta vize, že byste měl jako kapsle se stolicí veselého člověka a dělal si jako transplantace stolice, že byste polikal kapsličky s mikrobiomem veselých lidí a byl jste veselý. Zatím je to prostě jenom hudba budoucnosti, ale běží už některé studie, které se právě zaměřují na třeba podporu nebo léčbu depresí pomocí právě mikrobiomové terapie, čili fekální transplantace, a ty výsledky jsou zatím rozporuplné. To znamená, není to úplně tak černobílé, jak by se všechno zdálo.
1: Setkáváte se jako odborník na mikrobiom s určitými mýty o mikrobiomu?
2: Permanentně.
1: Příklad?
2: Příklad, že vlastně je jedno, co jím, ale když si prostě do té stravy dám trošku probiotik nebo vlákniny, tak se zachráním.
1: Aha.
2: Rozhodně toto neplatí. Jako probiotika, vláknina, prebiotika, to jsou jako skvělé doplňky, které nám pomohou udržet správný zdravý mikrobiom, ale primárně jako naše střevo je fermentor, kvasná nádoba, kde to všechno bublá, fermentuje, a jídlo, které jíme, to je základ alfa omega jako našeho zdraví.
1: Co podle vás může a měl by běžný člověk udělat pro podporu zdravé komunikace svých střev a mozku?
2: Tak těch věcí je vícero, ale když zhrnu ty nejdůležitější, tak samozřejmě, ale všichni lidé to vědí. Pestrá strava, skutečně pestrá strava s dostatkem vlákniny, zeleniny, ovoce. To je alfa omega úspěchu. Ale pak jako nezapomínejte na spánek. V dnešní době prostě spousta lidí spí 5-6 hodin denně, trpí i vaše střevní bakterie. Ty si potřebují odpočnout a teprve, když jsou odpočaté, tak vysílají správné signály do mozku. A další věc, hýbejte se. Pohyb. Protřepat to střevo, ten střevní obsah. Vy ty bakterie, ty přátelské, tím pohybem krásně jako namotivujete k tomu, aby do vašeho mozku vysílali ty veselé signály.
1: To zní velmi dobře. Platí to i pro politiky?
2: Určitě. Jako, můžeme jim to doporučit.
1: Tak to bylo poslední slovo mého dnešního hosta, doktora Petra Ryšávky, excelentního specialisty na lidský mikrobiom.
2: Nasledanou.
0: Zdravíčko, doktore. Váš domácí lékař na Country Rádiu. Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz.

první schůdek z dola. Jen malou chvíli a poplujem zpět, chtěl bych se podívat na tamten svět.

Nalož mi, příteli, na vratký prám, všechno, co žádáš, všechno ti dám. Samota zlá je. Dnes v noci slyšel jsem vzdálený tón, tmou nesl se akordeon. Vím, kdo mi hraje.

Láska i smrt jsou jen okamžiky, polibky krásné Euridiky. Motýly v letu, voda se valí a vlny jdou, a žádní živí nemohou. Tam do těch světů

Přečtím vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Božím. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na ESO, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici Boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan, evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10, ale jen pět bylo moudrých a ty byly spaseny. Šestka znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a sedmička den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li osmičku, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. Devítka mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. Desítka pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu. Přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného Pána nebes, královna blahoslavenou Panu Marii a spodek, pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365, stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet, jako do roka týdnů, 13 štychů, jako týdnů za čtvrt roku, 12 obrázkových karet, jako měsíců v roce, a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval D. Texas Taylor. Country Radio.

0: Je 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Festival Dobře utajená country se chystá na sobotu 8. srpna od 11 hodin ve Slapcích u Rakovníka. Letos tam vystoupí Jindra Kejak, Pacific St. Johnny, Malina Brothers, Petr Kocman, Poutníci a další skvělé kapely. Tak přijďte, je to léty osvědčená akce, kterou si rozhodně užijete. Country festival Starý dobrý Western se koná od pátku 7. do neděle 9. srpna u přehrady Bystřička v okrese Vsetín. Vystoupí tam Tomáš Linka, Jakub Smolík, Cop, Gimpleři, Lokálka, Pouta, Žamboši a mnoho dalších. Opět to bude festival plný hvězd a milých setkání. Texmeni hrají v Mladé Boleslavi v sobotu 8. srpna od 19 hodin na Michalovické Putně. Jako host tam vystoupí Nové struny. A ještě nás čeká chřibské country léto. A to v sobotu 8. srpna od 17 hodin na koupališti Chřibská v okrese Děčín. Na tradičním letním hudebním setkání letos vystoupí Kliďánko, Žab Band, Blackout Bluegrass Band a Grey Smoke. Podrobnější informace a další akce najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz pod odkazem Kultura.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio. Folkmeny Country Radia.

Je tu první 60 minut z celkových 180 minut nedělního folkového večera, nazývaného Folkmeny. Všemi třemi hodinami vás provede Miloš Keller. Tahle první hodinka je tematická, v létě je tematická ještě o něco více, protože máme letní folkovou abecedu pořadu Folkmeny. Úvodní zahřívací kolo pochopitelně zůstává Mitry a Vykolotoča The Seeker South Australia. Ale teď tu budeme mít opět dvojici písmen, protože od toho E je toho přeci jenom málo, od Fka je toho víc. Slyšeli jsme Elixír, Ke štěstí klíč a také za chviličku uslyšíme Epidemii, Levanský sen. A pak už přejdeme k Fku. FT Prim, Černý pasažér, Fopa Fonet Jeřabiny a Fleret Takutilištím. Hezkou letní abecedu k poslouchání přeji.

láska míří na správný směr. Zrcadle odraz toho, kdo za to může. Já věčnej smolař, černej pasažér. Vůbec si nepřipouštím, jak roky střídám. Za oknem běží film, jak rozjetej vlak.

Posloucháte letní folkovou abecedu pořadu Folkmenit, jsme u písmena F a tohle byly Flereti, Takúti liští. Fojti nám zahrají a zaspívají písničku Šohajek. Nesmíme zapomenout na folk tým, tentokrát jedna ze starších věcí, Mluvící kůň. A pak tu budou kapely s podobným názvem Folklok a Folkšok. Folklok nabídne nedočkavou a Folkšok Čemu věřím.

Tak tohle byla skupina Folk Shock, čemu věřím. A máme tady For Folk, PS, mám tě rád, tak se ta písnička jmenuje. Opět pohled do historie, skupina Foul Smoke a živý záznam koncertu, respektive písničky Sporty, Léto končí. A potom také Fregata ve dvou nebo Fukanec, Smím prosit.

Pomalu, ale jistě se blížíme k závěru téhleté hodinky. Ještě tady budeme mít dvě nebo tři písničky. Josef Fousek, nesmíme zapomenout na solistu. Josef Fousek nabídne Já jsem blbec, ty jsi blbec. A podíváme se také do zahraničí. Skupina Fonograf a Joj ke dvešem. No a úplně na závěr malý závdavek na za týden. Něco od písmene G.

Jöjj, kedvesem, gyere, mondd el, mit érzel.

Je 21 hodin. Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Folkmeny Country Radio.

To byl zpívající profesor Michal Heitzmann a písnička s názvem Hrad Pravda. Zpívající profesor Michal Heitzmann je fenoménem, nebo možná zjevem, mezi našimi písničkáři. Jednak je opravdu profesorem a kromě toho, že své znalosti přednáší svým studentům na klasických přednáškách, tak je také zhudebňuje. A funguje to prý jako docela zajímavá vložka o osvěžení při přednáškách. Na Portě se přiznám, že jsme na to koukali trošičku jako z jara, protože tam představil svoje naučné písničky o houbách. Má na svém kontě několik tematických alb. To o těch houbách je jedno z nich. No a je tam písňovou formou poučení i varování, jaké houby sbírat a co s nimi dělat či nedělat. No a teď nedávno vydal album, které se jmenuje České středohoří a okolí. No a tam se věnuje nejrůznějším zajímavostem Českého středohoří. My jsme slyšeli Hrad Pravda, ale má tam také Milešovku, Oblík, Boreč, Panenský Týnec, také Ranou či Bořeň. Já vám zahraji ještě písničku o opuce, což je opět zase poučení o tom, abyste věděli, jak rozlišovat nejrůznější horniny a kameny. Faktem je, že Michal Heitzmann používá poměrně střídmý kytarový repertoár. No a co se týče textů, tak se drží v takové, řekněme, realistické rovině. Nepoužívá příliš mnoho básnických obratů, eventuálně i nejrůznějších přirovnání a podobně. Je to prostě takové civilní a musíme si, nebo můžeme, si na to i zvyknout. Zpívající profesor Michal Heitzmann a ještě opuka.

A to už jsme u naší letní rekapitulace soutěžních písniček folkových stupňů v téhleté sezóně. Dostali jsme se až do února. Tohle byla únorová novinka Pavel Volodkovič Životy. V únoru také soutěžili Kuba Slavíček s písničkou Zimní a Lada a kapela s písničkou Mořem v klidu. A pak už se dostaneme k lednovému vydání folkových stupňů Kolibříkův Úlet, Nová planeta a Elka Plout. Folkové stupně, nesoutěžní rekapitulace.

Možná se k tobě někdo otočí, možná se k tobě někdo přidá a jedním bleskem přímo do očí se na tvém lístku změní třída.

dobré jídlo někdo poručí, snad někdo omije ti dlaně, vymaní ruku z mého područí, se myšem přikryje si zbraně.

Elka s písničkou Plout také soutěžila v soutěži Folkové stupně. Ještě jedna lednová písnička nám zbývá, Člověk krve a Valérie. A pak už se podíváme do prosince. V prosinci soutěžila třeba Banda Band Starý časy a potom dvojice písní, které se docela chytly i v běžném vysílání. Sekvoj brácha a Pavel Čadek, Ten svět je venku. No a za týden se podíváme na listopad a možná i říjen.

0: fázi?
1: Vždyť v každé jedné z nich vepsaný je náš dávný hřích a všechny tyhle kdyby jsou jenom planý sliby.

byla jich řádka snad.

0: času, studenou kávu dáme na tvoji věčnou krásu.
1: A trochu milování odsunu.

Je tu opět chvilka pro to, abychom se podívali trošku do historie, do 80. let, na písničky, které vyšly tehdy pouze v edici Dostavník, a to na singlech a nebo na kazetách. Takový pohled do historie čas od času máme v rámci pořadu Folkmeny a přišla chvíle i teď. Jakkoliv tematická je ta první hodinka, tak bych si dovolil nabídnout několik starších písniček, které se týkají léta, horka nebo poledne. Nabídnu vám Léto v podání skupiny Ženáči, Léto je blíž v podání Pacifiku, také Zapoledne od skupiny Neres a dokonce Dva roky prázdnin od skupiny Úsvit. Tak hezké letní prázdninování a poslouchání.

Pokud posloucháte nedělní premiéru vydání pořadu Folkmeny, tak ještě v příští hodince pokračujeme. Pokud posloucháte čtvrteční reprízu této hodiny ve čtvrtek hned po půlnoci, tak je to pro tentokrát všechno a další Folkmeny bude v neděli ve 20 hodin. I to připraví a provede vás jím Miloš Keller.

čerým lesem přes mítiny let, kdy byl svět. Na první pohled normální, lidi se prostě s vírou postili a nebyli. Na druhé

vede mne slabá záře za stromy s pohromy. Gulagu digitálních sfér.

0: šerým lesem přes mítěny let, kdy byl svět. Na první pohled normální.
1: V této hodině hrajeme písně od známých k méně známým a naopak. A nakonec se vypravíme do zahraničí.

A je to poslední hodinka dnešního vydání pořadu Folkminy, hodinka, ve které už nepředstavujeme žádné výrazné novinky a ani moc nehledáme, spíš si hrajeme písničky od známých k méně známým. A tak je to i přes léto, tady se nic nezměnilo. Na úvod Minnesänger, Jarní vítr a John Denver, Back Home Again. A pak tu byl Roman Horký, Tisíce lží a právě dospíval Jaroslav Samson Lenky, Jaro. Měli jsme tu Jarní vítr a Jaro, v minulé hodině jsme měli léto několikrát, nezůstaneme u Jara, ale zůstaneme u Jaroslava Samsona Lenka, respektive u Máku. A dáme si poslední kabriolet a také Zůstaň. No a potom už na nás čeká třeba Petr Bende, Nad horu svítá, a nebo dvojice Martin Čepelík a Andrea Mineva, tentokrát ne s písničkou Od 10 k 5, ale s nějakou jinou, také z lékařského prostředí, protože Martin Čepelík je dětský chirurg. Písničku musíte brát s velikou nadsázkou, jmenuje se Biomatky a zazní hned poté, co Petr Bende dosvítá nad horou.

polikám na sucho a zahřívám jeden. Říkám si, tak už toho jednou provždy ne. Teď zase nepřijde a budu si plést rafičky hodinek a ulice měst. Nikdy nic neřekne a nechce si číst, když poštou posílá mě za listem list.

nad sebou chuť vstát, zakýže dál zamět někoho hrát. Někdo by pakal, jiný do něma pil, někomu v počítači náhodou zbyl. Možná nás dělí jen pár směšných pater a je

se smíchem zacházíš, jak bys si ho vymyslela a byl to tvůj první oběd z ústa. Střevíčky protančíš, když ke mně pospícháš, chci, abys na svět

0: vlasy ti prohoří sluníčkem poledním. Z cukráren voní káva zůstává. Vlasy ti prohoří sluníčkem poledním. Z cukráren voní káva zůstává.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Posloucháte Folkmeny s Milošem Kellerem na Country Radio. Country Radio.
1: Písnička je hlubokou osobní zpovědí lékaře kliniky dětské chirurgie a traumatologie třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Podám si stížnost, jsem biomatka a tenhle svět mě zkrátka nebude brát zkrátka. Nebude žádnej doktor sahat na mý práva. Jsem těsně bio a taky zdravá. Všechny školy světa vlezte mi do řiti. K čemu je umět sčítat, odčítat a násobiti? K čemu je nosit pleny příborem míst, tyjo? Když mám dítě ro, paleo a bio. Nebude diktát světa rušit moje kruhy. Dám ti dvě jména, jedno blbější než druhý. Já vím, že šikana se v dětství těžko snáší, ale ty jsi osobnost Juane Barnabáši. Nováku. Podám si stížnost, jsem biomatka a tenhle svět mě zkrátka nebude brát zkrátka. Nebude žádnej doktor sát na mý práva. Jsem těsně bio a taky strašně moc zdravá. Jak to tak vidím s výchovou si nevím rady. Ještě, že má člověk v internetech kamarády. Říkal Google Prej, je to pade na pade. Buď to seš zpratek, nebo máš ADHD. Vím, odkud fouká, říkala to jedna paní. To jsou ty americký čipy v očkování. Tak s tím já končím, nechci autistický dítě. Lepší než doktor jsou dnes sociální sítě. Podám si stížnost.

Já chci jen říct, že na světě nic není, co vás tak spojí jako kontakt při kojení. A i když od zubů mě prso trochu bolí, věk tady nehraje fakt vůbec žádnou roli. A i když nazul si už dávno školní cvičky, já pořád zbožňuju, jak cumláš moje bradavčičky. Jenom se neboj, dobře vím, kde je míra, a odstavím tě, až si začneš holit kníra. Podám si stížnost, jsem bio.

této hodině hrajeme písně od známých k méně známým a naopak. A nakonec se vypravíme do zahraničí.

Tak to byl Vojta Kyďák, Tomáš Kot, tetička z Číny, předtím dvojice Čepelík, Mineva, Biomatky. A tak bychom u Vojty Kyďáka, Tomáška mohli taky ještě zůstat a zabývat se spíše těmi veselejšími písničkami. Po tetičce z Číny bude následovat Brčko a také Vipy Vipy od Vojty Kyďáka, Tomáška.

této hodině hrajeme písně od známých k méně známým a naopak. A nakonec se vypravíme do zahraničí.

Jakkoliv by se mohlo zdát, že už písnička The Wind and Rain od skupiny Altan je ze zahraničí, tak to opravdové zahraničí přišlo až teprve teď. Gordon Lightfoot, Rainy Day People. Ani v této hodince nebude chybět obvyklý zahraniční blok či bloček. Dál budou zpívat Johnny Mitchell, Peter Paul and Mary a také Paul Simon. A během těch písniček se dozvíte také, o čem bude album týdne, které na vlnách Country Rádia vysíláme hned po 23. hodině, tedy po skončení Folkmeny. A pořad si připravuje kolega Milan Schmidt, který vám to také prozradí.

této hodině hrajeme písně od známých k méně známým a naopak. A nakonec se vypravíme do zahraničí.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme album Milana Ády Po pěšinách snů.
2: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček. Country.

0: O čem bude album týdne po 23. hodině, už víte, na mě zbývá pozvat vás ještě k popůlnočnímu vysílání. Reprízujeme Hovory z Loun, pořad, který se chystá tým kolem Ivana Mládka. Premiéru má tento pořad vždy jednou za měsíc v pátek po 19. hodině a reprízujeme právě v noci z neděle na pondělí hned po půlnoci. Poslední slovo v téhleté hodince ale patří Jirkovi Vondráčkovi a písničce z Karavany pro tento týden. Písničku z Karavany pro příští týden uslyšíte v Čaji po 6. v pondělí kolem 18. hodiny a 30. minuty. I dál hezký poslech přeje Miloš Keller. A teď Jirka Vondráček.
1: Písnička týdne z Karavany Jirky Vondráčka a Denisy Markové.
2: Příjemný poslech Country Rádia vám přeje Jiří Vondráček. A mám pro vás připravenou další písničku, tentokrát 31. týdne. Už jste ji tady na Country Rádiu možná slyšeli, protože byla mezi soutěžními písničkami letošní Porty, které Country Rádio představilo a zvítězila v SMS hlasování, to znamená Vox Populi. Tak si ji teď můžeme hezky připomenout. Jmenuje se Ještě je čas, složil ji Marty Johnson a taky ji na Portě zpíval. Tak tady je Ještě je čas.

0: Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz. Country Rádio právě otevírá album týdne. Kolega Milan Schmidt je připraven představit vám další hudební album, které vám doporučí k poslechu nejen na tento týden.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Dnes si poslechneme album, jehož autorem je Milan Áda. A vy se asi právem ptáte, kdo to je Milan Áda. Neznáte ho z Country Rádia. A já si myslím, že je to škoda, že bychom ho měli hrát, protože je to skvělý autor. Vlastním jménem Milan Sklenář. Český písničkář, folkový šanzonier a civilním povoláním učitel. Tu přezdívku Áda používá jako součást svého autorského jména. Ve volném čase se věnuje také historii, psaní básní a povídek. No a my si dnes poslechneme jeho druhé album s názvem Po pěšinách snů. Velmi zajímavé album, jak se sami přesvědčíte za chviličku, začalo vznikat v roce 2019 z písní, které se nevešly na jeho první album CDčko Dopisy a samozřejmě i z dalších novinek. Kromě jedné skladby, kde hudba není Milanova, je celé album výhradně jeho počinem. Jak napovídá název, jde o určité plnění snů. Možná, že nepřímo snem, ale určitě velkým přáním autora bylo, aby ho písně naspívali a nahráli muzikanti, které, jak sám říká, má moc rád a kteří ho provází dlouhá léta světem hudby. A to se podařilo, jak se sami můžete přesvědčit v písních 1 až 6, které si poslechneme právě teď. Vánoční, Až jednou, Tenkrát, Měsíc hladu, Tašunko Vitko a Jen ty znáš kouzlo.

Slunko tě v očích rozbolí a hlavu otočíš od oblak nad polem.

0: Fomanko.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. S Milanem Šmitem pokračujeme v hudebním listování Album týdne. Tak se pohodlně usaďte a jdeme na to.
2: Posloucháme trochu starší album z roku 2022 od Milana Ády, které se jmenuje Po pišinách snů, a Milan na něm zrealizoval jako autor svá přání nahrát album se svými hudebními vzory. Písně na album Po pišinách snů nahráli hudebníci z Druhé trávy Radek Hlávka, Luboš Malina, Luboš Novotný, Martin Novák, doplněni Janem Hrubým, Ivo Viktorinem a Pepou Malinou. O pěvecké party se pak postaralo trio AG Fleku Blanka Táborská, Ivo Viktorin a Karel Markitán společně s Robertem Křesťanem, také svatkou Štěpánkovou Hlávkovou a také se samotným autorem a jeho dcerou. Tak si pojďme poslechnout další skvělé skladby z krásného alba V korunách, Velikonoční, Žalm, Medvídkům, Curriculum vitae a Po pišinách snů.

zvonům se chvějí srdce v římském zajetí. Nartek máš úsměv po pražském jezulátku, tichém a spícím jak tvé početí.

a chratí rypouši, chrochtají z plných plic, jak piják od lahvic.

jsem hlupák, blázen, slepec kmán. Sešel jsem na cestích,

a tak si nevěřím, zasažen pápěřím, jež slétlo do řeky, něžné jak dotek.

Tolik tedy dnešní album týdne po pěšinách snů od Milana Ády. Snad vás bavilo tak jako mě. Snad je i důkazem, že bychom si měli plnit nejen sny, ale i obyčejná přání. Tak ať se vám splní, co si přejete, dobrou noc.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Posloucháte reprízu pořadu. Hovory z Loun na Country Radio.
1: Dobrý večer, vážení přátelé, vítám vás u 122. pokračování našeho pořadu Hovory z Loun. U mikrofonu Lenka Blačková.
2: A Libuna. Lenko, ty jsi opálená, jako kdyby si u toho moře už byla. Jako kdy tam vůbec jedeš?
1: Prosím tě, to jsem se doma jenom tak trochu předopálila, víš co, abych nebyla taková bledula, až se tam na pláži svlíknu do plavek.
2: To tam těšíš, co?
1: Jo, strašně, ale fakt. A jedem do Chorvatska na ten ostrov Krčula.
2: Snad Korčula ne.
1: Ježiši, ty jsi zase chytrá. Sice se to píše Korčula, ale vyslovuje se to Krčula.
2: Určitě.
1: Aspoň tak to teda vyslovuje můj chorvatský kámoš Stojan Milovič.
2: On se jmenuje Stojan, jo.
1: Čemu se směješ? To je nejrozšířenější chorvatský křestní jméno. Mužský.
2: No to by bylo blbý ženský jméno, ne Stojana. A ten Stojan... To je ten, co jsi mi ho ukazovala na fotce?
1: Jo, ten, no.
2: No, tak ten má nějakou divnou nakřivo pusu, ne? Určitě Krčula říká jenom on, má určitě vadu řeči.
1: A kde pak nemá vadu řeči? To má pusu trošku nakřivo, ale pod mě to není vidět. Hele, prostě do obličeje ho jednou trošku kousnul žralok, ale mluví skoro normálně. A je hrozně vtipnej, máme tam takovou skvělou partu, hele. Se všema se rozumím.
2: A co tomu říká tvůj starý, že si se všema rozumíš?
1: No, tak občas mi dá přes hubu, ale jinak je tam fakt hrozná sranda. A Stojan taky vymýšlí různý vtipný soutěže, hele. Třeba vymyslel takzvanou vytlačovanou.
2: Co? Doufám, že nesoutěžíte v něčem, co by teď problesklo hlavou.
1: Fuj, kde pak? Hele, jsou tam vedle sebe dva hluboký bazény.
2: Vy se u moře koupete v bazénu, jo?
1: Ale, hele, Stojan do moře nevleze, protože se bojí žraloku. Prostě mezi těma dvěma bazénama je velký kontejner. My se rozdělíme do dvou družstev, 10 se nás postaví na jednu stranu toho kontejneru, 10 na druhou stranu a začneme se přetlačovat. A ty, co jsou vytlačený, napadají do toho hlubokýho bazénu.
2: No to je teda strašně vtipný, ty, co prohrají, udělají žbluňk, ha, ha, ha.
1: Ha, ha, ha, neudělají žbluňk, protože v těch bazénech není voda. A to bys viděla tu srandu. Normálně to poražený družstvo, to je samá rozbitá hlava, zlomená noha, zlomená ruka, ale a to druhý družstvo, to se prostě chechtá.
2: Zajímavý. Je to... A jako ještě ten tvůj Stojan vymýšlí u moře legraci, prosím tě.
1: Hele, vymyslel třeba takovou vtipnou soutěž, kterou nazval Tuňák. Hele, všichni se sedneme k jednomu stolu a začneme po výstřelu ze startovní pistole jíst všichni toho samého zkaženého tuňáka. A kdo se poslední po... Komu se jako posledním udělá špatně, tak ten vyhrál.
2: No to je teda opravdu skvělej vtipálek, ten tvůj Stojan. Už prosím tě nic neříkej a pust písničku Defilé u moře.
3: Když jsem bylo dítě, jednou se mi zdálo, že se kouku v moři. Hrozně jsem se bálo.

0: Milí posluchači, dnes je to neuvěřitelných 80 let od prvního vydání knihy Limonádový Joe od pana Bdečky a představte si, že náš první host v Hovorech z Loun byl kdo jiný než Lenko?
1: Karel Fiala.
0: Je to tak. A Karel Fiala už bohužel je v nebi dávno, kam ty se nikdy nedostaneš. A my si ho dnes připomeneme tím naším prvním rozhovorem, kdy jsme byli mladší, Lenko, chytřejší, možná ten rozhovor byl trochu lepší.
1: To už je 12 let.
0: No to je jedno, takže milí posluchači, užijte si krásný rozhovor s Karlem Fialou.
1: A taky připomeneme, že tenhle ten film Limonádový Joe teď vyšel v digitální podobě. A bude určitě soutěžit na festivalu, myslím, že někde v Americe a myslím, že tam je pod jménem Soda Pop Joe, takže mu přeje mnoho úspěchů.
2: Léto s Country Rádiem.

0: Tak dobrý den, vítáme legendu pana Karla Fialu, jsme strašně rádi, že jste přijal naše pozvání, tak jak se máte?
1: Dobrý den, mám se výborně.
0: No to je skvělý. A jak jste oslavil tu devadesátku?
1: No, jak jsem oslavil? Na chalupce mám 4 syny, ty mají své protěžky a ty mají vnoučky, takže tam vlastně 50 lidí v Nové Chřípské 27 slavili jsme 50. Říkám vás, je 50 lidí a včetně samozřejmě ještě kolem lidí, kteří bydlejí, to znamená sousedi, tak všechno se nám nahrnulo na tu naši chalupku, tak oslava byla báječná, krásná. A já jsem se cítil dobře, takže bylo co pít, zpívali jsme, já jsem si vzal harmoniku na sebe, dokonce abych udělal náladu, bylo to prýma, no.
0: No, tak to je skvělý.
2: Pane Fialo, já jsem teda taky moc ráda, že vás konečně vidím na vlastní oči. Já se vás chci zeptat, já jsem slyšela, že jste si se svou budoucí ženou dali na pódiu první polibek a potom, že prostě už neodolala. Je to pravda, protože já jsem se takhle zblbla do manžela, když mi dal první facku.
1: Tak to je krásný. No máte pravdu, hráli jsme spolu. Já jsem hrál Jima Kenyona a Věrunka hrála Rosemary. No a v závěre celého představení je Jimmy, a teď já jsem Rosemary a teď se chytíme. Já jsem jí vohnul opravdu jako vášnivě a teď jsem jí dal s odpuštěním takového Francouza. Takže jí se zatmělo trošinku. No, na od té doby prostě už jsme se líbali krásně, hezky, nebylo to nějak z ty vášně, ale prostě bylo to už o něčem jiném. A opravdu byl to takový začátek toho vztahu, protože pak jsme se sedli do klubu v Karlínském divadle, tam jsme spolu popíjeli trošku, pak jsem jí pozval k sobě, no prostě už se to vyvíjelo tím normálním způsobem.
0: Škoda, že nám to nemůžete říct ještě dál.
2: No tak, Lenko. Ale pane Fialo, vy prý jste měla celkem 3 manželství, vy se máte, to ano. Já mám teprve první.
0: No taky no, myslím i poslední, kde by si
1: chtěl. Nejhroznější na tom, že vždycky se říká, když chlap opouští ženskou, že jo, tak to je nebožka, když je. A opravdu ty moje 2 první už jsou nebožky, už jsou nahoře, už jsou na hřebíčku, takže ta třetí doufám, že už vydrží až
0: do konce. Že vám vydrží, se nebudete muset zase
1: dokonce ženit. Věruška, no, že vydrží.
0: A vy prý máte 4 syny, jo, a není nějaký volnej?
1: No, ne, teď ne, teď ne, opravdu.
0: Tak když tak mi dáte vědět,
1: ten
0: jo.
1: Ten jeden je sice volný, ale to bych vám nedoporučoval. Ten Honzík, to je takový trošku problematický chlapec, hodný, všechno možná, ale furt jsou s tím starosti. Ten je volný. Ostatní už Karel je šťastně ženatý, Boris šťastně. Prostě ostatní jsou zadaný a spokojený.
2: A pane Fialo, prý už jste s manželkou oslavil zlatou svatbu. To je od vás hezký, že jste to pořádně s manželkou oslavil. Představte si, že my máme v kapele jednoho, který zlatou svatbu vůbec neslavil. Já jsem se ho ptala, proč manželce nedal aspoň pusu nebo kytku. A on, že prý by si připadal, jako když vyznává lásku Sovětskému svazu.
1: No tak u nás to bylo tak. My jsme si užili takový krásný den bez hostů, bez nikoho společně. Já jsem koupil 2 šampaňský, Věra, prostě byli jsme doma a užívali jsme si to, máme pejska a ten nám dělá radost, prostě taková ta rodina. No a potom přišli synáčkové, Honzík a Tomáš, a tak jsme to doslavili až no, do půlnoci, bylo to hezky.
0: No a když jsme teda u té manželky, mohla bych se vás zeptat, ona vás prý jako hodně hlídá, ta vaše manželka. No a nebudu se samozřejmě ptát, jestli vás bije, protože všechny manželky bijou, ale nás by spíš zajímalo, kdybyste nám řekl, čím vás bije.
1: No tak mě nikdy žádná, já si myslím, že by si netroufla hlavně na mě šáhnout. A já taky ne, na ženskou bych nikdy neuhodil. To je, nevím, to je taková potupa pro chlapa, když si troufne šáhnout na ženu. Je to něco pro mě neskutečného, nikdy bych to nedokázal.
0: No a teď bychom mohli přejít k tomu krásnému filmu Limonádový Joe. Mě by zajímala taková drobnost, vy jste tam měl hrozně krásný bílý zuby, to byly pravý nebo silikonový?
1: Moje opravdu pravý zuby.
0: Ty byly fakt krásný.
1: My si tak začínám. So far to you I may, for tonight me to say.
0: No, tam no to je krásný, to se nám krásně zaspíval. A taky jsme slyšeli, že jste na Kubě viděl limonádovýho Joe v angličtině se španělskýma titulkama a lidi se prej přesto hrozně smáli.
1: Tak to jsem nebyl já, to byla moje velká obdivovatelka, která tam byla. A mám, škoda, kdybyste mě to řekli dřív, mám dopis nádherný. A tam píše, že Karle, když vás uviděli ty dívky, jak jste vstoupil v tom bílém kostýmu, tak omdlévali a řvali, pane bože, to je Bůh, to není člověk. No prostě krásný dopis jsem dostal. Takže tam to mělo na té Kubě obrovský úspěch. A samozřejmě i já tím, no. Takže takový, to vás tam potěší, kolem srdíčka vás to zahřeje, že diváci vstali všichni, ty holčičky priomtlevali. No, byl nádherný zážitek.
2: Já vím, já jsem ho viděla v čínštině s maďarskýma titulkama, ale vůbec jsem tomu nerozuměla.
0: Ty bys tomu nerozuměla ani v češtině, prosím tě.
2: Potom jste říkal, že máte doma pejska, že ho máte hrozně rád. Je to čistokrevný pejsek nebo je to vořech?
1: Vořech, čistokrevný vořech. Ale je to taková láska naše.
0: Ty jsou stejně chytřejší, voříšci.
1: My jdeme spát, holčičky, a on už ježí mezi poštařem a takhle packy nahoře a šťastný. No je to taková naše opravdu pejskový dítě, to takový prima pejsek.
2: Pane Fialo, vy jste se prý opravdu dobře znal s Oldřichem Novým. Řekněte nám o něm něco prý. Já jsem slyšela, že byl strašně přísnej.
1: Ale přísnej, to byl zlatej. Já troufám si říct, kamarád, po každém představení třeba po Polské krvi už jsme brali karty a běželi do ředitelské kanceláře a hráli jsme mariáž. Museli jsme ho nechat vyhrát, aby byl spokojen, jinak to byl zlatý. Kdybyste viděla při zkouškách, gentleman, to, co jste viděla v tom Roztomilý člověk nebo v Kristiána, tak to... Tak se choval, jak na tom před kamerou, tak se choval i k nám v divadle. Prostě byl to vynikající režisér, on nebyl ředitel, on byl šéf operety a byl nesmírně, no, gentleman každým coulem.
2: Pane Fialo, vy vypadáte pořád úplně stejně, jako když jste byl mladý. Určitě za váma pořád chodí spousta lidí, abyste se jim podepsal, že jo? Taky vás tak štve, když některý lidi chtějí, abyste se jim podepsal na nějakou část těla. A naštěstí to chtějí nejčastěji na ruku, ale stejně je to hrozný podepisování, protože ty lidi mají většinou ty ruce mastný, vůbec se ta tuška nechytá, nebo u macatých lidí se vám ta tuška zase boří do kůže, nebo se začnete podepisovat a potom musíte kličkovat tou tuškou mezi bradavicama, takže to vlastně potom už vůbec ani není váš podpis, že jo?
1: Počkejte, tak ruka a bradavice, to je o něčem jiném. Na ruku to normálně šlo, protože to většinou jsou fixy a ten fix normálně, můžu vám říct, že jsem to vždycky na tu ruku podepisoval dost hodně a vždycky to dopadlo dobře. A to, co myslíte vy, že bych se na ženský ňadra podepsal, jednou to bylo, holčička se trošku odhalila, tak jsem mal jenom kf, protože by se nám nechtěl ji tam ničit, to krásný poprsí. A stalo se i taková věc, že holčičky jsou někdy nevyspytatelný.
0: Tak my moc děkujeme Karlu Fialovi za první část rozhovoru. Pozveme ho k mikrofonu ještě jednou, ale teďka mu zahrajeme písničku, která mu bude asi blízká, protože jeho nejslavnější role byla taky pistolníka. Tak proto mu pustíme písničku Pistolník Harry.

0: Tak to byla písnička o pistolníkovi Harrym a ta možná udělala Karlu Fialovi radost dvojnásobnou, protože mu připomněla mládí. V písničce se totiž zpívá pistolník Harry vymetá Barry. Karel Fiala v mládí možná Barry nevymetal, ale za to vymetal komíny. Živil se totiž v mládí jeden čas jako kominík. Ale o tom vám řekne něco bližšího sám v druhé části rozhovoru.
1: A protože jsme slíbili, že vám sem tam pustíme nějak.

0: ukáže, že jo. Ona se ho potom ptá, kde je to dítě. A on říká, no až za 9 měsíců, jo. A on říká, no a proč jsi přestal?
1: Teda já jsem tý anekdotě moc nerozuměla, ale lidi se hrozně smáli, tak to byla asi nějaká legrace. To je zajímavé, že vždycky, když někdo někde vypráví nějakou anekdotu, tak já se vždycky směju na úplně jiných místech než ostatní lidi.
2: No to je asi tím, že jsi taková zvláštní. Ale příhody máš docela zajímavý. Nechceš pustit třeba tu o tom, jak jsi byla na výletě na Karlštejně?
1: Ta byla zajímavá, tak já ji pustím.
3: Monolog.
4: Jak jsem byla kdysi na výletě na Karlštejně? Jednoho krásného dne jsem se probudila, podívala jsem se na ruce, na nohy, na břicho, na záda. Byla jsem vyspaná do růžova. Rozhrnula jsem záclonu, otevřela okénko, zalila kytičky, vylila nočníček. Venku byla krásná letní teplá pátek. Tráva vonila, jes šuměl, nad řekou honila váška vrabce. Na zahradě byl slyšet cvrkot ukrajinských dělníků. Rozhodla jsem se, že se dnes od hlavy až k patě umyji. Netekla ale voda, a tak jsem se alespoň oprášila. Pak jsem se najedla a vyrazila na vlak. Na Karlštejně jsem byla asi za hodinu. Hrad jsem si prohlížela se skupinou, ve které bylo 10 Němců, 5 Angličanů, 3 Izraelci, 4 Palestinci, 2 Egypťané a 1 Syřičitán. Když jsme byli u 70 metrů hluboké hradní studny, průvodce nám řekl, že když do studny něco hodíme a budeme si něco přát, takže si nám to vyplní. Já jsem si přála, abych se dobře vdala a hodila jsem do studny desetník. Nějaká Němka vedle mne si přála, aby se jí uzdravil manžel a hodila do studny marku. A nějaký Palestinec si přál, aby byl na Blízkém východě konečně zase mír a hodil do studny vedle stojícího Žida. Když jsem měla po prohlídce hradu, rozhodla jsem se, že si něco chytím k jídlu. Třeba zajíce. Naštěstí zrovna jeden běžel okolo. Nebyl pro mne žádný problém zajíce chytit, protože dělám závodně sprint a také proto, že zajíc měl jenom přední nohy. Ale v tom, kde se vzala, tu se vzala hajný. Zrovna v momentě, když jsem zvíře dusila. Chvíli mi nadával, ale potom jsme si padli do oka a šli jsme se spolu vykoupat do Berounky. Plavali jsme nazí na hloubku. Hajný plaval znak, protože se bál, že ho jinak stáhne ke dnu vodník. Já jsem plavala klidně prsa, protože mě vodník nemá za co stáhnout. Potom jsme šli spolu na hájovnu, kde hajný chtěl, abych mu byla po vůli. Řekla jsem mu, že na to nemám náladu, protože mám smutek. Umřela mi totiž 2 dny předtím babička. Nakonec jsem hajnému řekla, tak teda dobře, ale smutně a pomalu.

0: řekla jsem mu, na to, že ti není ještě ani 50, tak ti teda řeknu, že nic moc. A on mi řekl, na to, že je ti teprv 13, nejseš tak trochu drzá.
1: Tak to byla teda opravdu zajímavá příhoda. No a po ní by se asi hodila další méně známá písnička Ivana Mládka, kterou nahrál se Zelenáči Milka Hoffmana. Je to píseň muže, který se ještě víc než Berunky bojí Amazonky, která je plná krokodýlů, tygrů a jedovaté mouchy CC. Jeden můj známý vodák mi říkal, že je Berunka bezpečná, protože je bez zdravých ryb, nikdo ho tam prý nepokousal, ani žádnej pes, dokonce, že prý ani hovada tam moc nekoušou. Jenom ho tam prý jednou pokousala v noci ve stanu nějaká kajakářka. Yeah.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Posloucháte Hovory z Loun.
1: Tak to byla písnička v hospodě u Amazonky, ale mě už se stejská po Karlu Fialovi. Já už se Libu vůbec nedivím, že se do něj všechny ženský zamilovávaly.
2: Prosím tě, nešplhé, já vím, že víš, že tě poslouchá, ale nemá šanci, holka, protože je zamilovaný do svý manželky a pak hlavně nejsi jeho typ.
1: Co, ty si myslíš, že nemám šanci? Já mám plán a jsem trpělivá.
2: Prosím tě, jaký ty máš plán?
1: No počkám, až ještě trochu zestárnu.
2: No tak to jo teda. Pane Fialo, pojďte k nám, nebojte se nás. Psi, kteří koušou, neštěkaj. Teda vlastně obráceně.
1: Pane Fialo, my jsme slyšeli, že jste se v mládí živil jako kominík. Co vás k tomu přivedlo? Jestli láska k výškám, nebo sklon k nebezpečným činnostem, nebo jste prostě rád umouněnej?
3: Ale normálně Němci nám zavřeli, já jsem chodil do gymplu v Ostravě, v kvartě nám zavřeli školu, v Oktávě tam byl nějaký protesty, prostě maturanti tam dělali nějaký večírek a prostě Němci nám zavřeli školu. Takže co teď? Tatínek byl celý život kominíkem, tak co s klukem? Půjde se učit ke mně jako kominík. To bylo rozhodnutí během hodiny, protože co se mnou, že kam? Tak jsem nastoupil v Ostravě, začal se učit kominíkem. Můžu vám říct, že jsem se vyučil kominíkem 4 roky. Prostě vyučený kominík, jako tovariš. No a já nikdy nezapomenu na ty nádherné dny, kdy jsem, proto vám to spojím potom, proč jsem vlastně tady s vámi. Chodil jsem po celé Ostravě, ten střed Ostravy a v tom středu ostravském ty budovy, kde jsem chodil po střechách, zpíval jsem, zdálo se mě má panenko, řval jsem na celou Ostravu a šel jsem dolů podepsat knížku, že jsem vymetal komíny a tam byl vám profesor Ševčík, říkal, synek, pojď sem. Tak jsem šel k němu, říkám, máš hezký barvu hlasu, nechtěl by se zúčit zpívat. Říkám, pane profesor, já miluju hudbu, já jsem prostě ztracený. Měl jsem harmoniku, tatínek mi ji koupil jednou k Vánocu, jsem ho uprosil, basovou, 80 basovou harmoniku, Honorku jsem dostal k Vánocům, naučil jsem se na ní, prostě najednou muzika byla pro mě všecko. Takže tím, že jsem řval na té střeše, to bylo normální. Takže říká, synku, nechceš, abych tě připravil na konzervatoř? Říkám, pane profesor, budu nejšťastnější kluk na světě. Za rok mě připravil, napsal jsem do Prahy, že jestli tak se byl pozván na předzpívání. Předzpíval jsem panu Holzknechtovi, to byl ředitel konzervatoře. Zpíval jsem tam, kdybych věděl, jak Slovinu, prostě árii Lukáše z Hubičky. Okamžitě zvedli ruku všichni přijat. Na otedovi jsem tady, protože to je, já říkám, ta kominičina, já vždycky říkám, kominík by měl přinášet štěstí lidem, a já jsem spíš přinašel štěstí sobě, protože ten kominík mě určil celou budoucí potom vlastně.
1: Takže jste šel z černého rovnou do bílého do limonádového jiva?
3: Ne, to ne, ale nejdřív jsem musel zkoušku na konzervatoř, když jsem byl v 5. ročníku, tak teprve došla ta chvíle, o které mluvíte, kde jsem byl pozván na předzpívání a no vlastně na kamerovku limonádníka.
1: Ale ten limonádový je, to byla první vaše velká role, nebo jste předtím ještě v nějaký pohádce, že jo, jste hrál, v Amádeovi jste hrál?
3: No, tam to byl štěk, ale v Labakánovi jsem hrál hezkou roli, no, s panem Čupákem a s Janíčkou Rybářovou. Viděla jste ten film?
1: Labakán. Ano, fakt no, viděli jsme. My jsme to měli povinný před rozhovorem s vámi.
3: No, takže můžu vám říct, to byl nejkrásnější prázdniny, jaké jsem zažil. Bejt 2 měsíce u moře a z Balčíku jsme začali a v Nesebru jsme skončili, pořád se točilo u moře a pořád jsme vždycky zastavovali se, prostě nádherný. Viděl jsem hezký po korunky.
1: A do koho jste tam byl zamilovaný?
3: No tak, do Kojnil, do Janičky Rybařové, jsme byli všichni zbláznění. I pan ředitel, ten pan Přemysl Kočí, jestli vám to jméno něco říká, no tak ten dokonce zblbnul, takže chodili za ručičku kolem moře, no a skončilo to, jak víte, jak... Ani,
2: špatně to skončilo, no. Do tohohle pořadu snad ani nepatří.
3: Tomuhle pánovi, který už taky je nahoře, prostě skončil tak nádherný život. Ty Janičky, to byla taková, můžu vám říct, když si teďko na ní vzpomenu, tak byček měl skoro slzy v očích, protože to bylo takový dítě neporušený. Ty jste říkala před ní s odpuštěním prdila, ona se zapířila, co to říkáš, Karle, byla prostě takový ten jako panenský typ.
1: Jako mi před 30 lety.
3: Asi.
2: Mluv za sebe, jo. Pane Fialo, vy taky umíte jezdit na koni, že jo? Kdo vás to naučil?
3: Právě v tom Bulharsku. Tam prostě jsem měl povinnost, teď víte, že tam jedu takovou dlouhou trasu a ne nějaký pohopsání, tryskem jedu do toho kopce na Balčíku, Bílý kopec, jestli vzpomínáte na to, takže tam žádný dábler. Za Cupáka museli jezdit ty Bulhaři převlečený, dali mu kostým pana Cupáka prostě, a já jsem si to všecko odjezdil sám. Já miluji jízdu na koni, takže i v tom limonádníku jsem si zajezdil za Barandovem na plný pecky, protože ten kůň byl strašně neposedný a nebyl zvládnutelný. Tak jsem říkal Režovi, panu Krškovi, říkal, nechte to na mě, prostě nasedl jsem a teď jsem mu, jak za Barandovem jsou ty kopce, tak jsem mu dal zabrat, že prostě byl ten majitel toho koně, říkal, Fial, jste zbláznil, jste se nebo toho koně mě uhonit, vzal takovou slámy se a teď se začal utírat. Já vám ukážu, jak se na tom jezdí v leznaní a ten kuň ho shodil jeho. Ne, mě, takže.
2: Tak teď už je nám jasný, proč jste měl 3 manželky.
3: Ne, koně, já jako kluk jsem byl na, jak jsem vám říkal, studoval jsem na reálném gymnáziu v Ostravě a každý prázdniny jsem jezdil do Dobrčic k Sedlákovi vypomáhat. Prostě měli jsme ne povinnost, ale kdo chtěl, aby pomohl zemědělcům něco, tak já jsem se každý rok přihlásil na ty 2 měsíce do Dobrčic panu Sedlákovi a tam samozřejmě jsem nejšťastnější večer byl, když ty koně, které byly stáhány, když tahali to v obilí, tak jsem si na tu šárku sedl a jeli jsme k rybníku a teď ona do toho šťastná, do toho rybníku se potatě těma packama, teda kopitama a já jsem si užíval, prostě jsem jim poplácal po krku, nejkrásnější.
2: A ještě jste tam určitě měl taky nějakou děvečku, že jo?
3: No, pokoušel jsem se, ale to vám můžu říct, to je jako legrace, že tam byla opravdu krásná děvčata, ale s maminkou. A ona spala vždycky u stěny a ta maminka tělem ji chránila, aby se k ní nikdo nepřiblížil. Takže máte pravdu, byla tam krásná holčinda, takže sice se pokoušeli všechny chlapi, ale nic z toho nebylo nikdy.
2: Vadilo vám nebezpečné povolání, ale ve sportu to u vás bylo jinak, že jo? Měl jste rád vždycky naprosto bezpečný tenis. Soupeř vás nemůže kopnout, když stojí na kurtě za síťkou.
1: Při tenisu se nemůže pod váma třeba probořit led?
2: No, na kurtě nemůžete spadnout ze skály jako hojolezec.
1: A když se vám při tenise nerozevře padák, tak se vám taky vůbec nic nestane.
2: No, to je divný, že máte tak rád bezpečný tenis.
3: Tenis bylo pro mě, to je, moje žena říká, ty jsi chorobnej do tenisu. Kdykoliv v divadle skončila zkouška, na třeba Krále Tuláku, na cokoliv, půl třetí už jsem byl na tenisovém kurtě, nahoře a...
1: Jako na koni?
3: Ne, jako na koni. Prostě tenis byla moje žena Věruška Velková říká, ten tenis já už jsem nenáviděl, protože jakákoliv volná chvíle jsem byl já s kamarádama na tenise a teď se ještě si představte, já jsem neuměl prohrát, já jsem musel vyhrát, já jsem tam lídr jak zběsilej, takže někdy jsem byl utáhný jak kůň, prostě ale večer jsem šel zpívat Cikánského barona nebo Krále Tuláku, prostě tenis byla taková pro mě, já nevím, vášeň.
2: A s kým jste hrál nejradši?
3: No tak tam bylo všecko možný. Milan Drobný, z těch známějších lidí, pan Zavřel. No a samozřejmě kolegové z Kalinského divadla, které se to učil, někteří začínali. A já už jsem byl tenista, který hrál závodně tam za, to byla třetí nějaká garnitura, ale prostě hrál jsem za Lokomotivu Praha závodně. Třetího, čtyři hráli, tak vždycky jsem byl třetí. A říkám vám znovu, neuměl jsem prohrát, musel jsem vyhrát. Tak jsem se ulítal jak zbláznění a večer jsem zpíval Cikánský baron jsem. Já, no prostě blázen, tenisový blázen.
1: A pane Fialo, ještě hrajete pořád teď v 90 letech?
3: Můžu vám říct, loni naposled. A to byli, já mám čtyři synové, že? Takže mě vzali na forehand. A ještě loni jsem na ten kurt vylez a samozřejmě jemně na mě, nehrali na mě žádné rány, ale normálně jsem ty míče z forehandu vracel ještě přes síť. A...
2: No musíte na sebe dávat pozor, protože mnoho českých umělců zemřelo při tenise, že jo?
3: Jestli pak víte kdo?
2: No Karel ten.
1: Jaromír Erben.
2: Ty blbá. Ne, přece strýček Jedlička.
3: Ano.
2: Pak Chladil.
3: Chladil neumřel při tenisu.
1: Ten ještě živej.
2: Tak my jsme slyšeli při tenisu, ten není živej, my jsme slyšeli při tenisu a vlastně to bylo jinak a nesmí se to říkat, jak umřel. Že jo?
3: Kdo?
2: Chladil.
3: No, to se nesmí říkat.
2: Ano, tak to je dobře.
1: Budem říkat, že je živej.
2: Tak jo.
1: Pane Karle Fialo, my vám moc děkujeme, že jste si na nás udělal čas. Že jste byl ochotný s námi strávit celé takovéhle odpoledne krásné.
2: Bylo nám ctí.
3: No a já, co myslíte, být vedle dvou takových příjemných holčiček, to je krásný, no bylo mi s vámi hezky, jste milé společnice.
1: My vám ještě na rozloučenou pustíme písničku, která se vám určitě bude líbit, protože se jmenuje Vyklepnul jsem Denisu.
2: A je o tenisu.
3: Ano.

0: Milí posluchači, v těchto vedrech bych ten tenis radši nehrála, to vás klepne Pepka.
1: Radši si běžte zaplavat, klidně třeba kraula, ať se v té vodě trochu spotíte a vyženete za sebe nějaký kalorie a my jdem s Libuškou na zmrzlinku.
0: Ale ne do studny toho kraula, jo?
1: Naschledanou.
0: Naschledanou.
2: Zahraj Lulu z Honolulu. Ne, dejte pokoj, dejte pokoj. Ale já to neznám pořádně.
3: Znáš.
2: Ne, tak nějakou jinou zahraju.
3: Ne,
2: tak dobrá, no.
3: Ano, věcně.

jednou pro vždycky na tebe vtisk. Ovál dvou retů růžovejch, pro který si už párkrát lecos risk. Tisíc mil tě dělí od plamenů, co nahřejvaj značkovací plech. A boty máš rozervaný od kamenů a každý druhý

kotli údolí a kletba tichá mlhu proráží. Vzpomínka na ní v srdci zabolí jako úsměv, co zbraně vyrá.

zahrádku a kulnu a dřevník. Na venku člověk vezme kredenc a šup s ní ke králíkárně. Vezme gauč a šup s ním pod kurník. V Praze ne, v Praze má člověk na vynesení toho betléma 3 čtvereční metry na chodbě. Tam musí z různých almar, matrací, prken, kufrů, vitrín, věšáků, krabic, polštářů a fuchsí sestavit kompaktní stavbu, kolem níž se mohou prodrat i obyvatelé domu, obdaření velmi nadměrnou zadnicí. Člověk ve městě však trpí při malování nejenom nedostatkem životního prostoru, ale i nepředstavitelným hladem. Kde má chudák najít v té změti barikád a babylonských věží hrnek na uvaření polívky, cukřenku, lžíci, nůž nebo bochník chleba? Kde sůl nebo aspoň tu půlku rohlíku, co se válela na kamnech od minulé neděle? Jistě, že by si to mohl jít koupit, to ano, ale kde má zazděnou peněženku? I tu by ostatně oželel, sousedka by mu určitě půjčila pár korun, ale nemůže jít přece k sousedce, když se nemůže dostat pro kalhoty a když neví, kde jsou vlastně košile, že ano? Myslím, že všechna tato fakta by měl zvážit Mezinárodní červený kříž a vysílat k obyvatelům ve městech, kteří si sami malují, podobné kamiony či helikoptéry s potravinami a šatstvem, jaké posílá do oblastí postižených zemětřesením nebo katastrofální povodní. Když se maluje, musí se tedy napřed všechno vystěhovat a stěhování nemám rád. Trpím při něm komplexem méněcenosti, protože cítím, jak na mě soustrastně civí moje žena a co hůře i ženy cizí a jak mě srovnávají s profesionálními stěhováky. Nemám stěhování rád, protože neumím nosit kredence, almary, kamna a podobná břemena. Vždycky je uchopím tak, že je nemohu zdvihnout a když je přece jen zdvihnu, začnou mě ukrutně řezat někam, kde to nevydržím. Kdykoliv jsem něco stěhoval, vždycky jsem se dal do dvojice s nějakým necitlivým orangutánem, obyčejně s mým bráchou, který mě vlekl i s kamnama po schodech divné poklusem, kamna mi vždycky lámala kosti, přiskřipovala prsty, otloukala kolena, že bych řval bolestí i vzteky, kdyby mě stačil dech a brácha nic. Ještě na mě pokaždé pokřikoval, nazdvihni to, nazdvihni to, a já měl 100 chutí hodit mu ta kamna na hlavu, jenže jsem je nemohl uzdvihnout. Jestliže vedle bráchy vypadám jako motovidlo, tak vedle profesionálního stěhováka jsem úplně směšnej. Věřím totiž, že pro každou ženu jsem jakž takž přitažlivý do té doby, než mě vidí přenášet břemeno. Já ji zrovna vidím na očích, jak jsem všechno projel, jak mě v duchu srovnává s mužným stěhováckým profíkem, který si vezme dospod prádelník, na něj postaví šatník, na šatník mycí stůl, chladničku a pár ingotů ukradených v železárnách a všechno to nese, jako by to byl košík prádla. Herrgott, to je přece mužskej. Vždycky se utěšují tím, že je to věc cviku a grifu, že on sice unese knihovnu, ale já za to vím, kdy se píše ve slově bydlo měkké i a kdy y. Vůbec jsem se naučil myslet si o každém chlapovi, co má větší bicepsy než já, že je sice silnej, ale za to blbej a já ne, čímž jsem již překonal nemálo mučivých depresí. Byt se dá malovat štětkou nebo pumpičkou a jde jen o to, aby si člověk vybral ty nepříjemnosti, které snáší líp. Štětka totiž líná a pouští chlupy na zeď a když chcete takovou žíni lehonce uchopit do dvou nehtů, strhnete kus malby a stěna i strop jsou samá ďupka. Pumpička to nedělá, pumpička chlupy nepouští, ale za to se ucpává a hned na to vyprskne
na zeď takový plivanec, že by člověk rozšlapal, kdyby to bylo co platné. Ať si zvolíte jakékoliv nářadí a jakoukoliv nátěrovou hmotu, můžete si být jisti tím, že první dojem po posledním nátěru bude strašný. Je úplně neuvěřitelné, jaké zoufalství a jakou beznaděj dovede v člověku vzbudit jeho vlastní práce. Jediné, co zasluhuje obdivu, je fakt, že na každé zdi je víc kocourů než tahů štěcem. Zdecimovaná rodina na to civí, člověk by potřeboval slyšet, že je to docela dobré, že to mohlo dopadnout ještě hůř a že je to každopádně lepší, než to bylo, ale rodina nic, rodina jen a no jo, a člověk by to nejradši stloukl štětkou, kdyby mu ještě zbývaly síly. Následkem toho apokalyptického dojmu nemůže člověk usnout a před půlnocí vyleze spod peřiny a tiše se krade do vymalovaných komnat, jestli se to neobrátilo k lepšímu. Bože mě netrestej, ono to vypadá ještě beznadějněji. Kocouři se jaksi slili do velkých celků, na stropě se dá rozeznat něco, co se podobá Velké Británii, na zdi vlevo to má tvar explodujícího šrapnelu a vpravo rohaté kozí hlavy a ke všemu je všude strašná zima. Člověk kýchne, až to přibouchne dveře a hned někdo volá: co tam děláš, pro Krista Boha, je ti něco? Ale nic, šel jsem na záchod, lže člověk, aby se nemusel přiznat k tomu, co právě viděl. A docela morálně zlomen leze pod duchnu a tiše si přiznává: bože, bože, to jsem tomu dal na frak. No vidíte, a přijde ráno, slunce svítí a nevěříte svým očím. Stěny proschly, nikde ani flíček, ani kocourek, nádherná stejnoměrná barva bije do očí a každý úžasle vejrá, kde se tam ta krása vzala. Tohle, že jsem vymaloval já, na to by se nezmohl ani Rembrandt. To je prácička, co? To mrkáte, holoto. Kdybyste neměli doma tak šikovnýho chlapa, tak byste prodělali na malířích kalhoty. Vyhrňte si rukávy a nanosíme sem ten herberk ze dvorka. Nevím, čím to je. Vlastně vím, čím to je. Já totiž věřím, že existuje hodný a laskavý Pán Bůh, který vždy o půlnoci posílá do nově vymalovaných lidských příbytků své anděly, aby tu fušeřinu po člověku do rána poopravili.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme album Milana Ády Po pěšinách snů.
2: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček.